0: dla mnie powie, co stoi.
1: Padlo 640 let v Českém hydrometeorologickém ústavu a 18 let vysílání v České televizi a také roky spolupráce s Českým rozhlasem. Jsem ráda, pane doktore, že jste přijal mé pozvání na Zálety. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: A přiznávám se, že jsem vůbec netušila, že jste se narodil ve východních Čechách a do svých 11 let ve východních Čechách i žil.
2: Je to tak, narodil jsem se v Jamberku a bydleli jsme v Letohradě, tehdy se to jmenovalo Kišperk. A teprve po válce v roce 1947 se rodiče rozhodli odstěhovat do Liberce a tam jsem teprve potom chodil také do školy.
1: A váš tatínek učil na základní škole v Letohradě a dozvěděla jsem se vlastně i díky Záletům, že tam nějakou dobu dělal i ředitele. Jak vzpomínáte vy na tu dobu tatínka, pana učitele, tatínka, pana ředitele?
2: No tak to už je takové těžké vzpomínání, musím hodně listovat v paměti, ve své paměti. No hlavně si vzpomínám, že tatínek učil češtinu a také mě tenkrát jaksi donutil, nebo jeho rada byla taková, no vlastně donutil, dá se říct, abych si psal takové záznamy, kroniku. Napsal mi k tomu takový úvod a říkal, piš si významné články, významné, co se ti líbí, co jsi si zapamatoval a jednou se ti to bude hodit, jednou v tom budeš moci listovat a podívat se, přečíst si, co si tenkrát tím svým slohem ve třetí, čtvrté třídě obecné školy, co jsem tedy napsal.
1: A máte ji? Máte tu kroniku?
2: Tu kroniku mám. Dokonce jsem ji málem jednou ztratil. Hledal jsem ji, dlouho jsem ji hledal, ale pak zase objevil, byla taková červená, bylo tam takový zlatavým písmem napsáno kronika a mám tam z dnešního pohledu velice takové humorné nebo zajímavé příběhy.
1: A škoda, že teď nemůžeme nahlédnout, protože jinak bych samozřejmě byla zvědavá a prosila vás o to, abychom se mohli podívat. Já jste říkal, že jste se pak přestěhovali do Liberce, to je stejně jako Žamberk, kraj těsně pod horami, jedno jestli Orlickými nebo Jizerskými. Právě proto máte hory rád a táhne vás to do nich dodnes?
2: Snad ano, protože v Letohradě už jsem začínal také lyžovat, ale kdybych dnešním vnoučatům ukázal lyže, na kterých jsem jezdil, tak mi to nikdo nebude jako věřit. Pamatuji si do dneška, jak jsme z Ještědu sjížděli na Pláně a tam jsme trávili odpoledne nebo téměř celý den lyžováním, ale pozor, to nebylo lyžování s vlekem, s lanovkou, se sedačkou. Celý den jsme šlapali, celý ten kopec tím pádem byl krásně upravený a ti, co šlapali nahoru, skritizovali vždycky toho, co jel dolů a tak to probíhalo celý den, takové bylo tenkrát lyžování.
1: Říká doktor Vladimír Seifert, je hostem dnešních Záletů a stejně jako jindy, i dneska už teď můžete listovat na našem webu fotografiemi, které sebou přinesl, najdete je v záložce Zálety.

0: Po absolvování meteorologie na Vojenské akademii jste nastoupil do Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Ano, to bylo v roce 1960.
0: Mimochodem, když se řekne rok 1960, tak já osobně ten rok mám spojen se startem první meteorologické družice. Ta odstartovala 1. dubna 1960 na oběžnou dráhu. Vy jste tam od ledna 4 měsíce před startem meteorologické družice.
1: Ne, v několik měsíců po startu. Já jsem tam byl od října 1960, pokud mě tedy paměť neklame.
0: A zkuste nám maličko přiblížit právě tu dobu. Co bylo pro předpověď v tehdejší době tím nejdůležitějším? Jak to vypadalo tehdy?
1: No, bylo to podstatně jinak. Takovou pomůckou, mojí pomůckou tenkrát byla guma a tuška. Všechny fronty jsme analyzovali přímo na těch mapách. Já měl dokonce výhodu, protože jsem levák, takže gumu jsem držel v levé ruce, ale protože ve škole nás donutili psát a kreslit pravou, tak já jsem fronty a izobary tahal pravou rukou a když jsem se jako přesně netrefil, tak jsem to gumou trošičku levou rukou, čím jsem byl o něco rychlejší než ti, kteří museli předávat tušku a gumu. Na základě byla meteorologická data získaná z celé severní polokoule, například z celé sítě meteorologických stanic a teď bylo třeba z těch údajů zjistit, kde je vzduch studený, kde je vzduch teplý, kde je rozhraní mezi tím vzduchem najít tu frontu a postupně pomocníkem začaly být tady výškové mapy, hlavně mapa 850 hektopaskalů, kde se lépe poznali rozdíly teplot mezi studeným a teplým vzduchem. No a potom vůbec ten první krok byla vlastně extrapolace, kdy teda jsem viděl, jak se fronta pohybuje rychle nad Anglií a Německem, jak rychle si myslíme, že přijde k nám. Teprve později se přišlo na to, že to budoucí počasí se dá vypočítat, jenže tehdy ještě nebyly výkonné počítače, tak to nebylo možné, protože já vždycky říkal, 20 matematiků by bylo zavřeno v pokoji nebo v místnosti, počítali by a za 14 dní nebo tak nějak by vymysleli předpověď na zítra, což prakticky nemělo vůbec žádný význam, teprve díky těm rychlým samočinným počítačům. Ale to zase může vrátit k tomu, jak ten počítač u nás vypadal, to bylo veliký sál a tam prostě ohromné velikánské škatule. Dneska je to prostě úplně všechno o něčem jiném.
0: Asi bylo tehdy zakázáno říkat, že něco špatného přijde od východu, byť by to bylo jenom prosté ochlazení. To bylo asi pro meteorologa nesmírně těžké vylhat se z toho meteorologicky být správný a zároveň v uvozovkách politicky správný.
1: No tak zase nevidím, že bylo tak úplně drastický frontální porucha z východu, nebo to jsme teda spíš jako nepoužívali, ale nemyslím si zase, že to bylo úplně tak strašný. Tenkrát se spíš říkalo, že podsvícne je trochu tma. Neřekl bych, že tam byly nějaké dramatické politické věci, aspoň pokud z toho našeho pohledu, z toho pohledu meteorologického. Takže já nemůžu říct, že by byl nějaký takový vysloveně velký politický tlak na nás.
0: Říká doktor Vladimír Seifert.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Na začátku jsem se ptala našich posluchačů, jestli poznají znělku počasí a váš hlas v předpovědi počasí. Teď tu mám jednu otázku pro vás. Dokážete si, pane doktore, vzpomenout, kdy jste vyslovil tuhle prognózu?
2: Dobrý večer. Předpovědní mapa ukazuje, že tlaková výše, která se přesune do oblasti Černého moře, bude slábnout. Přes Německou demokratickou republiku a Polsko bude postupovat k jihovýchodu tato studená fronta a její přechod očekáváme pravděpodobně v noci z úterka na středu. Po jejím přechodu bude u nás převládat chladné severozápadní proudění. Zítra ráno budou místy mlhy, dopoledne většinou zataženo nízkou oblačností, odpoledne pak oblačno. Nejnižší noční teploty minus 3 stupně až 0, nejvyšší odpolední teploty 0 až 4 stupně na horách, 1000 metrech na jihu kolem 6 stupňů a na severu kolem 0.
3: No tak to vám neřeknu. Všem je z toho jasné, že to bylo před rokem 1989, protože jsem hovořil o Německé demokratické republice a už plně jasné, že to také bylo před rokem 1993, protože jsem hovořil o Slovensku. No a ta Německá demokratická republika to jasně prozrazuje, že to bylo teda před tím rokem 89, ale datum, přesný den, to vám nepovím.
1: Jdete na to vyloženě dobře. Myslím si, že Lokovsky, dopídil jste se přesně těch termínů před rokem tedy 90 nebo 89 a bylo to těsně před koncem toho období, kdy existovala Německá demokratická republika. A tu předpověď jste vyslovil 20. listopadu 1989. Byla to převratná doba. Vzpomeňme tedy teď na to, jak vypadala práce v té československé televizi, později české televizi. Mapy jste si připravovali v Komořanech a s předpřipravenou předpovědí jste potom přicházeli vlastně natočit vaši předpověď. To už je z dnešního pohledu, kdy se všechno dělá vlastně přímo v české televizi, doba úplně jiná, tak zavzpomínejme.
3: To bylo takový trošku stresový, abychom to stihli. Úkolem bylo si ty mapy fixem namalovat, no tak ty byly zvláště vytištěné, ty mapy, na to jsme si překreslili vlastně tu povětrnostní situaci z těch pracovních map. Výrazně jsme nakreslili fronty studený, fronty teplý. Vím, že já, protože jsem byl nucen kreslit pravou rukou, takže jsem na to nebyl zas tak příliš šikovný, takže kolikrát jsem měl problém udělat pěkný takový ty hrbolky na teplé frontě a takový ty špičaty, trojúhelníky na studené frontě. A v této souvislosti vzpomínám velice často na moji kolegyni Magdalenu Lípovou, která mi někdy řekla, ukáž, já ti tam ty bobky na ty frontě jako udělám. Na tyhle ty mapy plus teda text, který jsme si jako napsali, ne na počítači, tenkrát ještě na psacím stroji, tak to jsme všechno jako zabalili, vázali to buď kaničkou, nebo to zabalili ještě do faksimilového papíru, vzali pod paždí ty deky s tím svým textem a prchali jsme na Kavčí hory. A hlavně ty meteorologické mapy jsme si dali taky na tu magnetickou mapu, vzali do ruky ukazovátko. Tenkrát teda byla předpověď pro Českou republiku a pro Česko a pro Slovensko. To byly dvě různé předpovědi.
1: Taky se uváděla teplota v 1500 metrech nad mořem. Dneska už je to vlastně jenom ta hranice těch 1000 metrů, protože Tatry zkrátka už patří našim sousedům.
3: No, tak to bylo.

0: Kromě meteorologie studoval Vladimír Seifert později i angličtinu, má zkoušky průvodce u Pražské informační služby a zdá se mi, pane doktore, že se historie Prahy a nejenom Prahy stala vaším velkým koníčkem. Kdybyste měl vybrat jedno místo v Praze, kam chodíte s turisty opravdu rád a které pokaždé, když navštívíte, tak vám dá něco nového, dozvíte se na místě něco nového, je vám tam zkrátka dobře.
1: V Praze není místo, které bych měl speciálně rád, protože Praha se mi líbí celá, Praha je krásná. Ovšem nicméně moc krát, už jsem šel přes Karlův most, moc krát jsem se díval na to panorama Hradčan, katedrály Královského paláce, baziliky svatého Jiří z Karlova mostu a kdykoliv s turistami na ten Karlův most přijdu, tak znovu a znovu musím obdivovat, nebo znovu se kocha tou krásou toho panoramatu, té kombinaci Karlova mostu a Hradčan.
0: Která část meteorologie nebo která otázka pro vás je pořád ještě taková, že vás láká, že pořád se díváte, co nového na to téma v meteorologii mladí kolegové vymysleli?
1: No především do získávání meteorologických dat, těch já si myslím nebude nikdy úplně dostatečné množství, protože si musíme představit, že máme nejen síť stanic na pevninách, ale jsou tady oceány, když dneska máme samozřejmě družice a radary a tohle to všechno jako k tomu, tak ale prostě ta dokonalost nebo prostě kompletnost těch dat je velice důležitá. No pak je otázka, na to bychom snad měli pozvat některého z kolegů, který pracují přímo v těch modelech, potom vlastně z těch dat stále více jich a více získat teda ten krok dopředu, co ty údaje udělají, jak se celý to tlakový, teplotní, vlhkostní, srážkový pole, jak se vyvine. A tam je pořád ještě, si myslím já, na čem pracovat.
0: Dokonce jednoho aktuálního tématu letošního horkého a suchého léta. Takové teploty jste asi během své kariéry v Českém hydrometeorologickém ústavu tak vysoké teploty a tolikrát za léto vlastně asi nikdy nepředpovídal.
1: Asi máte pravdu, nicméně teploty kolem 36 stupňů se vyskytovaly. Když jsem studoval, byl jsem na praxi na meteorologické stanici v Brně, tak jsme soutěžili, já jsem pozoroval počasí v Brně, v Holešově, byl jiný pozorovatel a teď jsme pečlivě sledovali, kdy kdo z nás dosáhne 36. A já jsem dokonce snažil se přesvědčit toho šéfa, toho vedoucího té stanice, jestli tam nemůžu trošku nějakou desetinu toho záznamu přidat, abychom vyhráli. Ale protože meteorologická data musí být přesná, tak samozřejmě to striktně zakázal. Ale vím, že jsme se tenkrát bojovali nebo hádali kolem ty 630. Takže teploty vysoké, když třeba ne těch 38, ale vím, že jako 40 jsme, ke 40 jsme se taky blížili podle záznamu, ale bych vám řekl, jestli takhle dlouho, jako to bylo teďka, no to už teďka bez papíru, bez počítače nedám dohromady.
0: No a dokonce meteorologové uvažují pomalu o tom, že by stejně jako Slováci v Česku zavedli pojem supertropické teploty, kde by to byly teploty tedy nad těmi 35 stupni Celsia. Nejvyšší číslo, které jsem kdy v předpovědi měla a prezentovalo, bylo 39 stupňů Celsia, že ten interval byl 35 až 39 stupňů Celsia. Ještě nikdy jsem nenapsala do té televizní grafiky ani nikdo z mých kolegů, pokud si dobře pamatujeme, 40, ale je možné, že to ty další roky překonají, vždyť právě ten přirozený cyklus toho kolísání podnebí, kolísání klimatu se prostě objevuje i v České republice a my se z toho nějak nevykroutíme.
1: A hlavně si nemůžeme představovat, že změny v České republice je hodnotit jako globální změny. No to prostě nejde, protože jsme velice malý region, ovlivněn teda pohraničními horami, Alpami a tak dále.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Omelety Aleny Zárybnické.
1: S Vladimírem Seifertem mluvíme logicky spolu o čem jiném než o počasí. Nenadarmo se říká, pane doktore, že je mnohem těžší se ptát než odpovídat. Tak já bych si teď s dovolením chvilku odpočinula. Máte nějakou otázku vy na mě?
2: Jak vás to baví předpovídat počasí v televizi?
1: Baví mě to pořád, protože je to profese, která se bez toho, že by bavila, nedá dělat, zvlášť u nás, kteří nejsme herci a z každého výrazu tváře by bylo okamžitě rozpoznat, že nám něco nesedí. Musím říct, že ta pestrost a to, že vlastně si to počasí pro každý ten den a bylo tomu určitě i v době minulé vždycky nachystá nějaký nový scénář, tak je vlastně tím nábojem. A musím se přiznat, že v poslední době mě na tom úplně nejvíc baví, snad budete souhlasit, a bylo to tak i v době, kdy jste televizní předpovědi dělal vy, že mě moc baví vyhledávat ty zajímavosti a souvislosti, které vlastně mezi počasím jinde na planetě u nás jsou, a to vždycky každý den tam dát ještě něco navíc, co by vlastně diváka k té předpovědi přitahlo a co by mu důležitost, a teď doufám znovu budete souhlasit, našeho oboru připomnělo.
2: A ještě jednu otázku, jestli můžu, jak moc řídíte předpovědi počasí, když jedete lyžovat?
1: Když mám dost času si ji připravit, tak se snažím sama sobě důvěřovat, ale věřte, že bylo pár okamžiků, kdy jsem měla pocit, že snad je jiný den v týdnu, že zkrátka to počasí si postavilo hlavu a udělat cokoliv. Možná výhoda nás meteorologů je v tom, že tak trošičku si dokážeme dopředu říct, jestli ta předpověď, byť zní tak, je pro ten daný den pravděpodobná, anebo je naopak málo pravděpodobná, a tak trošku jsme na vážkách a víme, že nám to počasí trošičku může nějakou tu záludnost nachystat.

0: posledních záletech seděla na vašem místě, pane doktore, oceanografka Markéta Pokorná a má pro vás jednu takovou hodně odlehčující otázku.
1: Já jsem se dočetla, že vlastně dříve, protože nebyla ta technika taková, jako je nyní, že používali meteorologové vlastně zavařovací sklenici, ve které byl malý žebřík a zelená rosnička. Proto se také vlastně meteorologům občas říká rosničky, ale že skutečně tato rosnička fungovala na bázi předpovědi počasí a že ta pravděpodobnost byla docela dobrá, když žába byla nahoře nebo dole, bylo pěkně nebo šeredně. Co si o tom pan meteorolog Seifert myslí? Je to skutečně kompliment, když někomu z meteorologů řeknete rosnička, nebo to je spíš urážka? A jaké to je v porovnání vlastně třeba s těmi dnešními nebo tehdejšími modely? Protože tehdy ty modely taky vypadaly úplně jinak. Pan Seifert, já jsem si přečetla nějaký článek, byl tehdy vlastně u televize a dělali všechno ještě do map, jakoby ručo. Takže jak je to s tou předpovědí? Je rosnička přesnější než modely?
2: Myslím si, že tedy fakt, že zvířata, hlavně hmyz, včely, mouchy, ptáci, krátkodobě na ty změny počasí dokážou reagovat. No všem ta situace s tou rosničkou, ty kvákají, když se blíží změna, jindy zase nekvákají. A myslím si, že rosnička jenom takovým opravdu symbolem, ale nikoli schopná předpovědět počasí. Dokonce jsem na chalupě jednou zčesal rybíz, a najednou něco mám na ruce a ono to byla rosnička. Takže to mi jako nedalo, dali jsme jí chvilku na zeď a ona dokonce chvíli lezla jako pozdě. Tak je to spíš takový jenom symbol počasí, ovšem nikoli, že by uměla předpovídat.
0: A tušíte, kde se vlastně ten symbol vzal? Vidíte, to vlastně vaše odpověď mě teďka navedla na tuhletu myšlenku, že bychom jako označili toho viníka
2: no,
0: společně.
2: To nevím.
0: Příště na vašem místě, pane doktore, bude sedět Ivana Matiková, to je kastelánka hradu Lichnice. Takže teď příležitost pro vás, na co byste se jí chtěl zeptat?
2: Aby mi řekla, kdy mám na její hrad přijet a kdy se mi bude trošku více věnovat než ostatním návštěvníkům a kdy mi podrobně vysvětlí všechno kolem hradu.
0: Tak, výborně, Ivano, to je výzva pro vás. V příští neděli tedy kastelánka hradu Lichnice Ivana Matiková odpovídat tedy bude a zvát bude na návštěvu nejenom pana doktora Seiferta, ale samozřejmě taky vás všechny posluchače Českého rozhlasu. Pane doktore, já moc děkuju za příjemné povídání. Zase nám to hodně rychle uteklo a vězte, že využiju další sebemenší příležitosti, abychom se spolu mohli potkat nejenom u rozhlasového mikrofonu. Děkuju.
2: Pokud ještě budu mít sílu povídat, tak budu rád.
0: Děkuji, že jste se mnou dneska vydal na zálety a vám všem posluchačům Českého rozhlasu přeju krásnou neděli.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Myšli se setmí, hrají si s představami. Jak zůstali jsme v galerii sami. Jak stala si se obrazem a pak zas krásnou sochou. Já se tě dotýkal, což normálně se nesmí. Křivky se vzepjaly i pod grafikou plochou a pocit nádherný do morku kostí vlesmi. Křičel jsem do tebe a ty skřičela ve mně. Barevná slovíčka a nikde žádná tečka. Nebe si zpíval a zachvěla se země. Pak zarachotil klíč a přišla uklízečka. Okouzlení malebností slov vás dnes do galerie vzpomínek zvou Luděk Munzar
1: a František Novotný. Od pradávna lidé toužili vyjádřit své dojmy, city a pocity nejen slovy, ale i výtvarnou formou. Už v mladším paleolitu, to je prosím před více než 40 tisíci lety, to bylo od otisku rukou přes sošky venuší z mamutí kosti, hlíny nebo měkkých nerostů až k obrázkům bizonů v jeskyních. Ale nebojte se, nebudu tu přednášet historii výtvarného umění. Budou nás spíš inspirovat slovíčka, která na jazyk přinesla setkání s výtvarníky. Možná, že i vy máte svůj zamilovaný obraz, jako já měl El Grecovu hlavu Krista, nebo několik obrazů. Ona totiž návštěva i té nejvzácnější galerie vám podá jen stručnou informaci. Vlastně vás po čase zahltí. Jenomže to, čím k nám promlouvá umění, je velice osobní, důvěrné, vzácné.
0: A díky tomu je náš život bohatší a pěknější. Já jsem začal tou tvojí básničkou, protože ji mám rád, že voní životem tak jako obrázky všech malířů, které jsem poznal. I když umělci vidí většinou dál, než končí všední den, a ti nejlepší jsou našemu srdci blízcí, protože jsou poctiví ve svém díle, protože dokáží zvládnout výsostně profesi. Pan profesor František Dvořák, jak jsme mu říkali, české kultury Hořák, říká, že každého malíře prozradí kresba. A mnozí dnes vystavují na odiv svoje rádoby avantgardní pojetí a zbytek profese jim čouhá sláma. Ale to neplatí jenom o kumštířích. Já jsem vlastně dostal své výtvarné vzdělání na DAMU.
1: Já myslel, že na divadelní fakultě se vyučuje herectví.
0: Jo, to taky, ale samozřejmě s námi na koleji bydleli i výtvarníci, víš? A tak v různých debatách vznikala mnohá přátelství, která nepomíjela. A celý den bychom asi mohli vyprávět o výtvarnicích, kteří nám takhle vstoupili do života. U mě to byl jeden z významných českých malířů, Josef Jíra. Scházeli jsme se u něj v ateliéru vždycky druhou středu v měsíci a bylo nás tam spousty. Lidi různých dělání, různých profesí, abych jmenoval za všechny, třeba Zdeňka Málera, dramatika Jiřího Hubače a jednou tam taky, ne jednou, víckrát tam přišel výsostný malíř Jirka Andrle. A to byl takový zvláštní den, protože když jsem vstoupil do ateliéru, tak tam na mařížském stojanu byl velký obraz, který Joska namaloval přes noc. Byl to orchestr s dirigentem a já jsem zůstal jako očarovaný. Andrle to viděl, díval se a já jsem se díval na toho malíře, jak ten obraz pozoruje. Jaký má oči, jak se mu mění tvář obličeje. A do toho ticha najednou Jirka povídá. Josef, už na to nešahej, ani čárku. Je to hotový. Strašně jsem si ten obraz chtěl koupit, ale neměl jsem na něj peníze. A vím, kdo ho má, pán mu ho přeji.

0: Víš, já také poznal mnoho malířů, a to hlavně díky tomu, že jsem dělal jako novinář výtvarné recenze. Takže mnozí mají v mých knížkách a v mém srdci své stálé místo. Od zmíněného Jiřího Andrleho přes Adolfa Borna, Cyrila Boudu, Josefa Lízlera, Deňka Mézla až po šéfa Holaru Vladimíra Suchánka a životního přítele Petra Tamchinu, ale to bych mohl jmenovat ještě dlouho. Letos snad už vyjdou i dvě knížky, které chystáme s velkou osobností našeho výtvarného kumštu Karlem Frantou. Moc se z toho raduju. A kdekoliv se setkám na výstavě, v knížce nebo na známce s prací těch, které jsem jmenoval, je mi pěkně na světě. Platí to, o čem si tu mluvil. Zvládnutá profese, oči básníka a ruce, do kterých občas pán Bůh drkne. A to platí i pro mnoho regionálních mistrů. Víš, když se mě známí ptají, jaký obraz si mají koupit, odpovídám takový, s kterým vám bude dobře. Obraz koupený za milion, který budete mít v trezoru nebo který vám nic neříká, je bezcenný.
1: Plně s tím souhlasím. Já si teď uvědomuju, kolik skvělých malířů rozdávajících radost se v téhle zemi narodilo. Jenom tak pro připomínku. Mikoláš Aleš, Lada, Trnka, nebo jak nás okouzlovali jako pubertální kluky nádherné figury z podledu, zdvižené sukně ženských figur mistra Švabinského. A víš, Františku, že já mám jeho podpis?
0: Ne.
1: Se svým spolužákem, Slávkem Kučerou, s kterým jsme chodili do obchodní akademie, pak jsme spolu bydleli na koleji u všeho, bohužel na pravdě boží. On jako produkční filmový zorganizoval návštěvu, to tenkrát český spisovatel vydal takovou útlou knížečku Petra Bezruče, Stuškonoska modrá, a ilustrace k této knížce dělal mistr Švabinský.
0: Mám ji v knihovně.
1: No vidíš to. A my jsme mistra Švabinského vždycky potkávali blízko koleje v Revoluční, tam on stával čekal na tramvaj, my ho pozdravili a on, že jsme byli mladí, tak si myslel, že jsme jeho žáci, tedy dobrý den, páni studenti. No tak jsme se dostavili, byli jsme pozváni do Troje, přišli jsme na návštěvu s těma knížkama a od jeho hospodyně jsme dostali kávu a bábovku a povídali jsme a pan profesor se zajímal, z které fakulty jsme, a my jsme řekli Damu, Famu, a mu byla, co to je? Tak jsme mu vysvětlili, že to jsou dvě vysoké umělecké školy. Povídali a mu povídá, představte si, co se mně nedávno stalo. Přijeli za mnou dvě velký auta, několik lidí, to byli asi šlechtici, protože mě přinesli fotografii, abych jim namaloval synka. A obrovskou vejslušku, lahůdkový koš a všecko, no, a i peníze, a to byla hostina. Tak jsem nakreslil toho synka, dostal jsem další odměnu, nevím, který šlechtický rod to je, a já povídám, pane profesore, nebyl to náhodou Julius Fučík? On byl v domnění, že maloval šlechtického synka.
0: Víš, o všech, které si teď jmenoval, bych mohl i já nabídnout historky. Někdy i ze vzpomínek jejich pamětníků. To například Jiří Trnka, ten nosil širák a jeho tvář, jak známo, zdobil mohutný knír.
1: Ano.
0: A jednou ti před ním padl na kolena ve vinárně chlapík, pro kterého si tam přišla manželka a vlekla ho domů. A drobný mužíček se své obrni vysmekl, klekl před Trnkou, stáhl prosebné ruce a zoufale volal: Buffalo Bille, zachraň mě! No jinak přesně vím, kterou Švabinského kresbu si měl předtím na mysli. Kolik krásné, něžné smyslnosti měl v kresbách například i Jota Janeček nebo i zmíněný můj přítel Petr Tamchina. Málo kdo ví, že díky ženské kráse umělecký rozpor v sobě pociťoval i slavný profesor Akademie výtvarných umění Otakar Nejedlý. Jednou se na koncertě ve Smetance rozlížel sálem a lítostivě spráskl ruce. Takových krásných ženských. A já vůl jsem krajinář. Ovšem, namalovat akt, to není nic jednoduchého. A jsou s tím někdy i zajímavé problémy. To si jeden malíř pozval modelku a povídá, dneska nejsem nějak naladěnej, pojď dáme si kafe a pak se uvidí. Sedí, pijí kávu, najednou ve dveřích ateliéru zarachotí v zámku klíč. To je manželka. Prosím tě, honem se slíchni, říká malíř. A nebo za malířem přišla dáma a říká, že by chtěla, aby jí mistr namaloval. No prosím, víte, ale já bych chtěla, abyste mě maloval bez šatů, tak jak pán Bůh stvořil člověka. Velice rád, madám, odpoví malíř a začne se svlékat. Nebo profesor Hanus Schweiger na akademii se zastavil u žáka, který maloval stejně jako ostatní akt. To je krása. Ty barvy, ta svůdná linie, to je rozkoš. Student byl z reakce jinak drsného profesora vyjevený a cítil povinnost poznamenat. Pane profesore, já to ještě nepovažuji za hotové. Schweiger sebou škubl, jako by se probudil ze sna a hned ho sjel. Oni vole, snad si nemyslejí, že to říkám o té jejich mazanici. Já koukám tamhle na model. A k tomu mám i podobnou historku z tvého oboru, protože při jednom filmování se díval o pauze Saša Rašilov na jednu kolegyni a polohlasně si broukal. To je anatomie. A co je to ta anatomie, mistře? Ptala se jedna z asistentek, která to zaslechla. No, to je něco, co máme každej, ale ženským to mnohem víc sluší.
1: A jinými slovy to říkal i Vladimír Komárek, když se ho ptali, proč nemaluje mužské. A Vladimír odpovídal, no, já ho třeba namaluju, ale pak to předělám na ženskou, protože ženská je pěkná, zajímavá, i když je nahá. A nahej chlap je vždycky trochu směšný. Ale grafika Oldřicha Kulhánka to, myslím, naštěstí pro nás pány poněkud vyvrací. Já jsem se jednou Josky Jíry ptal, proč na ty naše sedánky tady u tebe v ateliéru nepozveš někdy taky ženskou? Prosím tě, to bychom se před ní za chvíli všichni vytahovali a nic kloudného bychom si nestačili říct. A teď mě tak napadlo, jestli pak se tvorbou aktu zabývají i muzikanti.
0: A víš, že ano? Pánové Suchý a Šlitr díky tomu dokonce objevili nový výtvarný směr.

0: Ono hledání třetího rozměru na plátně teď v aučních síních trhá rekordy. Podívej se, co se prodává kubistických obrazů.
1: No a za jaký peníze?
0: A za jaký obrovský peníze. A já ti musím říct, že mě cesta k tomu kubismu, a ještě nejsem správný jaksi vykladač tohoto směru, jak mě dlouho trvala. Já ti řeknu jednu krásnou příhodu. Byl jsem jednou v Benátkách a tam v tom podloubí u svatého Marka byl takový malý knižní veletrh. Já tam celý odpoledne se probíral nádhernýma knížkama. Uviděl jsem tam tlustou knížku, která byla učebnicí toreadorského umění. A ilustrace k tomu kreslil Picasso. Onen kubistický malíř. Ta nádherná kresba jednou čarou, pozice býka před smrtí, pozice toreadora. Strašně bych to chtěl býval mít. No, neměl jsem na to peníze. No, a tak jsem si uvědomil, že ten Picasso musel nejdřív umět pořádně malovat, aby mohl ten obraz rozložit na kusy, aby ho kreslil i zevnitř.
1: Aha.
0: A to je to, co mě na tom kubismu jaksi zajímá. Furt tomu nerozumím, přiznám se bez mučení.
1: Hezky řečeno, a Picasso ten měl třeba velice rád Emila Filu našeho.
0: Ano.
1: A co ten si chudák musel vyslechnout, když se ho jednou třeba na výstavě dáma ptala, co představuje tenhle jeho obraz. To je, prosím, portrét mé ženy, odpověděl malíř. Paní jen polkla a dodala, no, doufám, že nemáte děti. No, to by se, myslím, líbilo anglickému spisovateli Priestlymu, který tvrdil, že malíř ho přesvědčí o svém umění, až se ožení s ženou, která bude vypadat tak, jak ji namaloval.
0: Já teďka musím ještě přidat takový jakoby protiklad k tomu kubistickému umění. To všedně nevšední umění, které jsem potkával a seznamoval se s ním jako dítě ve slabikářích, v kalendářích od babičce. Mám na mysli kresby Mikuláše Alše. Jak jeho začáteční písmeno bylo rozkvetlé a tak dále. Podobně začíná verše nebo obraz a takovým velkým malířským písmem paní Fischerová Kriechová. Jakoby přímo navazovala na toho Alše. A já dodneška jsem tím poznamenán, když jsem viděl ten kalendář a potom jsem přišel do školy a dostal jsem první čítanku, Poupata se to jmenovala, to byly ilustrace paní Fischerové Kriechové. Kde bych tenkrát jako kluch mohl tušit, že se s tou paní velice blízce seznámím, že ji budu moct koukat přes rameno, když kreslí ty svoje naháčky, ty děti. Mám taky od ní všechny holky namalované na obrázku. Bylo to velikánské, příjemné, obdivné přátelství vůči této staré dámě. A jsem šťastný, že jsem u jejího stolu mohl pobývat.
1: Já myslím, že si mnoho posluchačů ta Poupata vybavila. Já jsem taky tu knížku měl doma, snad ji ještě někde doma mám. Ale teď si tobě a posluchačům dovolím nabídnout jeden zcela konkrétní obraz. Prvně a naposledy jsem ho viděl před mnoha lety na výstavě Utopičů. Byl to obraz Podivných soudců od Josefa Lieslera. Ten dojem z něj jsem si poznamenal, vyšel v knížce a tam ho v ní objevil skvělý muzikant, pan profesor Miloš Černý, který na Damu vyučuje zpěv. A ten ho zarámoval vlastní melodii a tak si můžeš poslechnout i jeho žačku Báru Monzarovou.

0: Děkuji ti, Františku. Ale je to pravda, co není v srdci a v duši, to do barev nedostaneš. A prozrazují to nejen výtvory výtvarné. Potěšila mě samozřejmě i interpretka, asi to bude mít po mamince to zpívání. Myslím, že má dokonce její barvu hlasu. A Picasso k tomu malování pěkně dodává. Malíř maluje obrazy, aby je prodal. Umělec prodává obrazy, protože je namaloval. A já si stejně myslím, že ve všech dobrých obrazech je muzika.
1: Ano, nelze než souhlasit. U mě je to dokonce čerstvý pocit, protože ta naše společná knížka s Karlem Frantou by se dokonce měla jmenovat Malovaná muzika. A jsou v ní nejen nádherné obrázky hracích strojků, ale například i patronka muzikantů svatá Cecílie.
0: A tak co kdybychom ji vystavili i tady u nás, v té naší rozhlasové galerii?
1: Bude mi ctí.

Každý pokleká před tvou krásou, patronko hudby mého světa. Tvou sonatinu mnohohlasou do vlnek času vánek vplétá. Milencům skrytá tajná vrátka odmykáš klíčem houslovým. Ať písnička dlouhá je, či krátká,

0: Tak s úklonou v hudbě ve slovech, v barvách i tvarech se dnes loučí vaši Luděk Munzar
1: a František Novotný. Loučíme se úklonou i vám s díky za milou pozornost. Buďte blaženi, ať vám život maluje jen pěkné obrázky a už teď se těšíme znovu naslyšenou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají, na kytary drnkají, těm se vyhýbej a těch se strán.

se bál, když s tuškou vešel do sálu. A měl v tváři dolíčky, když hvězdičkoval písničky a hvězdiček těch

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Tak ještě jednou hezké odpoledne, je sobota 2. července. No a je tu znělka písniček pro duši. Zdraví vás Marcela Vandrová a...
1: Max Wittmann mladší.
0: Ano, budeme ještě chvíli říkat Max Wittmann mladší, abyste si zvykli na tu proměnu, která je trvalá a my se k tomu ještě dostaneme. Budeme samozřejmě i dnes v letním čase hrát krásné písničky a myslím, že na ten červenec, kdy se sejdeme třikrát hezký, pravidelně jednou za 14 dnů, toho pro vás Max vybral opravdu hodně a samé krásné písně. A určitě začneme nějakým výročím, jak tě znám.
1: Ano, jako pokaždé, začneme výročím červencovým 2. července 1932 se narodil Valdemar Matuška.
0: A to se hodí právě dneska.
1: A to se hodí přesně dneska. No, pro doplnění zemřel 30. května v roce 2009. On se narodil v Košicích.
0: Já jsem vůbec nevěděla, že on se narodil v Košicích. Leco jsem věděla, jakože sklář a kdo ví co, ale že v Košicích.
1: Já se přiznám, jsem to taky nevěděl.
0: To jsem nevěděla.
1: Jsem si to.
0: To písali.
1: Písali, takže jsme si to teďka řekli, přečetli a řekli. Jeho vlastně kariéra je spojená s Prahou. On už svoje dětství prožil v Praze. V roce 60 se začala psát ta jeho muzikantská kariéra. V roce 60 nahrál svou první píseň. Velmi záhy se potom stal členem divadla Semafor, divadla Rokoko. A v roce 76 se oženil se zpěvačkou Olgou Blechovou.
0: Tím vlastně zrušili KTO posléze.
1: Tak, přesně tak. No a co určitě víme a co je zásadní v jeho životě, je skutečnost, že v roce 1986 odešel do USA, usadil se na Floridě. A to byl také rok, kdy vlastně jeho hlas přestal znít z rozhlasu i z televize.
0: Protože se to nesmělo, protože byl emigrant, protože se to nedělá. Ale pak se vrátili, přijížděli nebo přilétali do České republiky mnohokrát. Vždycky Valdemar měl nějaký koncert. Dokonce tady v tomto studiu, přesně v tomto studiu, kde sedíme, tak tady jsem seděla já na tom místě. Tam, jak sedíš ty, seděl Valdemar Matuška. Mladý Valda, tenkrát byl opravdu ještě hodně mladý, byl za sklem režie a tady seděla paní Olga a bylo to u příležitosti, myslím, autogramiády nějaké jejich první společné knížky. A musím ti říct jednu věc, že když jsem se s ním potkala poprvé, skutečně v té době jako z očí do očí, člověk ho znal z televize a jako věděl, co umí a že to je frajer a štramák, tak tady ve studiu, nebo před studiem, to byl velmi, velmi unavený člověk. Ze všech těch cest a z toho a podepisování autogramiáda Maxi, když si sedl, já jsem si říkal, no tak to bude vypadat ten rozhovor, jejda chudák, tak je unavený. Sedl si do studia, rozsvítila se červená a profik na 100%. Najednou se rozářil, najednou byl plný energie a vyprávěla, já nevím co, zhasla červená, puf. Zase zvadl a říkal, já jsem strašně unavený. A byl úžasný.
1: Tady to, o čem vyprávíš, tady o tom efektu, jsem slyšel a taky jsem ho viděl mnohokrát. Řada slavných muzikantů v té šatně vždycky před tím vystoupením působí jako už unavení staří pánové a vstupem na pódium prostě zažijí úžasnou proměnu.
0: Přesně.
1: Je jim o 20 let míň.
0: Jo. Ta muzika dělá fakt zázraky. Tak dobře, tak Valdemar Matuška narodil se přesně 2. července, leč v roce 32 v Košicích. No a co teda si teď zahrajeme letního?
1: Zahrajeme si písničku, která se jmenuje Tam nad tou hrází. Není tak...
0: Tam nad tou hrází neznám,
1: jo. Známá, no. Ale já jsem ji vybral záměrně, protože je to krásná písnička z repertoáru slavného amerického country zpěváka Kenny Rogerse. A my se k němu ještě dostaneme třeba za 2 týdny.
0: Aha.
1: Si ho připomeneme. A třeba si ho připomeneme zrovna touto písničkou v originále. Toto se nabízí.
0: Aha, dobře. Tak jo, tak Tam nad tou hrází. Text napsal, tady se dívám, Jiří Brdečka.
1: Jiří Brdečka, zpívá Valdemar Matuška a písnička byla natočena v roce 1981.

0: Měl jsi pravdu, že si do písniček pro duši vybral tuhle tu píseň, protože já jsem se trošku bála, že vlastně to, co se hraje z repertoáru Valdemara Matušky, už jsou tak trošku jakoby odrhovačky malinko. Třešně už dávno dozrály a já nevím, co všechno, toto je nádherná písnička, kde ta jeho kantiléna krásně zazněla. Krásná letní píseň a myslím, že to byl, jak se říká, hezký otvírák, víš? A teď ještě budeme gratulovat, že jo? Pojď.
1: Ještě jednou budeme gratulovat Brňákovi,
0: basistovi, no.
1: Slavnému, dnes velmi slavnému basistovi Vincenci Kumrovi, který se narodil v Brně 10. července 1941.
0: Co bychom tak o něm řekli, kromě toho, že když se podíváme na to datum, takže je logické, že bude mít kulatiny, sedmdesátiny, neuvěřitelné, protože on na ně nevypadá a patří podle mého názoru ženského, jo, k takovým těm elegánům v té muzice. On je vždycky, on je bělovlasý, bělovousý, nosí kapesníček v kapse saka, vždycky má naprosto perfektně střižený oblek, je to elegán každým coulem. To musím říct, že to teda jo, to by z něho pan Špaček měl radost, si myslím.
1: Ano.
0: Mistr etiketa, to určitě teda. Vincku, zdravíme vás a já si vás pozvu tak na hodinku, protože co o něm víme? Já teda trošku něco, ale ty to zase bereš z toho muzikantského hlediska. Tak to zkus z té tvé strany.
1: Tak zkusme tu kariéru přiblížit pár údaji.
0: No.
1: On v roce 65 absolvoval v Brně na kontrabas konzervatoř a začal samozřejmě hrávat s kombem, orchestru Gustava Broma a také s brněnskou filharmonií. Následně on odešel do Prahy, kam původně odešel na vojenskou službu.
0: Leč, a co se nestalo?
1: A co se nestalo, zůstal tam hrát, protože byl velmi vyhledávaným basistou, takže se objevoval po boku Jiřího Stivína, Laca Déčiho, těchto dnes velmi věhlasných jazzmenů. Ale kromě tady té jazzové kariéry, Vincenc Kumr také působil v orchestru Ladislava Štajdla, se kterým 10 let doprovázel Karla Gotta.
0: No právě, a to je ta, myslím, část jeho života, kterou leckdo vůbec ani nezná, když dneska ho vidí jako výsostného basistu ve všech možných jazzových seskupeních, tak by nevěřil, že Vincek, jak se mu říká, hrával tak dlouho s Felixem Slováčkem a ještě s tou starou partou s bratry Štajdlovými v té kapele, která tenkrát doprovázela začínajícího Karla Gotta. A to je téma, nad kterým chci s Vincencem Kumrem v některém z vysílání tady trošku se zastavit, protože si myslím, že to nahlédnutí do zákulisí, pokud ho dovolí, takže by mohlo být docela zajímavé. No pane, a pak ovšem?
1: No a potom přišel rok 1981, kdy Vincenc Kumr odešel do Švýcarska, do švýcarského exilu, ale ani tam se neztratil, tam taky pořád aktivně hrával. A hrával hlavně ten jazz ve Švýcarsku a díky tomu, že se tam objevovala řada muzikantů z Ameriky, tak on dneska může tvrdit, že doprovázel třeba slavnou zpěvačku Dee Dee Bridgewater. Jazzmenům je toto jméno velmi dobře známé, je to hvězda současného jazzu.
0: Aha.
1: Takže za všechny bych jmenoval aspoň tady tuhletu zpěvačku. Uh-huh. A Vincenc Kumr by jich řekl a určitě jich řekne daleko víc.
0: No jo.
1: V roce 89 se vrátil do rodného Brna.
0: Je stejně zvláštní, že se vracel zpátky a vždycky, když se s ním o tom bavím a s jeho ženou Vlastou, pokud nás poslouchají, tak je oba moc zdraví, oni jsou nádherný pár, tak oni říkají, my jsme se chtěli vrátit na stará kolena, jsme se prostě chtěli vrátit zpátky, jsou tady šťastní, občas někdy něčemu nerozumějí, že jako jak je to možné, protože to by se ve Švýcarsku stát nemohlo. Taky to byl velký kamarád tvého táty a musím říct, že vždycky jsme moc drželi palečky a teď teda budeme Vinskovi přát k jeho sedmdesátinám. No tak a teď co mu zahraješ? Jako?
1: No, co mu zahraju? To je totiž velký problém, no, se kterým jsem se setkal nejen dnes, tentokrát, ale i celá běžně, když třeba mám připravit pořad věnovaný basistovi, že jo? na třeba na Prostanici Vltava, když mám připravit pořad věnovaný basistovi, tak co mám vlastně dělat? Jo?
0: No.
1: Protože ta basa je jako oprávněně v pozadí, je velmi důležitá, takže jak z toho ven? No, nijak z toho ven. Prostě musíme pustit písničku, kde basista bude hrát, Vincent Skumr bude hrát.
0: Ano.
1: No, ale pustíme skladbu aktuální. On totiž, Vincek, jak se mu říká, se po návratu do Brna nezačal spolupracovat jenom se starými kamarády, ale
0: pustil
1: začal hrát i s těmi
0: nových
1: mladými.
0: Formací,
1: i s těmi mladými. No a právě takováhle bude ta nahrávka, kterou si poslechneme. Vincent Skumr zahraje společně s bubeníkem Honzou Dvořákem, pianistou Mirkem Veselým, ten pravda patří k té starší generaci, s kytaristou Vilémem Spilkou a ti všichni doprovodí mladou australskou zpěvačku, která se jmenuje Danielle Lamb.
0: Mm-hmm.
1: Ta se tady objevila na podzim roku 2010 a tehdy ve studiu Českého rozhlasu Brno vznikla nahrávka písně, která se jmenuje Mystery Man. Danielle Lamb si to napsala sama tu písničku.
0: Aha. Tak dobře, tak dopředu k těm narozeninám 10. července přejeme vše dobré, hodně energie, spoustu dobrých muzikantů kolem sebe a přejeme Vinckovi opravdu jen a jen to nejlepší. Vincent Skumr.

0: písnička, kterou jsme posílali k narozeninám skvělému muzikantovi Vincenci Kumrovi, zpívala Daniel Lemp a musíme říct, že ten snímek byl natočen a připomenout to, co Max říkal před chvilkou v říjnu roku 2010 tady u nás v Brně v rozhlase, což je dobře, že se občas něco takového u nás děje, ale je léto a já, jak se tady tak dívám, tak si můžeme zahrát něco z desky, která se hezky jmenuje. Občas si člověk někdy může říct, aspoň občas, že život je báječný.
1: Život je báječný. Ano, já jsem tu písničku, kterou si poslechneme, vybral taky ještě z jednoho důvodu. Bude nám totiž zpívat herečka. Já jsem si říkal, aby nám ti herci o těch prázdninách nechyběli. Budou divadelní prázdniny, tak je nechme tady aspoň zpívat. Takže jednu písničku z desky Život je báječný zaspívá rodačka ze Svitav, členka Městského divadla Brno, Jana Musilová.
0: Mm-hmm. No, ona má ráda šansony.
1: Ona má ráda šansony.
0: Francouzské zejména. Jsou ještě nějaký jiný než francouzský šansony?
1: Ne, myslím si, že šanson je výhradně francouzský.
0: Dobře, tak to jsi mě uklidnil, dobře. Ale ona umí zpívat samozřejmě nejen šanson. Já jsem ji teď viděla nedávno, když dělali upoutávku na takové hraní open air pro městské divadlo tady v Biskupském dvoře Sny svatojanských nocí. Tak ona je neuvěřitelná, co všechno ona dokáže zaspívat. Vím, že zpívávala také s filharmonií, že zpívala se Zlínskou i s Brněnskou filharmonií. Je to ženská, která to prostě umí. Hm? Tak co budeme hrát například?
1: Tak zahrajeme si písničku s názvem Růže kvetou dál.
0: To je takový to, co známe?
1: To, co známe, přesně. Aha. Tak. Uh-huh. Napsal ji Gilbert Bécaud, český text napsal Ivo Fischer.
0: No a teď kvetou růže například. Takže a klidně dál, Jana Musilová.

0: Tak to byl hit v podání herečky a zpěvačky Městského divadla Brno Jany Musilové, kterou jste možná viděli v muzikálech Čarodějky z Eastwicku nebo Bídnici, Sny svatojánských nocí, a nebo hraje taky v Mary Poppins takovou tu maminku těch dvou dětí. Úžasně. A ještě jednoho herce máme a taky zůstaneme v Brně aspoň na chvilku.
1: Aspoň na chvilku. Miroslav Donutil zůstal v Brně taky. Na chvilku, pár let, narodil se v roce 51 v Třebíči, teďka vidím, že vlastně letos má jubileum.
0: No ano.
1: Teď jsem si to uvědomil.
0: Teda měl, že?
1: Měl.
0: V únoru.
1: 7. února 51 se narodil, ano. Vystudoval Brněnskou jamu od roku 73 do roku 1990. Hrál v divadle Na provázku a to je právě ta časová perioda spojená s Brnem. Teďka je členem činohry Národního divadla v Praze. On je teď známý, podle mého názoru, hodně jako filmový herec, protože udělal velkou kariéru v těch slavných filmech vzniklých v 90. letech, ať už to byl Tankový prapor, Černí baroni, no a nebo koncem 90. let třeba Pelíšky.
0: Pelíšky, no ale nesmíš zapomenout na úžasný film, kde byli všichni mladí a krásní, a to je Balada pro banditu,
1: no, vidíš to.
0: Protože to bylo, já když si vzpomenu, jak byli krásní a Bolek mladičky a Mirek Donutil taky, to byl nezapomenutelný film, ovšem Pelíšky teda to taky, že jo. A on, pozor, zpívá a natáčí. A krásně vypráví všelijaké historky. Věřte mi, co chcete.
1: Kromě toho, že hraje v divadle a ve filmu, tak zpívá a myslím si, že zpívá skvěle. Výborně, že zpívá Mirek Donutil. A on, ty jeho vystoupení mají takovou tu odlehčenou atmosféru. On je zkrátka ten bavič. Já teďka jsem to slovo vyslovil, nemám ho moc rád, to slovo.
0: Ale v jeho případě je to laskavé a je to tak.
1: Je
0: to tak, on to dokáže. Když se mu chce, tak je bavičem i ve společnosti, když se setká s přáteli, ale myslím si, že druhý takový, myslím, co do toho, co z něho jde, myslím, že tady není. Druhý takový podobný. Oni ho přirovnávají k Menšíkovi, no ale tak to je zase úplně jiný kadlub. Ale zpívat umí a zpívá krásně, a tak co si teď dáme?
1: A on nám to dokáže půvabnou písničkou, která je vlastně takovou vzpomínkou na starou lásku. Jmenuje se U vína sedím tu sám.
0: Ano.
1: Ta melodie je irský tradicionál, český text napsal Petr Rada.
0: A ta písnička je z CDčka, které se taky moc hezky jmenuje. Je tak jako jedna z písní, které Mirek Donutil zpívá, ten báječný mužský svět. Ale u vína bude sedět sám Miroslav Donutil.

0: Tolik melancholie a to se k létu hodí. A odpoledne, no tak u vína sám možná teď sedí jenom opravdu ten, kdo se rozešel a vzpomíná na lásku bývalou. Hezká písnička, pěkná. A já bych chtěla, abychom v létě hráli taky ty, které jsme vždycky s Maxem pouštěli právě v létě a on je měl rád. Chorvatské písničky, dalmatské písničky, všelijaké takové ty o rybách a o rybářích a o zátokách a já nevím co. A já jsem ti tuhle tu svou představu řekla. No a
1: já jsem řekl, ty ano, jsi vybral. Proč ne? Je léto, tak si aspoň takhle v myšlenkách zacestujme do chorvatské Dalmácie za okamžik.
0: Dobře.
1: A zahrajeme si tradicionál, či lidovou píseň chorvatskou, kterou zaspívá, a teď se omlouvám, nebo doufám, že to vyslovím správně, no. Joso Butorac.
0: No já si myslím, že určitě. Dobře. No a?
1: A ta písnička se jmenuje, a znovu doufám, že to řeknu správně, Dok palmen jíšu grane.
0: To říkáš dobře, jenomže nevíme, co je grane, to by nám někdo mohl po internetu, prosím vás, napište nám, třeba mě nebo Maxovi, napište, jako dokud palmy nejsou, ale grane nevím teda, jako jo, nebo zralé možná, nebo co já vím, no ale představuju si to, jo, teď si představ teda, jakože tu pláž, teď tam ty nádherné stromy, palmy a teď přichází člověk, který bude zpívat a jmenuje se Joso Butorac a ještě se k němu přidá mužský sbor. A teď máš to crno víno a teď tam šplouchá to moře. Je, pojďme do Dalmácie.

0: Přátelé, já vám musím říct, že tihleti dva, kteří tady se mnou sedí, jeden po mé pravici, a to je mladý Max, a za sklem režie náš zvukový mistr Michal Zelinka, se normálně tady jako nad mým úžasem, nad tou písní se tak jako lehonce, no ne lehonce, oni si až chechtají teda, jo. Ale zase na druhou stranu, prosím vás, dámy, řekněte, no tak nevzalo by vás to za srdce. Teď si představte, jak on tam k vám jde a teď vám tam zpívá o tom, jak byla jednou jedna láska. Úžasná píseň. Chorvatské písně budeme hrát celé léto a na tom bych, prosím, pěkně trvala. Navíc tuto desku ťukám tady na ní, mám od tvého tatínka, a kdybych ti měla vyprávět, co mě o těch písních vždycky říkal, když občas jsme si je pustili, tak to ti ani nemůžu říct. Tak, pojďme do Itálie. Do Chorvatska se jezdí hodně, do Itálie taky, i když řekla bych, že kdo nejezdí na Sicílii, tak v Bibione tam, byl jsi někdy v Bibione?
1: No, byl.
0: A chtěl bys tam jet ještě někdy?
1: Tam nechtěl jet.
0: Ani já ne, právě.
1: Ale.
0: Tam jezdí jedna moje kamarádka, protože je tam pláž pro psy.
1: Ale byl jsem v Itálii úplně na jihu.
0: No, a to je jiný kafe.
1: To je jiný kafe a to je paráda.
0: No, to věřím. Taková Sicílie nebo úplně dole ten jih, nebo Sardinie, to říkají všichni. Že kdo jednou Sardinii, již nikdy tak. Nikam. Ale v Itálii žila manželská dvojice, neboť oni již nejsou manžele, abychom trošku do bulváru, no, schválně.
1: V Itálii žila slavná zpěvácká manželská dvojice, Albano Carisi a Romina Power.
0: Ano.
1: Kteří byli manželé od roku 1970 a potom byli 30 let, 3 desetiletí. Velmi slavní.
0: Slavní. Ona byla krásná, měla dlouhé vlasy. Víš, jak vypadali?
1: Vím.
0: A on ten Albano byl takový, to vždycky jsme si tak říkali, co na něm ty ženský měli? Že on byl takový jakože menší a brejličky a tohleto. A ta Romina byla krásná s těma dlouhými vlasama. Právě ovšem zase na druhou stranu v té dvojici zpíval líp on, si myslím. Že? Co?
1: Nebo no, ne? Myslím si to taky. Myslím
0: taky si to
1: myslím
0: myslíš.
1: Si to taky.
0: No tak podívej se. Nebudeme zkoumat jejich vztah, proč se rozešli nebo co. Pravda je, že vždycky, když přijeli na nějakou soutěž, tak vždycky bodovali velmi,
1: no, ano,
0: a měli spoustu úspěchů.
1: Oni měli úspěchy na festivalu v Sanremu nebo na těch televizních přehlídkách Eurovize. Jen tak na mátko.
0: Jen tak na mátko. A teď teda zase o lásce.
1: A teď zase o lásce. No. Písnička se jmenuje Tu Sultan, to tu, což jo. Znamená, pokud se nepletu, ty.
0: Ty jenom ty. No, tak a zas další prostě jedno oko nezůstane suché. Tak jdeme na to.

0: Taky se říká, že čas trhnul oponou a my se z chorvatských pláží a z Itálie vrátíme hezky pěkně zpátky domů a bude country chvilka.
1: A bude country.
0: A protože je léto, tak country.
1: Protože country i pro mě tak trošku k tomu létu patří. Já mám vždycky léto spojený právě s country a s folkovou muzikou.
0: A špekáčky.
1: A špekáčky.
0: A pivo z umělohmotného kelímku a párek na papírovém tácku a dvojitou hořčici.
1: Oj. Ono to pivo v tom kelímku je v létě dobrý.
0: Jasně, to víš, že k létu to patří.
1: K létu to patří.
0: Ano, ano. Tak. Takže bychom se vrátili teda do domu a koho bychom teď mohli zahrát?
1: No, dáme prostor zpěvačce, která tady ještě nespívala, Naďa Urbánková, která mimo jiné také slaví narozeniny, narodila se 30. června 1939.
0: O to mu jí přejeme všechno nejlepší. Oslavila. A ještě ke všemu zpívá s Bokomarou a to je dobře, protože jim to moc jde dohromady teď v poslední době. No.
1: Já bych jenom o ní řekl třeba takovou zajímavost, že ona je původním povoláním zdravotní sestra.
0: To já vím.
1: Třeba, a já jsem to třeba nevěděl.
0: Protože jsi moc mladý. No. A že má sbírku brýlí, to taky nevíš?
1: A ne, to taky nevím.
0: No prosím tě, no ona má největší sbírku brýlí, které kdy kdo nosil, protože ona se tím pyšnila. Ona vždycky nosila ze semaforu takový ty obrovský, bílý, červený. Kde to brala, nevím, no. Někdo ji je možná posílal. Víš?
1: A Naďa Urbánková moc ráda zpívá, moc ráda zpívá country music a ona měla to štěstí, a to vím, že zpívala v americkém Nashville, čili v domově country music. Takže ona může říct, že byla v Nashville, byla na místě, kde to country je, zkrátka doma.
0: A když já se dívám na toho, kdo složil tu píseň, tak zase teda se trošku zachvěju, protože Chris Christopherson
1: je klasik americké country.
0: Michal zase se směje. No tak my jsme ženský takový jako v létě zvlášť. No, dobře.
1: Takže ta písnička pochází z repertoáru amerického klasika country.
0: Ano.
1: Český text napsal Mirek Černý a nazval písničku Když už víc nesmím si přát.
0: Ty pane, tak jo, tak Naďa Urbánková.

0: pokud jste pátrali stejně tak jako já, kdo tuhle tu písničku zpívá, tak jasně, Michal Tučný, Sunday z hodin závaží se jmenuje v jeho podání. Tohle byla Naďa Urbánková, teď půjdeme k muži, který má opět velikánský, obrovský hlas. Taky už má pár roků, pravda? Tom Jones.
1: Tom Jones se narodil v roce 1940, tento Tigr z Walesu.
0: Tigr z Walesu se mu říkala. No jo. Ano. Co o něm víme?
1: Já jsem se o něm dočetl zajímavou věc, že on ve 12 letech onemocněl tuberkulózou, dva roky se léčil, byl doma a jediné, co dělal, takže poslouchal muziku a díky tomu získal úžasný přehled, jaký má málo který zpěvák. On, pravda, potom se ještě vrátil do standardní práce, prý pracoval jako dělník v továrně na lepidla.
0: Já jsem zase slyšel, že byl horník, prosím tě.
1: No. Tak no. Já jsem zase slyšel tady tohleto. Nicméně potom už... Potom už jenom zpíval.
0: A nosil takový ty vysoký límce a bílou košili a byl krásný. A je pořád. A umí zpívat. Píseň, kterou si vybral na závěr našeho dnešního setkání, zpívá o zelené trávě domova. My samozřejmě... Teď se musíme vrátit k tomu, co se přihodilo. Tuhle tu písničku měl moc rád tvůj táta, který zemřel 1. června a 9. měl pohřeb. My samozřejmě tu ztrátu pořád cítíme a bude to velmi dlouho trvat, než se vzpamatujeme, ale každopádně na něho budeme vzpomínat a budeme o něm mluvit a chceme, aby byl pořád s námi. Takže tuhle tu píseň posíláme tam nahoru, protože on měl rád velké hlasy a Tom Jones k ním patřil. No a teď si řekni to, co potřebuješ.
1: Tak já bych jenom chtěl poděkovat všem, kteří tátu měli rádi. Děkuji jménem maminky, sestry,
0: a obou kluků,
1: Martiny, obou vnuků a jménem celé rodiny.
0: My jsme moc rádi, že jste napsali do těch knížek, které byly ať už na hřbitově, nebo tady v rádiu, spoustu krásných vzkazů. A tak doufejme, že tam nahoře na tom obláčku už je mu dobře a jenom mu vzkazujeme, že nám to Safra neměl dělat. Tak, Tom Jones.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Oblíbený herec Alexej Piško slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme všechno nejlepší. Tandem.
2: Dobrý den z Tandemu, zdraví vás Jan Rosák, jsem rád, že vám mohu opět představit svého tandemového spolujezdce. Trošičku mě ovšem na tom, ne že by kalilo radost, ale malinko jsem na rozpacích, protože málo kdy, když stojí vedle mě můj host, tak já se na něj dívám z žabí perspektivy. A to se mi teď stalo s Lexou Piškem. Zdravím herce Alexeje Piška, ahoj.
3: Dobrý den, ahoj.
2: Kolik ty měříš vlastně?
3: 195.
2: No, to je prosím tě skoro o 10 víc než já, to je opravdu není zdravý. Já jsem si někde přečetl, že jsi herecky vyzrál ve výraznou osobnost skeptického romantika. Jak se to u tebe projevuje?
3: Kdy to bylo?
2: Já nevím.
3: Skeptický romantik. Jeden můj kamarád, který je velmi úspěšný podnikatel, mi říká, že jsem takový hodný naivní blbeček, ale...
2: Tak abys věděl, jak se to říká slušně. No. Skeptický romantik.
3: Skeptický romantik.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Alexej Piško, který se narodil na severní Moravě. Ale já přesně nevím, prosím tě, kde je Lexo.
2: Ostrava.
1: Přímo v Ostravě?
2: Přímo v Ostravě.
1: Ostravské porodnici nebo máš rodinu?
2: Ostravské porodnici a protože jsem se narodil v Ostravské porodnici, tak jsem žil od malička v takovém krásném komunistickém městě, které se jmenuje Havířov.
1: Jo, to je Havířov, je samozřejmě všichni, kdo jsme projeli severní Moravu, kde bylo vždycky nejvíc pořadatelů nejrůznějších akcí, takže jsme tam hodně často vystupovali, tak víme, že to je město, které vzniklo někdy v
2: 55. Let.
1: Tak takovým tím způsobem, jak si říkalo se stalinská architektura, víš?
2: Přesně tak.
1: Ale já si myslím, že člověk v tom dětském věku to nevnímá.
2: Naprosto ne.
1: A cítí se samozřejmě dobře tam, kde ho, jak si rodiče, povili. A jaký tam bylo tvoje dětství, mi řekni?
2: No, já musím říct jednu věc, upřímně, a táta se na mě určitě nebude zlobit, když řeknu, že to je přesně ten typ člověka, který hodně uvěřil myšlence komunistické a budoval komunismus a tím pádem mě odkládali ke svým rodičům, čili mým prvorepublikovým babičkám. Čili jedna byla na Orlovsku a druhá byla na východním Slovensku v takové malebné vesničce, která se jmenuje Kojšov. A tam já jsem trávil vlastně, já pořád říkám, že jsem ve svém životě prožil feudalismus, komunismus a hraní kapitalismus České republiky.
1: A kde byl ten feudalismus?
2: Feudalismus byl na tom východním Slovensku, protože tam nebyla elektrika ještě vůbec. Připomenu ti to jinak, z této vesnice pochází Juraj Jakubisko.
1: Juraj Jakubisko
2: z té samé vesnice.
1: Tak mám takový pocit, když tady opravdu kdysi byl, že vyprávěl, že ano. To nebylo jednoduchý.
2: Ale. Takže, ale ta poetika, ta romantika v těch jeho filmech, to je přesně to prostředí. A to jsem prožíval v dětství. A hlavně jsem prožíval takový ty věci, ty zásady těch babiček. Čili mě ten komunismus fakt líznul nějak kilometr ode mě. Protože jakmile jsem začal chodit do školy, tak v tomhle komunistickém městě nás teda náborovali na takový sport, typicky americký, který přejmenovali na Košíkovou. Takže to je jedna absurdita za druhou v mém dětství, ale musím říct, že opravdu jsem si ho prožil strašně krásně.
1: Tak to jsi měl tedy opravdu hodně podobné dětství jako já, ovšem s tím, že jsi byl pořád asi o těch 10 cm vyšší než já, takže jsi to měl jednodušší. Já jsem taky hrál basket jako kluk, taky jsem byl jaksi draftován jedním učitelem a hráli jsme dokonce dorosteneckou ligu za Spartu, tedy já, ale...
2: No já za NHKG.
1: No, jenom, že my jsme se nepotkali.
2: Ty jsi trošku mladší.
1: Ne, ty jsi hodně mladší než já. Ty jsi, seš na mě laskav, ale nevyšlo ti to. Jseš o 11 let mladší, kdy jsme se těžko asi mohli potkat, samozřejmě. No. Ale ten basket tě asi hodně naplňoval. Je.
2: Hrozně, protože to byl úžasný. To je úžasný sport, já si myslím, že mi to potvrdíš. Je to vtipný sport, rychlej sport, musíš mít v hlavě něco. Je to i tvrdý sport. Čili jako nás naplňoval v té době, kdy šly ty léta, takový ty telecí 14, 15, 16, tak můj táta říká, že pubertu u mě nezažil, protože my jsme každou sobotu neděli v podstatě hrali zápasy a 4 dny v týdnu trénovali. Jo.
1: Člověče, ale od basketu je opravdu jaksi k hraní divadla hodně daleko. Už tím spíš, že si asi těžko mohl jaksi navštěvovat, dejme tomu dva, když to řeknu teď v ozovkách, kroužky jako basket a navštěvovat kroužek dramatický třeba, já nevím, na Gimplu nebo tak.
2: Tam to bylo spíš takový zapření se, protože žádný dramaťák já jsem nenavštěvoval, ale měl jsem výborného kamaráda, který se chtěl stát hercem za každou cenu. A jednou mě pozval k ním na nějaký kroužek, mě to chytlo a my jsme si tehdy řekli v tom Havířově gymnáziu Měge Tajovského, že budeme dělat spolu zkoušky na Damu do Prahy. Na herectví. No. Já jsem jinak neměl žádný zkušenosti, trošku jsem recitoval. Že? No a Ivan nakonec teda skloznul k matematice, takže ty zkoušky nedělal, ale já už
1: vůbec
2: jsem
1: tam nešel.
2: Nešel tam vůbec a já už jsem byl takový zapříčený, říkal jsem si, tak když jsem si to jednou řekl, tak to udělám. No.
1: A udělal.
2: Na podruhé, ale udělal, no.

0: Tandem glosuje.
1: Glosovat tady bude Alexej Piško. Nevím, jestli jsi člověk, který je spíš naplněn jaksi touhou někoho chválit, anebo tě sem tam něco štve a nenecháváš si to pro sebe. Každopádně teď máš příležitost si to s tím dotyčným problémem.
2: Já nemám problémy. Teda takhle, problémy jsou každodenní, to znáš. Problémy jsou od toho, aby se řešily, pokud nejde o zdravotní problémy. A teda tak ty se taky řeší, já myslím, zdravotní problémy, které už jsou neřešitelné. Já jsem spíš naplněný touhou lidi chválit a z každého úspěchu mám docela radost. Jak jste říkal, ten romantik nějaký
1: zastavený nebo co? Skeptický romantik.
2: Skeptický ne, skeptický rozhodně ne. Já se snažím, ale je to někde vevnitř už, jo, protože takhle mě učili lidi se z těch věcí těšit. A když se podíváme na to, mi dáváš ty prostor, abych si tady vylil dušičku třeba negativně. To jsou každodenní problémy tohle z toho státu a lidi v tomhle státě. To znamená, přát nebo nepřát těm lidem úspěch. A já říkám přát, protože ono toho na tom světě, toho příjemného moc není. A já, když slyším nebo cítím nebo vidím, že někdo schválně někoho pomlouvá nebo klade klacky pod nohy, jenom protože je ten druhej trošku úspěšnější, tak mě to spíš trápí. Já se nenaštvu, nejdu a nebiju ty lidi nebo něco, ale říkám si, tak všichni máme v občanku a já nevidím důvod, proč potom člověkovi šlapat, protože je nějaký úspěšnější.
1: Myslíš, že ten problém je ryze český, anebo že jak si to je člověku vlastní bez hranic Schengenu nebo čehokoliv?
2: Já si myslím, že to je člověku vlastní jako takovému. Je možný, že třeba ta česká kotlinka je na tom trošku specifičtější,
1: protože tady žijeme,
2: přesně, když se podíváme do historie, přežíváme různá období, že jo, za různých okolností, takže se umíme trošku přizpůsobit každé situaci.
1: Já myslím, že trošičku na tom má vinu jaksi ten, to období toho komunismu nebo toho socialismu, kdy tady bylo všechno tak zgleichšaltované, že jsme měli všichni mít aspoň stejně. A teď najednou, když někdo začne jaksi vyčuhovat, tak mají ti ostatní pocit, kteří k tomu mají sklon, že to není v pořádku.
2: Tak, ale já se vždycky těším z takových těch jednoduchostí, protože právě protože jsem vyrůstal v tom kraji, kde se hodně ten komunismus projevoval, tak aspoň zaplať pámu, že jsem se dožil toho, že ve vší úctě nemá horník víc než doktor, což tam bylo úplně normální. Nebo učitel.
1: Nebudem si samozřejmě jaksi předstírat, že horník není těžká práce, je to strašlivě těžká práce, abych to v životě nemohl dělat, protože mám jednak klaustrofobii a jednak nemám zase sklony se předřít, že jo, jaksi fyzicky. Leda na tenisovém kurtě nebo pod basketbalovými koši. Ano. Ale myslím si, že jaksi všechna čest, ale máš pravdu, prostě doktor zase.
2: To nejde, to je trošku nenormální. Ne. Táta se mě snažil vždycky dostat, když jsem trošku zlobil do dolu. V životě mi tam nedostal. Ani se nakouknu do té šachty.
1: Tak ty máš podobný pocit, jaký
2: klaustrofobie. No jistě, jo, jistě. No.
1: No a přitom propůjčuješ hlas Bruceovi Willisovi, který je doma všude.
2: Ale mě ten člověk hlavně mě baví, když už se zabrousil na tohle téma. Mně se strašně líbí jeho styl herectví, protože on v té čtyřce, to už člověk opravdu kouká jako blázen, s tyrákem zničí stíhačku, jo? Ale přitom je tak milej u toho, že by to člověk jako i sežral s chlupama. Jako.
1: Ano, umí ten nadhled, který nadhled, si myslím, že přesný, i tobě je vlastně. Přesný. Tak víš co, tak k Bruceovi Willisovi se samozřejmě dneska určitě ještě s Lexou Piškem dostaneme.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když mi dneska Alexa Piško plní přání a já se ho ptám na nejrůznější záležitosti z jeho života, on mi rád odpovídá, tak jsme samozřejmě chtěli splnit i nějaké přání jemu. Takže tohle to bylo splněné přání Deep Purple a skladba Hush. Ne, že by si přál přímo tuhle skladbu, ale Deep Purple máš rád, víš?
2: Tak to je přesně to období, které mě formovalo jako mladýho kluka.
1: Ano, ale teď, když dovolíš, se vrátíme k Alexovi Piškovi, který v podstatě absolvoval DAMU,
2: ano.
1: Kam si se dostal, jak říkáš, na druhý pokus, absolvoval si DAMU a potom už ta cesta byla pravděpodobně poměrně dost narýsovaná. Ty jsi byl takovej ten typ prostě chlapáka, který určitě chyběl, jak si v tom váku, který, já nevím, opustil tehdy, kdo, Radek Brza Bohatý, ty jsi tam vplul do toho, čili takový chlapi byli samozřejmě v divadle potřeba. Takže po tobě určitě hmátli hned, co já vím. Národní Vinohrady, ne?
2: No, tak narýsujeme si to úplně přesně. Můj táta, jak byl takový tou komunistickou myšlenkou zasažen, tak pro mě naštěstí byl vyloučen ze strany.
1: A.
2: Takže můj příchod do angažma v Národním nebo v Praze do jisté doby byl vyloučen. A v té době na zaplať pámbu, že jsem dostal angínu, nebo co jel jsem našem na návštěvu do Havířova, kde jsem se chtěl vyléčit, sedl jsem do autobusu a šel jsem se podívat do státního divadla v Ostravě, jestli by tam náhodou neměli místo. A tehdy tam zkoušeli 13 zvůní očmita, Honza Kačer, za 5 minut jsem měl smlouvu podepsanou.
1: To tě rovnou takhle čapnul a
2: takhle mě čapnul.
1: Jo?
2: Takhle mě
1: a hned do toho představení si skočil?
2: To jsem potom do toho skočil, když jsem teda jako přišel a zažil jsem tam 7 pravděpodobně úplně nejúžasnějších let u divadla, protože jsem v podstatě dostal každoročně 2 titulní role a Honza byl v nejlepších letech a byla tam obrovská parta. Takový to pod svícnem bývá největší tma, jo, protože teda jaksi jsme si tam dovolovali věci, které jinde nemohli hrát vůbec. Hoře z rozumu bylo zakázáno po celé republice, my jsme ho inscenovali. K tomu tam byla televize. K tomu jsme tam tehdy uváděli televizní kluby mladých a různý jiný věci, takže jsem zažil nádherný léta. Že samozřejmě těch 7 let znáš to, ten 7 let jsem u vás sloužil. A přišel rok 88 a říkal jsem si tak, jako všichni tvrději, že bych mohl nějak třeba dál, tak jsem vzal Škodovku a odjel jsem do Prahy.
1: No, protože jsi byl v Ostravě už velikánská hvězda a už si, myslím, přesahoval svými rozměry trošičku ty ostravský poměry, tak to bylo docela logický. Asi, já si myslím, že takhle třeba Tomáš Tepfer, že ho přešel do Prahy a podobně. Že jo. Takže Národní po tobě hrál.
2: Takže hned potom jsem dostal prhostovačku a po půl roce angažoval.
1: No poslíš, ty seš tam 20 let.
2: No, já mám...
1: Na to koukám od 88. teď máme 2008.
2: Přesně tak, 14. února si mě pozval pan ředitel Národního divadla, dostal jsem plaketu.
1: Plaketu. Tak to je samozřejmě hezký, ale víš, co to znamená? To znamená, že už si v podstatě takový ten, jak se mu říká, Bart Národního divadla, no. Už tam patříš asi k těm služebně starší.
2: Asi jo.
1: No, jenomže, tobě to nestačí. A to si myslím, že je docela hezký, že jsi taková neklidná duše, Lexo, protože ty, kromě toho, že v Národní divadle samozřejmě, jak si zahraješ pěkný role, tak si se rozhodl, jak si v divadelním oboru i zajímavým způsobem podnikat. A to tak, že děláš radost, jak si samozřejmě lidem tím pádem, protože 10 let si organizoval Shakespeareovské slavnosti na Hradě.
2: Ano.
1: Teď si se stal princip pálem divadla Palas, čili bývalého divadla Grossmana. Jak to stíháš, prosím tě? Hraješ taky v těchto těch?
2: Ne, já jsem v těch mých podnikatelských aktivitách nikdy si nepřidělil žádnou roli. Zdíky jsem vždycky odmítal. Mohl bych, protože mnozí režiséři, které jsme oslovili, tak samozřejmě začnou tím, že ti řeknou, no a chceš v tom představení hrát. Já řeknu, nechci v tom představení hrát. Takže já jsem saturován svým angažmá v Národním divadle jako občanským povoláním herec. A myslím si taky, ale to je můj názor osobní, třeba jsem takový slaboch, ale když budu sedět na dvou židlích, tak si myslím, že tu jednu určitě nějakým způsobem...
1: Budeš šidit.
2: Budu šidit, že jo. Čili nenašel jsem ještě tu odvahu, abych hrál ve svém divadle. Tam záleží hlavně na tom, jak to stíhat. Záleží na lidech, jaký lidi, jestli máš štěstí na lidi kolem sebe, kteří ti to spolu organizují. A na tom Hradě jsme došli do takové dokonalosti, že jsem třeba přišel na nádvoří a řekl jsem třeba Milanovi Školníkovi nebo Verunce nebo Michalovi Rychlýmu, říkám, hele, já bych vám pomohl tady s těma židlema. A říkám, ne, prostě ty nezdržuj, nepřekážej.
1: Ano, tak to je dobře mít takový lidi.
2: Takže myslím si, že to je ten princip toho podnikání nebo komunikace. A teď v tom divadle Palas mám 4 lidi úplně úžasný, kteří mě prostě tvrdí, že jako Hanička Chýlová, když tam dlužím 50 korun, tak prostě chodí za mnou pořád, říká, dlužíš mi tady 50 korun.
1: No, tak to si můžeš gratulovat, že máš takový lidi.
2: To je asi ten princip, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že si Alexa Piško vybral z archivu Legrace Českého rozhlasu zrovna Slávka Šimka s Jiřím Grossmanem, to asi nebude jenom proto, že v současné době si šéfem divadla Palas, které bylo dřív divadlo Jiřího Grossmana, to asi nebude jenom takováhle nostalgie.
2: Určitě ne, protože v podstatě bardě našeho humoru, jako je Verejch a jiní, Horníček, tak ty jsem zažil jako dítě a stejně tak, jako mě formoval hard rock, tak v té době oni prostě v podstatě letěli. A pro mě byli takovou srdeční záležitostí, takže když jsme se tady bavili o tom, koho bych si vybral, tak jednoznačně jsem si ukázal na ně.
1: Srdeční záležitosti jsou proto srdeční, že většinou jaksi nevyvanou z toho srdce a zůstávají tam nadlouho, takže je to docela logické a uděláme radost nejenom tobě, ale určitě i většině našich posluchačů.
2: Samozřejmě.
3: Já jsem tady učitel, prodavačka, květinářka a mám kiosk s barevnýma kytkama.
4: No to dá rozum, že květinářka nebude prodávat perní.
3: Dívejte, mluvil bych pěkně pokorně při tvých zkušenostech s kupováním květin a nediskutoval s prodavačem květinářkou. Já mám krámek plný kytiček, jak vidíš, a dokud nepřijdeš slušně, tak ti neprodám ani pažitku.
4: A dobře, dobře. Se uklidní, hlavně koukej tady zboží zalejt, abych dostal čerstvý květinky.
3: Tyhle kytky, že jsou povadlí?
4: No hele, tulipány, jak ohejbaj hlavičky.
3: Ty se nevohejbaj suchem. Ty se kloněj smutkem, že jede kupovat Grossman.
4: Dobře, když nejsem pro tulipány dobrý zákazník, můžu jít nakoupit jinam. Není to jediný.
3: Jinam?
4: Ano.
3: Madonna mia, to byste mi, pane, přeci neudělal. Mám doma 6 hladových dětí, zampánom a syna. Jsou jako stupínky.
4: Ale mi to jedno.
3: Marcello, Chiquita, Sofia, Carlo, Ponti, Bugatiste, Bugatiste.
4: Bambini mia, io sono la mente rinato, per la morte, bombardamote, Marcello, uklidněte se, nakoupím u vás. Nakoupím, stařenko.
3: Je u vás stařenka? Jsem krásná italská holka. Madonna mia, mám všechno, co mám jít.
4: No tak, to spíš uvěřím, že máš čerstvý kytky.
3: Mamma mia. Mamma mia. Urazil moje tělo. Roko, kde jsi? Zavolej, bratři. Cizinec ti zneuctil sestru. Madonna mia, kdo si mě teď vezme?
4: Já ti snad někoho seženu. Slávku, pochop, že já snad budu častěji skupovat kytky v Praze než v Neapoli. Že? Co tady jde, Marcello?
5: Jak myslíš, Marcello? No, tak si beru děti svoje.
3: Hej, Mária už roku nemusí chodit. A kde mám ten krámek?
4: Kde? Na Karlově náměstí třeba.
5: No dobře, jsem na Karláku, no.
3: Pijalky, kytičky, pijalky. Zavírám, balím.
4: Co? Zavíráš.
3: Je tady zima proti Nápoli. A ostatně jdu prodávat do kavárny. Na ulicích nejsou kšefty dneska.
4: Jednoho zákazníka bys moc ještě obsloužil.
3: O jednoho. No. Ale tak vybírej rychle. Tuhle si vem.
4: To mám nejradši. Mezi náma. Neměla byste nějaký slušný věnec? Na co mě nezáleží. Mám tu holku rád?
3: Jste vám jednou říkala, že věnec není vhodnej dárek pro dámu. A neopírejte se mi o kaktus. Tuhle si vyberte, to je krásný, rozvinutý
4: kytka. Tuhle by se vzal, tuhle.
3: Tuhle,
4: no,
3: teď to je volámaná kytka, no. To je přímo šeredná.
4: Ona Karla taky není z nejpůvabnější.
3: Právě proto bych jí tuhle kosodřevinu nekupoval. Mohla by se v tom poznat. Vyberte jinou.
4: Hele, Slávku, když už vybírám, neměl bys si nějaký tvrdší kytky?
3: Tvrdší? Proč?
4: No, kdybych s nima náhodou upadl, abych se nepoškodil.
5: Proč byste padal?
4: No, oni na mě u Karoličky někdy pouštějí psa.
5: Kdy někdy?
4: No někdy, vždycky, když přijdu.
5: Tak tvrdší kytky nevedu.
4: Ani pod pultíkem?
5: Ani nad pultíkem.
4: A co takhle malej věneček?
5: To už tady bylo. S malinkou stuhou.
4: Ne, bez stuhy. Malej, ale za to pevnej.
5: Proč malej a pevnej?
4: No, aby se dal tomu psisku narazit řádně na čuma.
5: Tak kupuješ kytky pro Karlu nebo pro psa?
4: No pro psa, ale on jí Karle může donést. Noviny jim taky nosí z trafiky.
5: Aha, tak já zavírám a malej. A jestli ti můžu dát radu, tak Karle kup fialky a psovi busta. Hej, Mária, připrav špagety, Francesca de Romu.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Šimi s Grossmanem trénovali, jak kupovat květiny. Mimochodem, chtěl by si někomu třeba ještě se zpětnou platností tu kytičku od Šimka Grossmana dát k narozeninám?
2: No určitě, tak to je jednoznačný. V únoru má narozeniny Stejda Jindra, tak já myslím, že tahle ta kytička hodně potěší.
1: No tak vidíš to, určitě má taky rád, nebo dělá rád Šimka Grossmanem. No a ty máš rád Stejdu Jindru. To je zajímavý, že člověk mívá k některým strýcům velice blízký vztah, i když třeba s nimi v dětství nežil. Já třeba mám takovýho Stejdu, kterýho jsem v podstatě jsem k němu našel vztah až později.
2: No, tady je to trošku jiný případ, naopak. Já jsem se Stejdou Jindrou byl dost provázaný už od dětství, protože Jindřich maluje a on mě učil malovat.
1: No, ty jsi taky dneska takový jako poměrně dost známý malíř mezi herci. Zúčastňuje se těch výstav třeba takových těch hereckých?
2: Ne. Na to jsem nedostal odvahu, já jsem tak nějak logicky skončil s tímhle s tím jako koketováním s malířstvím někdy v 18 letech, protože jsem se zase...
1: Ty už jsi přestal malovat?
2: No, tak nemaluju teď moc.
1: Jo.
2: Ne. Ale v té době jako v dětství a v podstatě mě provází Jindra se svou ženou celý život, protože má ke kouštu daleko blíž než všichni ostatní v naší rodině, takže je to takový logický, že máme k sobě takový docela hezký vztah.
1: Tak k malování se možná ještě na takzvaná stará kolena vrátíš.
2: No.
1: Ano, jistě. No, podívej, pořád to máš tady ještě jaksi rezervu a když už opravdu vůbec nic tě nebude jinýho bavit, tak můžeš se vrátit k malování. Ale tebe naštěstí baví pořád ještě hraní. V současné době hraješ v televizním seriálu v Ordinaci Růžový zahradě, ale ku podivu žádnýho doktora tam nehraješ, víš?
2: No je to, já tomu říkám, že to je role za odměnu.
1: Jak to?
2: Já nevím za jakou odměnu, ale prostě nesedím tam jako ty hlavní představitelé celý den a od 7 do 7 netočím. Mám to tak rozhozený, dejme tomu 4-5 natáčecích dnů do měsíce a je to taková postavička, kterou nevíš, kam máš zařadit. Jako jo. Je takový jako docela sympatický, si myslím.
1: Barmana nebo něco.
2: Je to barman, je to takový podnikatelský klouček, který naletí mladý holce, do který se zamiluje. No prostě jsou to takový. Ale ten fenomén těch seriálů naprosto úžasný, protože jsem poprvé vystřelil na tu obrazovku po dlouhý době, tak jsem šel platit benzín třeba, jo, a ten pumpař mi říká, dáte mi 1850 Kč, na tu dceru zabijte. A já říkám, ale já žádnou dceru nemám, než mi to vlastně došlo.
1: Jo. Čili... Ano, lidi si hodně personifikují a samozřejmě je to takový jako lidový humor, jo.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Tahle ta písnička nám teď udělala několik služeb najednou. Jednak je to hezká písnička, samozřejmě, to je objektivní pravda, myslím. Za druhé bych řekl, že nám přímo navodila to další téma, Troubled Water, že to jsou takové ty, jak bych to řekl, no, rozbouřené vody, čili chvíle, když se dostaneš do rozbouřené vody, nejsou závidění hodné, postaví se přes ně most, čili ti někdo pomůže. Navíc, jak si v případě Lexi Piška, je ještě docela symptomatické to, že on v podstatě, i když to nerad dělá, ale sedí na několika židlích. Hraje v Národním divadle, pořádá nejrůznější, teď už tedy sice ne ty Shakespeareovské slavnosti přímo, ale pořádal si a navíc si teď principálem divadla Palas, kde sice nehraješ, ale přece jenom je to sezení na několika židlích. V takových chvílích se může stát, že na něco člověk zapomene a dostane se opravdu do maléru. Jinými slovy, teď jsem se tak nějak dostal trošičku složitě k tomu, stalo se ti někdy, že si něco, ač nerad prošvihnul a stékal ti ten studený pot mezi lopatkami?
1: Jo, když se mě namlouvali jako hlas České televize a čekali na mě všichni někde v kanceláři a zavolali mi 10 minut potom, když jsem tam měl být, kde jsem.
0: Cože jsi tam měl být?
1: No, měl jsem být na takovém pohovoru nad letitou spolupráci. A já jsem seděl spokojeně doma a oni se mě ptali, proč už tam 4 hodiny nejsem. Ale to jsou takový, jako to se člověk celkem jako vykroutí a nejsou z toho následky, ale já vím, kam míříš. Svým způsobem to jsou ta prošvihnutá představení. A nechci si nic přivolat, do této chvíle se mi to nestalo. I když jsou tady samozřejmě takový ty zásadní věci, kdy jsem třeba řekl odpoledne svýmu partnerovi nebo někomu od nás, tak já jdu domů a on říká, proč domů, když za hodinu jdeš na jeviště, kam na jaký jeviště, kde hrajeme sluhu, kam, když já to nemám napsaný. Jo, takže v tom jsem vždycky strašnou kliku.
0: To je klika, že to jsou, to máš jsou, vedle toho člověka, který
1: to jsou děsný kliky. Pomůže. A ještě v době, kdy jako to nebylo tak jako medializovaný, že třeba policajti jsou dneska docela příjemný, fakt příjemný, tak mě vytáhli dvakrát ze šlamastyky, kdy jsem opravdu málem to představení prošvih, protože řeknu jenom jednu historku rychle. Jel jsem z Chomutova, volal jsem na handsfree kluku, my se nepůjdeme na kulečník večer, protože jsem měl volno, že jo. A ve tři čtvrtě na sedm, kdy se začíná představení, volá inspicient toho představení. A já tak z legrace jsem mu do toho telefonu vynadal a mě neštve, že mi volá takhle, že mě vyděsil, že něco prošvihávám. On říká, ne, to je v pohodě. Oni už to ti kluci umějí, aby člověk nezešílel. A říká, kde jste teď? Já říkám, tak asi 10 minut od Ruzině. No za 4 hodiny začíná sluha. A to si děláte srandu. No nedělám, já už to teď asi nějak nezaretušuju. Tak jsem se rychle spotil, zase jsem se rychle uklidnil, prosvištěl jsem chodkovým sadům a tam jsem viděl policajty. A říkám, kluci, já mám strašnej průšvih. A oni opravdu ten maják zapli a dotáhli mě během 5 minut do tomu Národnímu divadlu. A bohužel ale zastavili vpředu, já jsem byl zezadu. Takže když jsem jim chtěl přes tu tísňovku poděkovat, tak už se prostřídali a už tam nebyli. Takže takovýhle...
0: Tímto jim můžeš ještě dodatečně
1: těm chlapcům děkuji.
0: Kolik je to let?
1: Kolik? 8 let.
0: No, tak to už tam možná taky nebudou oni kluci.

0: Palác koncem dubna s Káčou Brožovou, jmenuje se to Dohazovač, Aleš Procházka, Evelina Steinmarová u nás bude hrát.
1: Ano. Mm-hmm. To je v podstatě divadlo, kde jaksi nemá stálý soubor.
0: Nemá stálý soubor.
1: To znamená, můžeš spolupracovat s kýmkoliv.
0: S kýmkoliv. A jestli můžu, tak jestli posluchači, jestli je to zaujalo, tak bych si tady přihrál trošku polivčičku www.divadlopalace.cz, Divadlo Palace dohromady. Ano. Tam se můžete nakouknout, zaměstnáváme kolem 60 herců. Takže to je jedna aktivita, která mě čeká. Pak máme premiéru v Národním divadle Dona Juana v režii Honzy Nebeskýho. Tam hraju.
1: Koho?
0: Tam hraju jednoho z bratrů, kteří po něm jdou.
1: Ano.
0: Kteří po něm jdou. A potom jsem strašně rád, že v tuto chvíli probíhá ještě týden velice zvláštní výstava právě Divadla Palác v jednom prostoru na Pankráci, v jednom obchodním domě. Velkoplošný, obrovský, nádherný fotografie slovenského fotografa Vladimíra Jurkoviče, který nafotil naše herce ve skupinových portrétech v civilu. A celý měsíc tam probíhá tato výstava a za to jsem také strašně rád. A tak dále, a tak dále. Prostě je to moc.
1: Je toho moc, ale já ti samozřejmě přeju, aby si to všechno zvládal v pohodě, aby si přesto, že sedíš na několika židlích, tak si na nich seděl pevně, pokud možno, aby se žádná nevyklala, aby si už nikdy nemusel poprosit policajty, aby tě protahovali od někud z Ruzině až k Národnímu divadlu, protože za to leknutí to nestojí a to by tě připravilo o několik let tvýho, doufám, spokojeného života. Tak to byl Lexa Piško dneska na Tandemu a já pevně věřím, že ne naposledy, protože to bylo s tebou dneska velmi příjemné. Díky.
0: Já taky děkuji za pozvání, bylo to hodně příjemný.
2: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dobrý den. Malá černá hudba otevřela polkou české hospůdky dnešní pořad Českého rozhlasu u muziky s Josefem Zímou a bude hned pokračovat podzimním valčíkem Václava Mrňase a Stanislava Pěnčíka, polkou Neodcházej písnička od Williama Béreše na slova Jaroslava Hájka, písní Prstýnek a slovo láska Františka Mrňase a Václava Ševčíka, nakonec pak polkou Karla Vacka Krásné chvíle. Sóla mají Romana Svačinová, Lenka Kuřatková, Evžen Drobek a Roman Žižka.

hrála malá černá hudba a teď už nastupuje skupina Třehusk s lidovou Vltavoty modrojasná, písní kapelníka Milana Frýdla My jsme doma na vodě a Hašlerkou V tom tichém domě. Prosím.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Ten si teď s dovolením taky zaspívá, a to dálku dalekou od R.A. Dvorského a Vladimíra Dvořáka, písničku Máj je náš, manželů Zdeňka Marata a Judity Verné a Smolný den Alexeje Frýda a Jana Pixy. Hrají brněnský estrádní rozhlasový orchestr, smyčcový taneční orchestr a orchestr Jiřího Procházky.

si den, rudnou oblaka nad obzorem, vůně šeříků, májových šeříků z rána tě láká ven. Vzít si klobouk a kabát a jít, jít a o něčem tajemném snít,

chtěl bych dnešní den všem lidem přát, ať se přízraků nemusí bát, ať se nikdy víc nemusí loučit a život svůj v sásku dát. Ať jim májová písnička zní do noci i do probuzení, ať v ní naleznou radost i úsměvy pro každý z příštích dní. Vždyť má je tvůj, jen mu naslouchej a tiše stůj.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Blížíme se k závěru, milí posluchači. O ten se postará jeho česká vlachovka Jana Vlacha s Věrou Klimešovou a Pavlem Bartuškou u mikrofonu. Zaspívají lidový valčík Zapadá sluníčko, Kapelníkovo setkání na text Zbyňka Pražáka, Lidovou Stehlíček Malý ptáček a ještě jednu pana kapelníka Vlacha s názvem Pro Marušku. To bude pro dnešek všechno, příště zase u muziky s Josefem Zí.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Dobrý den, je krátce po deváté a tak se zase společně můžeme vydat na zálety. Pěknou neděli vám všem na vlnách Českého rozhlasu přeje Alena Zahradnická. Poslechněte si nejdřív tuhle znělku a zkuste si vzpomenout, jaký pořad před 25 lety v televizi uváděla. Marně pátráte v paměti, nevadí. Mám tu pro vás ještě jednu jasnější nápovědu.
3: Ráno byl mráz v rozmezí 0 až minus 6 stupňů Celsia.
2: A teď se troufám tvrdit, že většina z vás hlas meteorologa Vladimíra Seiferta poznala. Narodil se pod Orlickými horami v Žamberku. Meteorologii vystudoval na Vojenské akademii v Brně, doktorát získal na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze. No a právě v Praze ho můžete často

0: potkat coby průvodce zahraničních turistů. V Alpách potom s turisty z Česka. Jak vzpomíná na 46 let práce v Českém hydrometeorologickém ústavu i na 18 let práce v České televizi, na to se budu ptát hned po písničce.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Padlo 640 let v Českém hydrometeorologickém ústavu a 18 let vysílání v České televizi a také roky spolupráce s Českým rozhlasem. Jsem ráda, pane doktore, že jste přijal mé pozvání na zálety. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: A přiznávám se, že jsem vůbec netušila, že jste se narodil ve východních Čechách a do svých 11 let ve východních Čechách i žil.
2: Je to tak, narodil jsem se v Jamberku a bydleli jsme v Letohradě, tehdy se to jmenovalo Kišperk. A teprve po válce v roce 1947 se rodiče rozhodli odstěhovat do Liberce a tam jsem teprve potom chodil také do školy.
1: A váš tatínek učil na základní škole v Letohradě a dozvěděla jsem se vlastně i díky záletům, že tam nějakou dobu dělal i ředitel. Jak vzpomínáte vy na tu dobu tatínka, pana učitele, tatínka, pana ředitele?
2: No tak to už je takové těžké vzpomínání, musím hodně listovat v paměti, ve své paměti. No hlavně si vzpomínám, že tatínek učil češtinu a také mě tenkrát jaksi donutil, nebo jeho rada byla taková, no vlastně donutil, dá se říct, abych si psal takové záznamy, kroniku. Napsal mi k tomu takový úvod a říkal, piš si významné články, významné, co se ti líbí, co jsi si zapamatoval a jednou se ti to bude hodit, jednou v tom budeš moc listovat a podívat se, přečíst si, co si tenkrát tím svým slohem ve třetí, čtvrté třídě obecné školy, co jsem tedy napsal.
1: A máte jí? Máte tu kroniku?
2: Tu kroniku mám. Dokonce jsem ji málem jednou ztratil. Hledal jsem ji, dlouho jsem ji hledal, ale pak zase objevil, byla taková červená, bylo tam takový zlatavým písmem napsáno kronika a mám tam z dnešního pohledu velice takové humorné nebo zajímavé příběhy.
1: A škoda, že teď nemůžeme nahlédnout, protože jinak bych samozřejmě byla zvědavá a prosila vás o to, abychom se mohli podívat. Já jste říkal, že jste se pak přestěhovali do Liberce, to je stejně jako Žamberk, kraj těsně pod horami, jedno jestli Orlickými nebo Jizerskými. Právě proto máte hory rád a táhne vás to do nich dodnes?
2: Snad ano, protože v Letohradě už jsem začínal také lyžovat, ale kdybych dnešním vnoučatům ukázal lyže, na kterých jsem jezdil, tak mi to nikdo nebude jako věřit. Pamatuju si do dneška, jak jsme z Ještědu sjížděli na Pláně a tam jsme trávili odpoledne nebo téměř celý den lyžováním, ale pozor, to nebylo lyžování s vlekem, s lanovkou, se sedačkou. Celý den jsme šlapali, celý ten kopec tím pádem byl krásně upravený a ti, co šlapali nahoru, skritizovali vždycky toho, co jel dolů a tak to probíhalo celý den, takové bylo tenkrát lyžování.
1: Říká doktor Vladimír Seifert, je hostem dnešní záletu a stejně jako jindy i dneska už teď můžete listovat na našem webu fotografiemi, které sebou přinesl, najdete je v záložce zálety.

0: Po absolvování meteorologie na Vojenské akademii jste nastoupil do Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Ano, to bylo v roce 1960.
0: Mimochodem, když se řekne rok 1960, tak já osobně ten rok mám spojen se startem první meteorologické družice. Ta odstartovala 1. dubna 1960 na oběžnou dráhu. Vy jste tam od ledna 4 měsíce před startem meteorologické družice.
1: Ne, v několik měsíců po startu. Já jsem tam byl od října 1960, pokud mě tedy paměť neklame.
0: Zkuste nám maličko přiblížit právě tu dobu. Co bylo pro předpověď v tehdejší době tím nejdůležitějším? Jak to vypadalo tehdy?
1: No, bylo to podstatně jinak. Takovou pomůckou, mojí pomůckou tenkrát byla guma a tuška. Všechny fronty jsme analyzovali přímo na těch mapách. Já měl dokonce výhodu, protože jsem levák, takže gumu jsem držel v levé ruce, ale protože ve škole nás donutili psát a kreslit pravou, tak já jsem fronty a izobary tahal pravou rukou a když jsem se jako přesně netrefil, tak jsem to gumou trošičku levou rukou, čím jsem byl o něco rychlejší než ti, kteří museli předávat tušku a gumu. Na základě byla meteorologická data získaná z celé severní polokoule, například z celé sítě meteorologických stanic a teď bylo třeba z těch údajů zjistit, kde je vzduch studený, kde je vzduch teplý, kde je rozhraní mezi tím vzduchem najít tu frontu a postupně pomocníkem začaly být tedy výškové mapy, hlavně mapa 850 hektopaskalů, kde se lépe poznali rozdíly teplot mezi studeným a teplým vzduchem. No a potom vůbec ten první krok byla vlastně extrapolace, kdy teda jsem viděl, jak se fronta pohybuje rychle nad Anglií a Německem, jak rychle si myslíme, že přijde k nám. Teprve později se přišlo na to, že to budoucí počasí se dá vypočítat, jenže tehdy ještě nebyly výkonné počítače, tak to nebylo možné, protože já vždycky říkal, 20 matematiků by bylo zavřeno v pokoji nebo v místnosti, počítali by a za 14 dní nebo tak nějak by vymysleli předpověď na zítra, což prakticky nemělo vůbec žádný význam, teprve díky těm rychlým samočinným počítačům. Ale to zase může vrátit k tomu, jak ten počítač u nás vypadal, to bylo veliký sál a tam prostě ohromné velikánské škatule. Dneska je to prostě úplně všechno o něčem jiném.
0: Asi bylo tehdy zakázáno říkat, že něco špatného přijde od východu, byť by to bylo jenom prosté ochlazení. To bylo asi pro meteorologa nesmírně těžké vylhat se z toho meteorologicky být správný a zároveň v uvozovkách politicky správný.
1: No tak to zase nevidím, že bylo tak úplně drastický frontální porucha z východu, nebo to jsme teda spíš jako nepoužívali, ale nemyslím si zase, že to bylo úplně tak strašný. Tenkrát se spíš říkal, že podsvícne je trochu tma. Neřekl bych, že tam byly nějaké dramatické politické věci, aspoň pokud z toho našeho pohledu, z toho pohledu meteorologického. Takže já nemůžu říct, že by byl nějaký takový vysloveně velký politický tlak na nás.
0: Říká doktor Vladimír Seifert.

0: Bonety Aleny Zárybnické.
1: Na začátku jsem se ptala našich posluchačů, jestli poznají znělku počasí a váš hlas v předpovědi počasí. Teď tu mám jednu otázku pro vás. Dokážete si, pane doktore, vzpomenout, kdy jste vyslovil tuhle prognózu?
2: Dobrý večer. Předpovědní mapa ukazuje, že tlaková výše, která se přesune do oblasti Černého moře, bude slábnout. Přes Německou demokratickou republiku a Polsko bude postupovat k jihovýchodu tato studená fronta a její přechod očekáváme pravděpodobně v noci z úterka na středu. Po jejím přechodu bude u nás převládat chladné severozápadní proudění. Zítra ráno budou místy mlhy, dopoledne většinou zataženo nízkou oblačností, odpoledne pak oblačno. Nejnižší noční teploty minus 3 stupně až 0, nejvyšší odpolední teploty 0 až 4 stupně na horách, 1000 metrech na jihu kolem 6 stupňů a na severu kolem 0.
3: No tak to vám neřeknu. Všem je z toho jasné, že to bylo před rokem 1989, protože jsem hovořil o Německé demokratické republice a už plně jasné, že to také bylo před rokem 1993, protože jsem hovořil o Slovensku. No a ta Německá demokratická republika tato jasně prozrazuje, že to bylo teda před tím rokem 89, ale datum, přesný den, to vám nepovím.
1: Jdete na to vyloženě dobře. Myslím si, že Šarlo dopídil jste se přesně těch termínů před rokem tedy 90 nebo 89 a bylo to těsně před koncem toho období, kdy existovala Německá demokratická republika. A tu předpověď jste vyslovil 20. listopadu 1989. Byla to převratná doba. Vzpomeňme tedy teď na to, jak vypadala práce v té Československé televizi, později České televizi. Mapy jste si připravovali v Komořanech a s předpřipravenou předpovědí jste potom přicházeli vlastně natočit vaši předpověď. To už je z dnešního pohledu, kdy se všechno dělá vlastně přímo v České televizi, doba úplně jiná, tak zaspomínejme.
3: To bylo někdy, to bylo takový trošku stresový, abychom to stihli. Úkolem bylo se ty mapy fixem namalovat, no tak ty byly zvláště vytištěné, ty mapy, na to jsme si překreslili vlastně tu povětrnostní situaci z těch pracovních map. Výrazně jsme nakreslili fronty studený, fronty teplý. Vím, že já, protože jsem byl nucen kreslit pravou rukou, takže jsem na to nebyl zas tak příliš šikovný, takže kolikrát jsem měl problém udělat pěkný takový ty hrbolky na teplé frontě a takový ty špičaty, trojúhelníky na studené frontě a v této souvislosti vzpomínám velice často na moji kolegyni Magdalenu Lípovou, která mi někdy řekla, ukáž, já ti tam ty bobky na ty frontě jako udělám. Na tyhle ty mapy plus teda text, který jsme si jako napsali, ne na počítači, tenkrát ještě napsat tím stroj, tak to jsme všechno jako zabalili, vázali to buď kaničkou, nebo to zabalili ještě do faksimilového papíru, vzali pod paždí ty deky s tím svým textem a prchali jsme na Kavčí hory. A hlavně ty meteorologické mapy jsme si dali taky na tu magnetickou mapu, vzali do ruky ukazovátko. Tenkrát teda byla předpověď pro Českou republiku a pro Česko a pro Slovensko. To byly dvě různé předpovědi.
1: Taky se uváděla teplota v 1000 a 1500 metrech nad mořem. Dneska už je to vlastně jenom ta hranice těch 1000 metrů, protože Tatry zkrátka už patří.
3: No, tak to bylo.

0: Kromě meteorologie studoval Vladimír Seifert později i angličtinu, má zkoušky průvodce u Pražské informační služby a zdá se mi, pane doktore, že se historie Prahy a nejenom Prahy stala vaším velkým koníčkem. A kdybyste měl vybrat jedno místo v Praze, kam chodíte s turisty opravdu rád a které pokaždé, když navštívíte, tak vám dá něco nového, dozvíte se na místě něco nového, je vám tam zkrátka dobře.
1: V Praze není místo, které bych měl speciálně rád, protože Praha se mi líbí celá, Praha je krásná. Ovšem nicméně mockrát, už jsem šel přes Karlův most, mockrát jsem se díval na to panorama Hradčan, katedrály, Královského paláce, baziliky svatého Jiří z Karlova mostu a kdykoliv historist tam na ten Královský, na ten Karlův most přijdu, tak znovu a znovu musím obdivovat, nebo znovu se kocha tou krásou toho panoramatu, té kombinaci Karlova mostu a Hradčan.
0: Která část meteorologie nebo která otázka pro vás je pořád ještě taková, že vás láká, že pořád se díváte, co nového na to téma v meteorologii mladí kolegové vymysleli?
1: No především do získávání meteorologických dat, těch já si myslím nebude nikdy úplně dostatečné množství, protože si musíme představit, že máme nejen síť stanic na pevninách, ale jsou tady oceány, když dneska máme samozřejmě družice a radary a tohle to všechno jako k tomu, tak ale prostě ta dokonalost nebo prostě kompletnost těch dat je velice důležitá. No pak je otázka, no to bychom snad měli pozvat některého z kolegů, který pracují přímo v těch modelech, potom vlastně z těch dat stále více jich a více získat teda ten krok dopředu, co ty údaje udělají, jak se celý to tlakový, teplotní, vlhkostní, srážkový pole, jak se vyvine a tam je pořád ještě, si myslím já, na čem pracovat.
0: Dotknu se jednoho aktuálního tématu letošního horkého a suchého léta. Takové teploty jste asi během své kariéry v Českém hydrometeorologickém ústavu tak vysoké teploty a tolikrát za léto vlastně asi nikdy nepředpovídal.
1: Asi máte pravdu, nicméně teploty kolem 36 stupňů se vyskytovaly. Když jsem studoval, byl jsem na praxi na meteorologické stanici v Brně, tak jsme soutěžili, já jsem pozoroval počasí v Brně, v Holešově, byl jiný pozorovatel a teď jsme pečlivě sledovali, kdy kdo z nás dosáhne 36. A já jsem dokonce snažil se přesvědčit toho šéfa, toho vedoucího té stanice, jestli tam nemůžu trošku nějakou desetinu toho záznamu přidat, abychom vyhráli. Ale protože metodická data musí být přesná, tak samozřejmě to striktně zakázal. Ale vím, že jsme se tenkrát bojovali nebo hádali kolem ty 630. Takže teploty vysoké, když třeba ne těch 38, ale vím, že jako 40 jsme, ke 40 jsme se taky blížili podle záznamu, ale bych vám řekl, jestli takhle dlouho, jako to bylo teďka, no to už teďka bez papíru, bez počítače nedám dohromady.
0: No a dokonce meteorologové uvažují pomalu o tom, že by stejně jako Slováci v Česku zavedli pojem supertropické teploty, kde by to byly teploty tedy nad těmi 35 stupni Celsia. Nejvyšší číslo, které jsem kdy v předpovědi měla a prezentovalo, bylo 39 stupňů Celsia, že ten interval byl 35 až 39 stupňů Celsia. Ještě nikdy jsem nenapsala do té televizní grafiky ani nikdo z mých kolegů, pokud si dobře pamatujeme, 40, ale je možné, že to ty další roky překonají, vždyť právě ten přirozený cyklus toho kolísání podnebí, kolísání klimatu se prostě objevuje i v České republice a my se z toho nějak nevykroutíme.
1: A hlavně si nemůžeme představovat, že změny v České republice je hodnotit jako globální změny. No to prostě nejde, protože jsme velice malý region, ovlivněn teda pohraničními horami, Alpami,

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Vladimírem Seifertem mluvíme logicky spolu o čem jiném než o počasí. Nenadarmo se říká, pane doktore, že je mnohem těžší se ptát než odpovídat. Tak já bych si teď s dovolením chvilku odpočinula. Máte nějakou otázku vy na mě?
2: Jak vás to baví předpovídat počasí v televizi?
1: Baví mě to pořád, protože je to profese, která se bez toho, že by bavila, nedá dělat, zvlášť u nás, kteří nejsme herci a z každého výrazu tváře by bylo okamžitě rozpoznat, že nám něco nesedí. Musím říct, že ta pestrost a to, že vlastně si to počasí pro každý ten den, a bylo tomu určitě i v době minulé, vždycky nachystá nějaký nový scénář, tak je vlastně tím nábojem. A musím se přiznat, že v poslední době mě na tom úplně nejvíc baví, snad budete souhlasit, a bylo to tak i v době, kdy jste televizní předpovědi dělal vy, že mě moc baví vyhledávat ty zajímavosti a souvislosti, které vlastně mezi počasím jinde na planetě u nás jsou, a to vždycky každý den tam dát ještě něco navíc, co by vlastně diváka k té předpovědi přitahlo a co by mu důležitost, a teď doufám, znovu budete souhlasit, našeho oboru připomnělo.
2: A ještě jednu otázku, jestli můžu, jak moc řídíte předpovědi počasí, když jedete lyžovat?
1: Když mám dost času si ji připravit, tak se snažím sama sobě důvěřovat, ale věřte, že bylo pár okamžiků, kdy jsem měla pocit, že snad je jiný den v týdnu, že zkrátka to počasí si postavilo hlavu a udělat cokoliv. Možná výhoda nás meteorologů je v tom, že tak trošičku si dokážeme dopředu říct, jestli ta předpověď, byť zní tak, je pro ten daný den pravděpodobná, anebo je naopak málo pravděpodobná, a tak trošku jsme na vážkách a víme, že nám to počasí trošičku může nějakou tu záludnost nachystat.

0: Při posledních záletech seděla na vašem místě, pane doktore, oceanografka Markéta Pokorná a má pro vás jednu takovou hodně odlehčující otázku.
1: Já jsem se dočetla, že vlastně dříve, protože nebyla ta technika taková, jako je nyní, že používali meteorologové vlastně zavařovací sklenici, ve které byl malý žebřík a zelená rosnička. Proto se také vlastně meteorologům občas říká rosničky, ale že skutečně tato rosnička fungovala na bázi předpovědí počasí a že ta pravděpodobnost byla docela dobrá, když žába byla nahoře nebo dole, bylo pěkně nebo šeredně. Co si o tom pan meteorolog Seifert myslí? Je to skutečně kompliment, když někomu z meteorologů řeknete rosnička, nebo to je spíš urážka? A jaké to je v porovnání vlastně třeba s těmi dnešními nebo tehdejšími modely? Protože tehdy ty modely taky vypadaly úplně jinak. Pan Seifert, já jsem si přečetla nějaký článek, byl tehdy vlastně u televize a dělali všechno ještě do map, jakoby ručo. Takže jak je to s tou předpovědí? Je rosnička přesnější než modely?
2: Myslím si, že tedy fakt, že zvířata, hlavně hmyz, včely, mouchy, ptáci, krátkodobě na ty změny počasí dokážou reagovat. Na všem ta situace s tou rosničkou, ty kvákají, když se blíží změna, jindy zase nekvákají. A myslím si, že rosnička jenom takovým opravdu symbolem, ale nikoli schopná předpovědět počasí. Dokonce jsem na chalupě jednou zčesal rybíz, a najednou něco mám na ruce a ono to byla rosnička. Takže to mi jako nedalo, dali jsme jí chvilku na zeď a ona dokonce chvíli lezla jako pozdě. Tak je to spíš takový jenom symbol počasí, je všem nikoli, že by uměla předpovídat.
0: A tušíte, kde se vlastně ten symbol vzal? Vidíte, to vlastně vaše odpověď mě teďka navedla na tuhletu myšlenku, že bychom jako označili toho viníka společně.
2: No to nevím.
0: Příště na vašem místě, pane doktore, bude sedět Ivana Matiková, to je kastelánka hradu Lichnice. Takže teď příležitost pro vás, na co byste se jí chtěl zeptat?
2: Aby mi řekla, kdy mám na její hrad přijet a kdy se mi bude trošku více věnovat než ostatním návštěvníkům a kdy mi podrobně vysvětlí všechno kolem hradu.
0: Tak, výborně, Ivano, to je výzva pro vás. V příští neděli tedy kastelánka hradu Lichnice Ivana Matiková odpovídat tedy bude a zvát bude na návštěvu nejenom pana doktora Seiferta, ale samozřejmě taky vás všechny posluchače Českého rozhlasu. Pane doktore, já moc děkuji za příjemné povídání. Zase nám to hodně rychle uteklo a vězte, že využiju další sebemenší příležitosti, abychom se spolu mohli potkat nejenom u rozhlasového mikrofonu. Děkuji.
2: Pokud ještě budu mít sílu povídat, tak budu rád.
0: Děkuji, že jste se mnou dneska vydal na zálety a vám všem posluchačům Českého rozhlasu přeju krásnou neděli.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré ráno, je úterý 7. července. Já jsem moc ráda, že do nového dne vstáváte právě s námi. Léto je v plném proudu, někdo vyráží na procházku, jiný pečuje o zahrádku, další si užívá třeba čas s vnoučaty. No a právě v létě se často víc uvědomíme, jak důležité je, aby nám tělo dobře sloužilo, aby nás nebolela záda, kolena nebo ramena a mohli jsme dělat všechno, co máme rádi. Proto pro vás máme nový 20-dílný seriál věnovaný zdravému pohybu. V pátek jsme v pohodovém ránu s naší průvodkyní expertkou na zdravý pohyb Kateřinou Macháčovou začali hledat jednoduché způsoby, jak si udržet pohyblivost, stabilitu i radost z pohybu bez ohledu na věk. Protože nikdy není pozdě udělat pro své tělo něco dobrého. A tak už za pár minut v tom budeme ve druhém dílu pokračovat.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju zase dať, bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu na...
4: Říká se, že tělo si pamatuje všechno, co umělo jako malé dítě. S expertkou na pohyb Kateřinou Macháčovou v našem novém cyklu Permanento prozkoumáme, co vlastně znamená přirozený pohyb, proč se od něj během života vzdalujeme a jestli se k němu můžeme vrátit. Hezký den, Kateřino, vítám vás opět na pohodě.
5: Zdravím, děkuji.
4: No a my jsme si pro dnešek vlastně slíbili, že si budeme povídat o tom, co je to přirozený pohyb lidského těla. Tak co to vlastně je? Jak bychom to, nebo spíše vy, co by odbornice, jak byste to popsala?
5: Já bych řekla, že přirozený pohyb je vlastně všechno, co děláme v průběhu dne, abychom vlastně přežili a mohli vlastně realizovat ty naše každodenní aktivity.
4: Když bychom se ale podívali na konkrétního člověka, který už má několik desítek let života za sebou, tak i já, co by laik a vlastně z vlastní zkušenosti velice nedávné, mohu říci, že my máme neuvěřitelnou zásobu zlozvyků. Že asi ten přirozený pohyb, který jako vy vidíte, je možná malinko jiný, než si my lidé pak jako představujeme.
5: No on jako... Přirozený pohyb vlastně je to, že se v podstatě nezastavíme.
4: Mm-hmm.
5: A naše tělo je složeno vlastně z pohybového aparátu, není to sedavý aparát, takže my ho máme proto, abychom se mohli hýbat. Akorát, že dneska už vlastně se nepotřebujeme hýbat, abychom přežili, protože my se klidně můžeme usadit na gauč nebo na židli a tam můžeme přežívat týdny, aniž bychom se v podstatě zvedli. Takže ten pohyb do toho života musíme tak trošku jako vkládat více vědomně a manuálně, protože prostě v tom každodenním životě a ta potřeba toho každodenního pohybu je vlastně menší a menší.
4: Když bychom se měli zaměřit právě na seniory a kteří třeba nemají dostatek právě pohybu, ale i třeba z důvodu toho, že už mají zdravotní problémy, je nějaký pohyb, který mohou dělat doma právě vědomně a cíleně a tím vlastně si zvětšit tu míru toho pohybu?
5: No, já si myslím, že velmi důležité je si uvědomit, že se prostě musíme hýbat. Jakmile člověk zůstane sedět bez jakékoliv snahy to nějak naředit vstáváním, dojít si častěji, já nevím, pro knížku, pro pití, pro kávu a vlastně si vytvářet příležitosti k tomu, abych se musela prostě zvednout a někam jít, i kdyby jenom v rámci bytu, tak i takhle málo může znamenat velmi mnoho pro někoho vlastně.
4: Já si teďka vzpomínám na to, když jsme měli televizi, která byla černobílá, rozhodně neměla ovládání dálkové. Ano. Tak to by se dneska docela hodilo.
5: Určitě. No, je toho hodně v dnešní době, jako ty moderní technologie nám opravdu ten přirozený pohyb z toho každodenního života berou.
4: A jaký je tedy potom ten důsledek právě toho nedostatku pohybu?
5: No, když se nehýbeme, to naše tělo v podstatě nemůže fungovat. A víme, že pohyb nám zajišťují svaly, ty jsou propojené i s kostmi, takže pokud prostě se přestaneme hýbat, ty naše svaly budou slábnout, budou atrofovat a pak už nám vlastně to tělo nebude sloužit k pohybu. A když už to potom bude o tom, že si nebudeme schopni zajistit ani každodenní potřeby samostatně, tak pak už nastává problém i na dalších úrovních našeho života a ta kvalita opravdu jde velmi rychle dolů.
4: Tak dobrá zpráva je, že navzdory tomu, že třeba se nehýbete, milí posluchači, dostatečně, tak stačí vlastně malé kroky kupředu, které vám mohou zlepšit tu kvalitu toho života, jak říkala dnes Kateřina Macháčová, třeba to, že si přepnete televizi možná přímo na ní, nebo si dojdete pro kávu, dojdete si pro knížku, anebo schválně si budete nechávat ty věci o něco dál, aby těch kroků po bytě bylo o něco víc, tak i to může zafunkovat. Kateřino, děkuji za to dnešní povídání a těším se na pohodě příště.
5: Já taky. Naschledanou.

Posloucháte úterní pohodové ráno. Je 8 hodin a 17 minut. A jestli máte rádi detektivní záhady a třeba hledáte tip na zajímavé odpoledne s vnoučaty, tak si nenechte ujít novou interaktivní výstavu nazvanou Sherlock Holmes The Exhibition, která v pražské galerii Bílá labuť na Florenci nabízí strhující cestu do mysli Sherlocka Holmesa, nejslavnějšího detektiva všech dob, a odhaluje jeho převratné vyšetřovací metody. Expozice, která vtáhne doslova každého návštěvníka do světa kriminalistických stop a mistrovského umění pozorování, propojuje vědu, historii, ale také kulturu a odhaluje skutečné zdroje inspirace, ze kterých vyrůstají slavné a dodnes živé příběhy Sira Artura Conana Doyla. Pokud se tam vydáte, tak objevíte, jak Sherlock Holmes, vědec, který předběhl svou dobu, dokázal z nepatrných detailů, které ostatním unikaly, odhalovat i ty nejzáhadnější zločiny své éry. Výstava představuje originální rukopisy a také dobové artefakty, vyšetřovací nástroje, inspirované Holmesovými postupy i interaktivní stanoviště, kde si případně můžete vyzkoušet vlastní detektivní schopnosti.

až se dovím z větrných stran dá, že jen pro ní voní

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Co určitě v úterním pohodovém ránu nesmí chybět, to je předpověď meteorologa České televize. Dnes tady Michala Žáka. Dobré ráno, vítám vás.
2: Hezké ráno přeju i já.
1: Tak jaký den dneska můžeme očekávat stran tedy počasí?
2: Tak dnes to bude takové docela proměnlivé, ale současně taky půjde o teplejší den, než byl včerejšek. Konkrétně ty nejvyšší denní teploty vystoupí většinou na 26 až 30 stupňů Celsia. O něco chladněji zůstane na severu a severovýchodě. Tam čekejme maxima kolem 24. Doplním taky teploty na horách v 1000 metrech. Ty se budou pohybovat kolem 18 a na Šumavě vyšplhají až na 22 stupňů. No a na nebi tam bude většinou hodně oblaků, tedy oblačno až zataženo. V Čechách v dopoledních hodinách ale místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se hlavně odpoledne a na večer vyskytne místy občasný déšť a nebo přehánky, vyloučena není ani ojedinělá bouřka. A vítr tam bude foukat mírný od západu, místy ale i s nárazy kolem 55 km za hodinu a večer se bude měnit na severozápadní.
1: Takový bude dnešní den z pohledu meteorologa České televize Michala Žáka. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou zítra.
2: Rádo se stalo a krásné úterý.

0: Znáte srdečník obecný? Tahle rostlinka je příbuzná s mátou. Dá se pěstovat i doma na zahrádce, no a jak už její název napovídá, prospívá srdci. Víc už prozradí v bylinkové lékárně Eva Bucharová.
1: Stejně jako máta, tak i srdečník se rád a hojně rozrůstá. Má rád výživnou půdu a sluníčko. Přílišnou zálivku nevyžaduje. Když ho budete pravidelně stříhat, opětovně vykvete. A může dorůst až metru a půl. Trochu připomíná kopřivu. Má hořkou chuť. Využít se dají květy, listy i stopky. Odvar ze srdečníku pomůže ženám. Dobře totiž reguluje menstruační cyklus. Taky je možné ho přiložit na podbřišek jako obklad. Přináší úlevu při návalech horka i při závrati. Srdečník vás uklidní při stresu a sklidní bušící srdce. Bylinka obsahuje třísloviny, saponiny i silice. No a čaj ze srdečníku si připravíte jednoduše tak, že lžíci sušené bylinky přelijete čtvrt litrem vařící vody, necháte čtvrt hodiny odstát a už můžete popíjet. Výborný je ve směsi s hlohem a vrbkou.
0: Poradila v bylinkové lékárně o srdečníku obecném Eva Bucharová. No a před námi je další fantastická zpěvačka, tentokrát Marika Gombitová.

To byl v úterním pohodovém ránu Petr Spálený a jeho píseň To vadí. Samozřejmě v originále ji zpívala kapela Beatles a jmenovala se Obladí oblada. Mladí lidé si oblíbili analogové fotoaparáty. Co je na tom láká, tak to vám v pohodovém ránu prozradíme už po písničce od Jany Matysové.

0: Mladí lidé si v poslední době začali se přiklánět ke starým foťákům a tak čím dál víc vidíme v ulicích analogové fotoaparáty. No a téma zaujalo také rozhlasovou redaktorku Moniku Doležalovou.
1: V roku 2000 byly v redakci zaměstnaný dvě laborantky a normálně jsme prostě vyvolávali filmy a mně to přijde jako normální věc, ale prostě pro dnešní třeba mladou generaci je to
2: trend.
1: A vrací se to.
3: Podělil se o svou zkušenost s analogovým focením fotograf Dan Materna. Zároveň mu přijde ale líto, že už se zapomnělo na proces vyvolávání.
1: Co mě trošku jako šokuje, že prostě ta mladá generace chce jako fotit na ty filmy. Ale už je nezajímá potom ten zpracovatelský proces, to znamená dát ten film do té vývojnice a vyvolat ho, že jo, a pak teda zvětšovat. Byl to vlastně okamžik, který vlastně mě ovlivnil nejvíc, protože když jsem někdy v nějaký šestý třídě základní školy chodil do fotokroužku a když jsem teda poprvé viděl, když se ten osvícený bílej papír v té temné komoře u toho zelenkavého nebo červeného světla dal teda do té lázně a tam vlastně magicky vzniknul ten obraz, tak to vlastně je takový jako kouzlo skoro. Jo. A ty mladí jenom vlastně mají to, že fotí na ty filmy, ale už tohle jako nezažívají.
3: Na analogový fotoaparát fotí z generace Z Sandra Sýkorová.
4: Ty fotografie mají naprosto nezaměnitelnou atmosféru. Jsou takové živější, hravější, barevnější a nějakým způsobem i upřímnější než fotky z mobilu. Přijde mi, že dokáže ten analog i mnohem lépe vystihnout nějakou tu autentičnost určitého okamžiku, to čekání na vyvolání fotek, které může trvat klidně 2 měsíce, než dofotíte film s 30 fotografiemi. Je strašně fajn pocit, protože potom je člověk vždycky příjemně překvapený, už zapomněl, co vlastně fotil.
3: Pozvolného příklonu ke starým foťákům si všiml i fotograf Jan Rybář.
5: Já to vidím na mých dcerách, které mi různě kradou ze skříně moje foťáky a takových lidí vidím spousta, což je fajn. Myslím, že jsme vlastně všichni už trochu utahání z té dokonalosti těch fotek. A ty klasické foťáky v sobě mají ještě ten šmrn z toho, že to je prostě jiný. Že to poznáte, že to není z toho mobilu.
2: Toho old schoolu.
5: Ano, že je tam prostě něco navíc.
3: A možná díky té dokonalosti a umělé inteligenci se navracíme k něčemu obyčejnému a uvěřitelnému. A to právě k analogovým fotografiím. Monika Doležalová, Český rozhlas.

Jako mávnutí motýlích křídel bych řekla, dnes uteklo úterní pohodové ráno. Toho motýla jsem se půjčila od Jiřího Štědroně, který zpíval píseň s názvem Butterfly. Když se podívám do kalendáře, tak dnes je 7. července a svátek má Bohuslava. Už dlouho jsme se nepodívali na původ nějakého jména, tak pojďme na toto, protože to je opravdu velmi jednoduché. Je to jméno slovanského původu, které znamená přesně to, co popisuje, tedy Bohu budiš sláva. No a když bychom měli vzít v potaz ještě dnešní oslavence, tak krom mého bratra, který slaví a tím tomu také přeji, tak své narozeniny, konkrétně 86. dnes slaví Ringo Starr vlastním jménem Richard Starkey, což je, jak určitě víte, britský bubeník, zpěvák, také herec a hlavně bubeník kapely Beatles. Mimochodem od roku 2015 je členem Rock and Roll Hall of Fame, tedy síně slávy. Takže i do Británie posíláme přání všeho nej. No a já vás budu zvát už na 9. hodinu, kdy si pustíme opět tedy z archivu pořad Tandem Honze Rosáka. Vrátíme se v něm do roku 2011, kdy tehdy přijala pozvání moderátorka, televizní hlasatelka a skvělá dáma, žena, kterou jsem měla tu možnost poznat, taky se s ní alespoň chvíli přátelit, Stáňa Lekešová. Tak určitě si ji pamatujete i z vysílání Českého rozhlasu, tak si to nenechte ujít. Já vám přeji pohodový den a budu se na vás těšit zase v pátek v 8 hodin naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezké chvíle u rádia a hlavně u Tandemu vám dnes, tak jako každý všední den, přeje Jan Rosák. Ženu, která přijala pozvání do Tandemu, všichni dobře znáte. Jeden čas byla nedílnou součástí našich domácností, to když jsme si pustili televizi. Většina z nás ji vnímala jako člověka, se kterým by si rádi poseděli třeba někde v kavárně. Vstřícného, upřímně přátelského, pozitivního ke každému. Taková byla na obrazovce a taková je i v soukromí hlasatelka a moderátorka Stanislava Lekešová. Dobrý den, Stáňo, vítám vás.
3: Dobrý den.
2: Vaše kariéra hlasatelky začala v roce 1985, jsem si zjistil. Ovšem, mě by zajímalo a posluchače nepochybně taky, co bylo předtím. No ale to se dozvíme až po písnici.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Stanislava Lekešová se tak hezky zapířila, když jsem ji přivítal, že prý tolik chvály už na sebe dlouho neslyšela. Já si myslím, že to není pravda, protože vás nepochybně chválí kde kdo, ale nejvíc chvály člověk většinou zažívá v dětství. Říkají, Staninko, ty seš taková šikovná, tohle to dobře se učíš. Nebo to nebylo u vás takhle?
2: Té chvály se mi dostávalo tak přiměřeně od rodičů i ve škole, že jsem nebyla úplně nejvzornější ze všech, ale myslím si, že jsem nezlobila, že jsem byla docela hodná holka.
1: Odkud pocházíte? Jste Pražanka?
2: Já jsem rodila Pražačka, ano. A docela bych byla ráda, kdyby to tak i zůstalo. I když moc ráda jezdím na chalupu, tam vždycky si tak trošku provětrat hlavu, ale ta Praha je prostě, to je moje sídlo, to je můj domov a já mám vždycky ráda, když je kolem mě hodně domů, lidí, když slyším za oknem auta, nebo tramvaj, nebo autobus.
1: Opravdu?
2: No já mám pocit, že je všechno v pořádku, že se mi nic nemůže stát, ale na chalupě právě tam, jak to všechno zhasne, jak je tam tma tmoucí, ta nepropustná tma a já mám obavu a říkám si, tak teď, kdyby náhodou třeba jelo kolem auto, tak to by byl určitě nějaký zloděj.
1: No tak to si děláte teda trauma sama, ale jsou většinou lidi, že jim vadí prostě ten ruch a tak se hrnou spíš z toho ruchu velkoměsta do soukromí, respektive do klidu a tak. Ale mě spíš zajímá, jaké to bylo v tom dětství. Byla jste celou dobu městské dítě, anebo jste třeba měla možnost jezdit k babičce někam, tetou a tak?
2: Byla jsem městské dítě, ale jezdila jsem na chatu s rodičema, tak tam jsem si užila ty víkendy a prázdniny, lítali jsme po lese, tak to byl můj venkov, ale vlastně to nebyl ten venkov v tom pravém slova smyslu, protože to byla chatová oblast a vlastně my všichni, kteří jsme tam byli, tak jsme byli těmi výletníky a lufťáky.
1: A kde to bylo jenom?
2: Bylo to kousíček od Kladna. Bylo to u Unhoště, za Unhoští, na Kačáku,
1: tam byla taková
2: oblast, sympatická, lesy, hezké.
1: Jestli to není tajemství, tak jaká byla nebo je vaše rodina, co rodiče, jaké povolání měli? Protože víte, ono to dost často stále bývá potom takové symptomatické, že dítě hodně napodobuje třeba, dokonce jde ve šlépějí třeba matky nebo táty.
2: Já jsem vůbec tak nešla. Moji rodiče byli úplně normální úředníci, takže vůbec nelaškovali s takovým povoláním, na které jsem se potom vydala já. Takže doma to nebylo v žádném případě, ale já jsem vlastně vůbec neuvažovala o tom, že bych se stala třeba moderátorkou nebo hlasatelkou.
1: Tak to málo kdo, no.
2: Jako měla jsem v tom dětství takové ty touhy, jako má asi každý, že se mi líbili herci, zpěváci, hlasatelky a pravda je, že jsem dokonce si i vím, že jsem si tak před zrcadlem i zkoušela v těch 10 letech.
1: Vážně?
2: Seděla jsem, ano, s těmi deskami u zrcadla a hlásila jsem přehled pořadu.
1: Tak přece jenom tam něco bylo.
2: Tak tam něco bylo, ale pak to tak nějak všechno zapadlo, protože samozřejmě rodiče chtěli, abych dělala něco hodně seriózního.
1: Pořádného, jak se říká.
2: Pořádného. Tak jsem šla na obchodní akademii, pak jsem šla na právnickou fakultu, vystudovala jsem práva, pracovala jsem jako právnička. No ale pak já nevím, jak se to vždycky stane, že prostě už prakticky po 6 letech v tom zaměstnání jsem prostě úplně náhodně vyslechla konkurs na televizní hlasatelky, hlásila to Marie Poláková tehdy. No a já prostě, já nevím, co mi to napadlo. Já si vždycky říkám, že tam prostě musel zaúřadovat osud nebo nějaká nadpřirozená moc. Nevím, co mě to napadlo.
1: Tak počkejte, to říkáte teď, jako by vás to mrzelo. To doufám ne.
2: Ne, to mě nemrzí, ale jenom je to zvláštní, jak už jsem vůbec nepočítala s takovou možností, že bych vůbec nikdy v životě šla takovouhle cestou.
1: Čili vy jste paní doktorka práv?
2: No jsem, no.
1: A používáte někdy?
2: No tak jako mám to třeba v občance, nebo mám to i na řidičáku snad dokonce. Ale vlastně mi to přijde, že se to k té mé profesi tak nehodí, že by to možná třeba na někoho působilo tak nepatřičně.
1: To je pravda. Mimochodem, Lekešová je vaše rodné jméno?
2: Ne, to jsem vyvdala.
1: A jaké bylo vaše původní?
2: Vaňková.
1: Vidíte, a to nikdo málo kdo možná zná. No. Vy jste se proslavila až jako Lekešová.
2: No je to tak, aha. No.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dneska si v tandemu povídám s hlasatelkou a moderátorkou Stanislavou Lekešovou, Rozenou Vaňkovou, jak jsem se dověděl, to byla pro mě úplná.
2: Já už jsem to hrozně dlouho neslyšela.
1: Že jo? A někdy takhle, když zaslechnete jméno Vaňková, otočíte se?
2: Už se neotočím, ale vždycky mi to jako milí, když někoho tohohle toho jména potkám, nebo ho třeba... Teď jsem dělala rozhovor právě s Romanem Vaňkem z Kulinářského institutu. Já jsem mu to ani neříkala, že jsem také Vaňková. Třeba to je možná nějaký můj vzdálený příbuzný.
1: Že jo? A nevíte o tom, no to je pravda. No, ale jelikož máme takovou příležitost v našem tandemu si popovídat i o něčem, co vás těší, nebo co vás v poslední době naplnilo nadšením, přímo třeba, tak teď máte příležitost na to třeba zavzpomínat. Co jste v poslední době třeba potkala takového, že si říkáte, to je dobře, že to je?
2: Já musím říct, že mě pořád ještě hodně baví ta moje práce, kterou dělám. I přes to všechno, co se kolem ní mnohdy děje za kotrmelce, tak mě to pořád baví. Já vím, že člověk je vystaven spoustě kritikům, že prostě tak jakoby každý tu jeho práci hlídá pod drobnohledem, poslouchá možná každé vaše slovo, které špatně řeknete. Ale i přesto mě to pořád baví. Baví mě práce v rádiu, pořád mě baví práce v televizi. Prostě já jsem hrozně šťastná, že vlastně to ještě pořád po těch letech můžu dělat.
1: No, ovšem dneska je ta konkurence mnohem větší, čili člověk asi musí víc teď, jak se říká, zabrat, protože tehdy, když jste začínala, tak televizní hlasatelky byly v podstatě královny, protože to byly první dámy republiky, že jo, podle nich se řídil móda a způsob účesu a nevím co všechno. Ale dneska máte konkurence všude. Ne sice televizních hlasatelek, ale moderátorů je všude plno. Vidlema se dají přehazovat.
2: Já myslím, že jsem to možná všechno přežila proto, protože jsem právě si nemyslela, že jsem ta první dáma, že jsem tak vždycky spíš jako stála trošku stranou a že jsem se tak nějak ani moc nedrala třeba tam nebo onam a že jsem se vždycky snažila dělat dobře tu svou práci. Samozřejmě najde se spousta kritiku, to přece moc dobře znáte i vy. Ale právě proto možná, že jsem vždycky třeba pracovala i na tom rozhlase. Už vlastně spoustu let po revoluci, když se objevila rádia, tak jsem začala pracovat v hudebním rádiu. Pak jsem šla na frekvenci, pak jsem šla do Českého rozhlasu, pak jsem z něho zase odešla, teď jsem se do něho zase vrátila. Takže si myslím, že jsem tak pracovala tak pomalu a jistě a jsem za to moc vděčná. Vím, že to třeba zítra všechno úplně skončí, ale i tak z toho můžu mít navždy dobrý pocit, protože jsem v té profesi vydržela vlastně 25 let.
1: Ta skromnost má samozřejmě šlechtí, ale já si myslím, že za tím úspěchem, že se pořád jak si držíte takhle na výsluní, je určitě to, že jste se nespokojila s tím prostě být jenom reproduktorem, že to řeknu tak hodně natvrdo, ale že jste pracovala i na tom backgroundu, na tom pozadí, to znamená, že děláte věci i jaksi redaktorsky, to znamená připravujete to sama, o té práci přemýšlíte, jste schopná jaksi moderovat, aniž byste měla před sebou nějaký list, prostě vést rozhovor. Což tehdy, když jste dělali hlasatelky, vůbec nebylo zapotřebí.
2: Já myslím, že to je taky tím třeba, že mě k tomu pomohlo to moje vzdělání, co jsem i měla, tak tam myslím si, že doteďka vlastně z toho čerpám. Ne z těch paragrafů, ale tak z toho nadhledu, který v té škole získáte, tu schopnost se vyjadřovat, zpracovat prostě určitý informace. Navíc jsem taky i pracovala, byla jsem úřednice řadu let, vlastně než jsem potom přešla do televize, už třeba nastálo.
1: V jakém podniku jste pracovala?
2: Já jsem pracovala na magistrátě.
1: Na magistrátě? To jste byla právnička magistrátu?
2: No, ano, je to tak. Tak. Já jsem poznala taky ten normální život.
1: No,
2: ten druhý život. Tak člověk má brát to, co je, jakože to tak mělo být a je to dobře.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvílek zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hlas Stanislavy Lekešové, mého dnešního hosta v tandemu, slýcháte v poslední době dost často z Českého rozhlasu. Stáně už to řekla, že se vlastně do Českého rádia vrátila a je to dobře. Myslím si, že vás potěšila ta nabídka dělat v magazínu Je jaká je. Do jaké míry se můžete podílet i na té přípravě?
2: Já jenom řeknu napoprvé, že nabídka mě moc potěšila. I když jsem si myslela, že už se vlastně do toho rádia nikdy nevrátím, že málo kdy člověk se tak jakoby vrací, ale když ta nabídka přišla, tak jsem byla moc ráda, protože navíc vznikal nový pořad, nový blog. Úplně to bylo nastavené jinak, než jsem i znala vlastně tu programovou skladbu té dvojky. Já jsem teda vysílala odpolední vysílání, vždycky dobré odpoledne, Kolotoč. Takže na to jsem se moc těšila a věděla jsem, že mám možnost do toho hodně vstupovat, že mám možnosti zvát hosty, že mám možnosti vymýšlet témata, že mám hodně možností tam třeba i zúročit to, co jsem se prostě za ty roky naučila.
1: A můžete tak nějak prolínat tu vaši práci i televizní, to znamená to, co děláte třeba v magazínu pro ženy Sama doma?
2: No, je to ošidné trošku, aby tady nedocházelo k nějaké velké propojenosti zase těch dvou pořadů. Já bych to ani nechtěla. Já si myslím, že tenhle ten pořad jaká je samozřejmě určen jako už tím, že se jmenuje jaká je, asi ženské populaci možná více, ale asi by to bylo chybou se zavírat před ostatními posluchači, konkrétně před muži samozřejmě.
1: To vám teda řeknu a to jsem vám chtěl taky říct, že to je dobře, že si to myslí, protože my zase až tak moc se té módě třeba nevěnujeme.
2: Ale ono to právě nemá být jenom o módě, nemáme mluvit jenom o kosmetice, to je velký omyl. Je to o tom, že prostě chceme přinášet zajímavé věci z našeho života, naše pocity, to, co obklopuje běžně nás všechny, máme zvířata, já nevím, líbí se nám to nebo ono, máme určité starosti, problémy s počítačem, já nevím, s rodinou, tak tohle to všechno vlastně by mělo být tématem i toho vysílání. A když pan Ostrých sestavoval tady tohleto vysílání, tak měl v úmyslu, že vlastně přes ty ženy se to všechno dostává k těm mužům. Takže to není vysílání jenom pro ženy.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Sobě může teď udělat radost, ale samozřejmě i vám, milí posluchači, a tak trošku i mě, Stáně Lekešová tím, že si vybere někoho zajímavého z klasiku českého humoru, no a že jsou tam samé zajímavé typy, na to můžete vzít jet teda. A kdo to teda bude, Stáňo?
2: No já jsem právě přemýšlela o tom, koho bych měla z té obrovské spousty lidí vybrat, ale pak jsem si vzpomněla mého manžela. Ne, že by byl komikem.
1: Jo, to já jsem se lektr, že... zatěšil jsem se.
2: Ale má smysl pro humor, jo. A má moc a moc rád Vlastu Buriana. Tak já bych určitě i kvůli němu, a já ho mám taky ráda, manžela. I Vlastu Buriana, ano, tak bych se rozhodla právě pro něho, protože to je prostě klasika a už kolik let ho posloucháme, už tolik let máme možnost ho vidět v nejrůznějších filmech a vždycky, když třeba náhodně jdu kolem a je tam taková ta známá scénka, tak prostě si sednu, zakoukám se, usmívám se, pusu od ucha k uchu a já myslím, že ten Vlasta Burian, to je ta volba.
3: Tady běhám po chodbách a nevím, jak to, já tady hledám právní poradnu.
4: No tady to je, prosím.
3: Tady máme samé takové cedulky, které ukazují, kde ta právní poradna se nachází. Šipky jsou.
4: Prosím. Aha, šipky, no jo. No jo, já hledal právní poradnu, a ne šipky. Jsem
3: tady dobře, teda na místě, že ano?
4: Zajisté, co si přejete? Prosím?
3: No, a vy jste tady jako takovej? Který má přes tohle něco jako dělat?
4: No, samozřejmě, já jsem tady referent.
3: Co jste tady?
4: Jako referent.
3: Ale jděte.
4: No.
3: Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
4: To je důležité.
3: Račte rozumět při vašem vzdělání.
4: Ano.
3: No, ano. Tak u nás v domě.
4: Ano.
3: Jako co bydlím.
4: Ano.
3: Nenudím vás?
4: Ne. Ale říkáte to trošku pomalu. Venku čekají lidi.
3: A vy... No, čekají lidi. Já zase jsem zvyklý mluvit volně.
4: No.
3: Tak zkrátka u nás v domě spadnul jednomu pánovi kořenáč.
4: A co se mu stalo?
3: No, rozbil se. To už se mu stalo, no.
4: Tomu pánovi.
3: No, tomu pánovi nic.
4: A jak je to možné? To měl štěstí.
3: No, on tam nebyl.
4: On tam nebyl?
3: Ne.
4: No, tak pokračujte.
3: No, a dole šel zámečník se psem.
4: A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
3: To je to. To moje žena říkala taky. Na co potřebuje zámečník psa?
4: Ovšem.
3: Jo.
4: No.
3: No jo.
4: No a co ne, dál?
3: No počkejte, to je právě to nejzajímavější.
4: No.
3: A ten květináč.
4: No.
3: Nebudete se zlobit, když budu říkat kořenáč? No. Ono je to trošku těžší, víte?
4: To je stejné, no prosím.
3: No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spaný. No to je jedno. A ten květináč spadnul tomu psovi zrovna před čumák.
4: No tak to se vlastně nic nestalo.
3: Je. Nestalo, já vám dám, nestalo. Jako byste nestalo, jak se to veme? No. Ona toho psaraně a mrtvice.
4: Co?
3: No mrtvice. Ten...
4: Toho psaraně a mrtvice.
3: No bojte lek hrozně. Koukajte, kdyby vystešil a spadl před váma květináč, vás by taky na ně, kdyby vám spadl kořenáč před čuma. Dovolte. No ne, já jsem, pane profesore, to tak nemyslel.
4: No tak co se jiná, tak...
3: To je se No,
4: zahranila mrtvice.
3: Jo.
4: To se nestává přeci.
3: No jo, nestává, tomuhle se to stalo.
4: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
3: ne,
4: bylo?
3: Ne, to byl ratlík.
4: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
3: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu bylo asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratli.
4: No jo, no
3: on
4: tak...
3: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi jo 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
4: Podívejte se,
3: já
4: to
3: se
4: vlastně
3: dívám.
4: Ten pes pošel stáří. Ne?
3: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
4: Jaký krejčí?
3: No co mu patřil ten pes?
4: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
3: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
4: Ale
5: Vždyť jste říkal, že patřil tomu Krejčímu.
4: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten Krejčí měl psa a ten Krejčí se jmenoval Zámečník Karel.
6: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
6: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Stanislava Lekešová, můj dnešní host v tandemu, se přiznala, že manžel, tedy za něj se vlastně přiznala, že má rád Vlastoburjana, takže jsme si ho poslechli. Doufám, že jsme udělali manželovi radost, ale tím jsme se tak trošičku dostali i k tématu, které jsem tady naťuknout chtěl, a to je rodina. Mimochodem, vy jste se přiznala, a vůbec to samozřejmě nezakrýváte, že většinu času rodině věnujete, což je samozřejmě v pořádku, to z toho má asi rodina radost. Můžeme trošičku rodinu malinko teď poodhalit. Mm-hmm. Takže manžel?
2: Ano, mně se líbilo, jak jste říkal, že z toho má rodina radost, že se jim věnuju. Já si myslím, že by byli docela rádi, kdyby už jsem se jim trošičku přestala věnovat.
1: Ale pak to si myslíte.
2: Tak to jen tak na okraj. No tak já mám syna, tomu bude 30. Na konci března. Mám dceru.
1: Co dělá?
2: Ten počítače programuje, tak to je jeho život, to je jeho doména a myslím si, že už to bylo jasný ve 14 letech,
1: vážně?
2: Že se tomu bude věnovat. To je vlastně po tátovi, protože manžel vlastně pracoval v jednom z výpočetních středisek prvních, co byly v Praze, kdy byl počítač v jedné celé místnosti, v celém sále.
1: To byly ještě na ty děrný štítky.
2: Tak přesně tak, a chodí v bílém plášti v práci. A vlastně měli jsme už počítač, když ho ještě doma nikdo ani moc neměl, takže to prostě už bylo jasný už od malinka. Takže to je Filip, syn, a mám dceru Kristýnu, 1. března jí bylo 15 let.
1: Gratulujeme ještě Kristýno, dodatečně.
2: Děkuju za ní. No tak ta vychází z 9. třídy a uvidíme, co z toho vzejde.
1: Nemá ještě takhle vyhraněné, jako měl syn.
2: Ona má takový bláznivý nápad, že by chtěla třeba řídit letadlo a podobně, takže já nevím vlastně, jak to s ní dopadne jednou. No.
1: To není ale teda holčičí
2: ne, ale většinou. Je taková křehká holčička přitom.
1: No. A už to někdy jaksi tak jako přičichla? Byla třeba v kabině letadla při letu?
2: Byla, ale jako já si myslím, že jsou to právě ty dětský sny, který se někdy splní, někdy se nesplní. No, ale já si myslím, že to by musela projít teda obrovskou školou a cestou dlouhou.
1: Co vy víte?
2: Je to
1: co
2: pravda, víte? No.
1: Je to velmi zvláštní, vyhraněný teda přání, ale co by ne. No a jaké má rodina třeba způsoby trávení volného času? Jste třeba sportovní rodina, nebo spíš taková rekreační?
2: No, my jsme docela trošičku sportovní rodina, nechci říkat až tak moc, nejsme zase každý víkend někde za sportem, ale lyžujeme, jezdíme na sjezdovkách.
1: Všichni?
2: Všichni, celá rodina, od malinka děti jezdili. Jezdíme na kole a teď v posledních letech máme moc a moc rádi kolečkový brusle. Takže jezdíme na bruslích všichni.
1: Inliny?
2: Ano, přesně tak.
1: A jako jezdíte na nějaké...
2: Jezdím v Bráníku, já bydlím v Bráníku, takže tam od Vyšehradu až na Zbraslav je krásná bruslařská stezka.
1: No prosím.
2: Asfaltová, takže tam se jezdí i na kole, i na bruslích. A loňskou dovolenou jsem trávila v Holandsku na bruslích.
1: Vážně?
2: Kolem kanálu.
1: Kolem kanálu?
2: Úžasný, úžasný.
1: Povídejte, jaký to je tam.
2: Bylo to pěkný, no. Bylo tam spousta lidí na kole, na těch bruslích tolik ne, protože my jsme zrovna byli v oblasti, kde to nebylo až tak super ideální, ten povrch, ale přesto to bylo tak krásný, že jsem si připadala jak v nebi. Takže
1: To jste vyjížděli na výšky, anebo jste jeli na bruslích třeba, dejme tomu, nějakou túru třeba s přespáním a takhle?
2: No, my jsme bydleli kousíček od Amsterdamu a vždycky jsme ráno jeli někam autem, to jsem teda měla vymyšlený tuhle ty trasy, všechny, jak to uděláme, takový hvězdicový okruh to byl vlastně kolem, takže vždycky jsme někde zaparkovali, ale vždycky se prostě našla někde stezka, na kterou jsme najeli a jeli jsme třeba po hrázi kolem moře, dojeli jsme třeba do nějakého krásného malinkého městečka, nádhera úplná. No,
1: no a jak, abych si udělal představu, tak jak dlouhé trasy jezdíte třeba?
2: Tak i 30 kilometrů můžete.
1: 30 kilometrů, no. To už je koníček, tedy to už je kůň.
2: Je to pěkný, ale musím být hodně opatrná, protože ani se nenadějete a už jste na zemi.
1: Ale taky tady mám poznamenáno, že provozujete hru, která je mnohem méně nebezpečná, a to teda opravdu mě musíte vysvětlit, kroket.
2: No ano, to je úžasné.
1: Vážně hrajete?
2: Hrajeme ho na zahradě, právě na chalupě. Tak no, je to hra, jak bych to řekla, no tak jsou to koule, branky, pak jsou to takový ty hole, kterými do toho boucháte, strefujete se do branek a má to určitou taktiku, nejlepší, když se hrajou dva proti dvou, tak tam se různě dohadují, jak takticky vždycky na toho dalšího a nejhorší je to hrát s manželem, protože s ním se hádám, dost často si vyčítáme, že jsme měli zahrát tak nebo jinak, tak trošku někdy už přece jenom si říkáme, že bychom s tím kroketem měli přestat. Ale je to úžasná hra, je to fajn.
1: Nejvyšší čas přestat, abyste se náhodou nerozkmotřili.
2: No po 30 letech kvůli kroketu, to by byla škoda.
1: To by bylo hloupý potom uvádět důvod rozchodu kroket.
2: To je komický. To se stává.
1: To je komický.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Krušné chvíle, o kterých si v Tandemu taky dost často povídáme, se nevyhýbají nikomu. Ani takovým v podstatě zdánlivě bezproblémovým osobnostem, jako jsou televizní hlasatelky, moderátorky, ani Stanislavě Lekešové se určitě nevyhýbají. Ne, že bych je chtěl přivolávat, ale na některou si určitě vzpomenete.
2: No tak pokud jde o profesi, tak samozřejmě tam o krušnou chvilku není nouze. Tak stačí zapomenutý text, třeba právě v Hlasatelně to bylo o to horší, tam mnohdy nebylo ani kam se pořádně podívat a najít to v tom
1: to ještě
2: textu.
1: Než bylo čtecí.
2: No my jsme dlouho neměli čtecí, já jsem zažila právě to, že všechno šlo opravdu přímým přenosem bez čtecího, bez přetáčení. Takže to byly krušní chvilky, i krušní chvilky na jevišti, kdy jsem nevěděla, kdo co je, a tak jsem to tak někdy i pomotala, to se prostě stane. Ale asi si myslím, že tohle to všechno se vždycky dá nějak zvládnout, že tam vždycky zapracuje nějaký put sebezáchovy, že si pomůžete a že to dobře dopadne přece jenom. Ale no já jsem zažila asi nejhorší a nejkrušnější chvíli ve svém životě, když jsme se teda bohužel celá rodina vybourali v autě, když jsme se vraceli z lyžování z Rakouska a manžel usnul na dálnici.
1: Za volantem.
2: Za volantem. Yeah. Tak a já jsem teda, protože já se v autě bojím a já nikdy nespím a já vždycky sleduju, co se děje. Ovšem vím, co se kdo kolem projede za mnou, přede mnou. Tak jsem viděla, že manžel míří někam jinam, než by měl. No a tak jsem zavolala, naštěstí teda to nějak ještě strhnul, že jsme teda nenarazili do té
1: čelně,
2: ale teda nic naštěstí nejelo v tom okamžiku. No ale dostali jsme smyk a tak jsme se tam točili, motali a sjeli jsme z té dálnice přes to svodidlo a několikrát jsme se otočili a zůstali jsme přesně tak a zůstali jsme na střeše. Tak musím říct, že to byla hrůza a byla jsem tam teda s dcerou, s manželem. Manžel ten teda měl pak zlámaný žebra, měl zlámanou lopatku a byl v bezvědomí, takže já jsem teda upřímně v tom prvním okamžiku myslela, že to je to úplně nejhorší, co se stalo. A dcera měla zlomenou nohu, ale já neměla ani škrábnutí. Já jsem seděla přitom na místě vedle řidiče.
1: No možná, že jste to tak předpokládala.
2: Nevím.
1: Ostatní spali asi.
2: Ano.
1: Či bohužel včetně
2: manžel
1: řidiče.
2: Manžel už teda, ten už jako v tom okamžiku, myslím, že už byl vzhůru teda dostatečně. Ale já jsem teda neměla opravdu ani škrábnutí, no.
1: Tak no, já, a řekněte.
2: A to je strašný pocit v tom okamžiku. Nevíte, co máte najednou dělat, jak se zachovat. Já vím, že jsem lovila telefon někde v kapse. Protože já ještě nosím takovou čekový černý kufřík, kde mám všechny věci, já ho mám vždycky na klíně. Ale jak jsem byla obráceně, tak všechno bylo jinak vlastně. A tak jsem vyndala telefon a říkala jsem si, že zavolám synovi. Byl to teda hrozně hloupý nápad a naštěstí jsem v tom stresu ten telefon nebyla schopna vytočit vůbec. Ale tam bylo to v Rakousku a tam někde zafungovala nějaká první pomoc. Tam zřejmě asi mají na těch dálnicích nějaký čidla, takže prakticky během 10 minut u nás byla policie a potom 3 sanitky. A musím teda říct, že se tak strašně dobře o nás starali a všechno prostě zajistili a chovali se moc hezky, musím říct.
1: No, ale spánek za volantem je samozřejmě hrozně nebezpečná věc a nepříjemná. Pravděpodobně asi jste jeli dlouhou trasu.
2: Jeli jsme, byla to bohužel chyba, už to asi teda dělat nebudeme, že jsme skončili ve 4.
1: Aj.
2: A jeli jsme domů. No. Bylo to po Silvestru. Nebylo to teda těsně po Silvestru, ale bylo to po novém roce, takže jsme toho spánku taky moc neměli. No ale musím ještě říct, že v té situaci, když jsme tam byli v tom převráceném autě, tak vím, že potom jsem říkala těm policistům, že se tam chci vrátit ještě pro nějaké osobní věci. A šla jsem jak stroj a normálně jsem jako otevřela takovou tu příruční přihrádku, tak ta byla nahoře, samozřejmě to na mě vypadalo, tak jsem vzala manželovi peněženku, brejle, klíče od bytu, takový ty nutné věci, které jsem věděla, že bude potřebovat a opravdu je potřeboval. No. Takže jinak tam pak všechno zůstalo, nic se nám teda nestratilo a všechno potom nám přivezli.
1: Tak to zaklepem, že to dobře dopadlo.
2: Dopadlo to dobře.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Už víme, co má za sebou Stáňa Lekešová. I z těch nepříjemnějších, i z těch mnohem příjemnějších chvil, profesních hlavně samozřejmě. Ale nevíme, co bude mít teď před sebou. To znamená, co vás, Stáňo, čeká třeba v nejbližších týdnech, měsících, možná i roce.
2: To kdybych věděla, co mě čeká a co mě nemine. Tak něco se dá odhadnout v podstatě a to, že bude jaro, tak to mě čeká, nás všechny to čeká. A
1: doufám, že na to se těšíte.
2: No, na to se moc těším, protože já mám zahrádku, taky právě u Roudnice nad Labem a těším se na to, až teď už bude teplo, až to zase všechno poroste, já budu zase lítat se sekačkou po zahradě.
1: Jste zahrádkář.
2: Jsem zahrádkář. Já tomu teda zase až tak nerozumím, nechám si poradit, ale tak mám svůj systém, vím, co tak můžu zasadit, jak se mám o tu zahrádku starat a vždycky chodím téměř s manikurovýma nůžkama stříhat, aby to bylo všechno krásné.
1: Takhle, jo. Ano. Trávníkářka teda.
2: Trávníkářka, ale tak ten trávník zase až tak teda bych řekla, žádná sláva není. Ale tak se starám i ostatní věci a vybírám tam plevel a no, užiju si to moc a na to se teda opravdu těším.
1: A pěstujete taky zeleninu?
2: Ne, toho jsem se vzdala, byť je to vlastně v Polabské nížině, ale na to bych musela mít mnohem víc času, víc bych tomu musela rozumět. Je s tím strašná práce, takže já se spíš zajímám o tu okrasnou zahradu a pak už jenom ta rajčatá pažitku a to roste samo.
1: Já si myslím, že ty plodiny, o kterých mluvím, si můžete koupit na každém rohu, tam zrovna kolem řípu. Na každé silnici stojí prodejci a dneska už opravdu mají velice kvalitní plodiny. Tak, moc vám děkuju, přeju vám, aby se zahrádce dařilo, ale nejenom zahrádce, aby se dařilo samozřejmě všemu, na co sáhnete, hlavně pořadům, které moderujete. To byla Stáňa Lekešová dnes na tandemu, doufám, že ne naposledy. Díky a nashledanou.
2: Díky moc a děkuji za pozvání.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: až po noci plné svatojánků, den v lídně uloží tě k spánku, bylinky zázraků ti polštář na Čech rají, housličky plné raní rosy, šeptat ti budou, kde jsi, co jsi, a zatím o srdce ti hrají. Pěkný poslech vám všem, kteří máte chuť se chvilku nechat okouzlit slovy, která nám život časem přibalil do batůšku, abychom nestrádali smutkem anebo samotou. Jsou to taková obyčejná slovíčka, která zavoní pěkností už tím, že se řeknou. A jsou z nich housličky plné raní rosy a náhle zjistíte, že vám hrají vabank o srdce. To jsou totiž slovíčka, ve kterých se rozespívají v duši vzpomínky. Každý jich máme mnohdy nevědomky při ruce celou řadu. A o některá se s vámi pokusí i dnes rozdělit Luděk Munzar
1: a František Novotný. Máš pravdu, Loďku. Slovíčka mají velkou sílu, mnohdy i léčivou. Stačí je vyslovit. Mateřídouška. Nebo sedmikráska. A hned si člověk začne ty krásy v duchu představovat. A říká si, proč ne i osmikráska by to mohla být. Ale pak se spokojí s tím, že na každý den v týdnu bude mít tu krásu jednu.
0: O léčivosti slov bych ti mohl povídat dlouho. Když jsem prodělával chemoterapii a bylo mi nedobře, tak jsem najednou jednu chvíli pocítil úplně fyzickou potřebu říct si nahlas nějaká pěkná česká slova. Vrátit

0: někam, kde mi bylo dobře. A vzpomněl jsem si, bude to vypadat divně, na Alojze Jiráska. Já jsem si chtěl najednou číst slova, která jsou mi blízká. Chtěl jsem si přečíst nahlas slovo boušín, kramolná, náchod, babičino údolí, česká skalice. A věděl jsem, že celé vydání Alojze Jiráska, ano, je to divný, můžou se mi lidi smát, mě to nevadí, posmívat, ironizovat, to my umíme. A já jsem si vzpomněl, že nahoře v knihovně na levé straně mám celé vydání Alojze Jiráska. Plazil jsem se dolů, doslova plazil z pokoje po schodech, abych neupadl, byl jsem hrozně slabý. Došel jsem do té knihovny, tam jsem nedostal na tu knížku, tak jsem si vzal smeták, takhle jsem šťouchnul, aby něco spadlo dolů. Přál jsem si, aby to byla aspoň 2-3 díly kroniky u nás. Pán Bůh mě vyslyšel, až na jeden díl spadly všecky. Sebral jsem se, jak jsem se dlouho plazil nahoru do patra, to není důležité, ale vím, že když jsem se skácel do postele a otevřel si tu knížku, tak jsem si nahlas chutnal, fyzicky chutnal ta krásná slova, která jsem před chvilkou jmenoval. A najednou jsem byl doma, v bezpečí a začal jsem věřit, že bude líp. A zaplať pánbu, bylo. Ona i ta slovíčka se mohou někdy stát léčivou bylinou. A také se většina dá využít. Ovšem, i když takový ocům zní stydlivě trošku, neradno se s ním bratřit víc než pohledem. A napadlo mě, jak asi přišla ke svému jménu Pivoňka.
1: Že by v zahrádce některého hostinského?
0: Nebo kolik lehké privolnosti nabízí rozmarín. A kolik tajných přání vyslyšela hluchavka. Nebo zajímavé je, že někdy se jména bylinek shodují se jmény dívek, třeba taková Jiřinka. Zahradník před ní zbožně kleká, hladí mu oči a barvy zpívají, ve váze zahraje jak loutna středověká, když nikdo nedívá se, líbá ji potají. On jí má rád a ona ho má ráda. Takový všední příběh v celku. Smetana o ní nadšeně polky skládá. Můj přítel má ji za manželku. A kdo ví, jaký je rozdíl mezi kolníčkem a zákolníčkem? Což o to každý, kdo rád zeleninové saláty, mě řekne, jak kolníček vypadá a chutná, ale zákolníček by nám popsal jen majitel opravdového žebřiňáku nebo starého kočáru. Zákolníček totiž držel náboj kola na ose. Byl to takový kolíček nebo klínek, který když se vytáhl, kolo upadlo a černá kronika měla o čem psát. A nebo si jen vezmi, kolik varování, kolik jedovaté potměšilosti je třeba ve slově utrejch. Kdo dneska ví, co někdy zbavovalo navždy bolesti srdce zklamaná láskou. To když třeba panu opustil hoch jak cumel. A kdo dneska ví, co je to cumel? Tak jako utrejch byl jed, i tohle slovíčko jed, je symbolicky krátké, rychlé, tvrdé, konečné, hořké, tak cumel byl jakýsi sladký, látkový předchůdce dnešního dudlíku. Vyslovte si ho a ucítíte, jak vás pohladí, jak se vám trošku zamele jazyk. Tak vidíte, kolik bylinek se hned najde v zahrádce naší rodné řeči. Snad všechny vlastnosti má v sobě ale bylinka lásky. Dotkne se každého a určitě i věhlasný botanik pan doktor Václav Větvička by souhlasil, že pokud jde o její účinky, s tvojí definicí, Františku, bylinko léčivá, bylinko sladké vůně. Když rozum uzdravíš, srdce se rozestůně.
1: Vidíš, dneska se nám ta slovíčka nějak rýmují se životem, ať chceme nebo ne.
0: A to je proto, že díky jim je náš život barevnější, voňavější, zajímavější.
1: Ty jsi zmínil jedno převzácné slovíčko. Domov. Domov je místo, kde chodíš po paměti, kde žije s tebou smrt, kde hrají si tvé děti. A přitom je to slovo, které napsané i vyslovené zní docela všedně. Domov. Celý život se do toho slovíčka vejde. A proti tomu postav jiné slůvko, třeba louka. Doslova cítíš, jak se svůdně prohne v pase, jak se ti zhoupne na jazyku, podobně jako vlna, jak se v tobě rozvoní a rozestře. A jak je každý rok jiná louka. Kolik jich každý máme na mapě svých let. Kolik v nich vykvetlo květů. Kolik jich rozsvítilo vázičky či čbánky na stole. Kolik jich povadlo pod tíhou milostných vyznání. Kolik stébel trav se v nich rozvonilo sladkým lenošením. Nebo jak se promění louka pod sestřihem sekaček. A ta suchá tráva a kvítky, ve kterých skončil karneval radosti, zavoní otevřeným oknem na rozloučenou. A kolik souvětí bychom mohli rozepsat ve slohovém cvičení na téma louka. Tak víš co? Pojďme se jednou projít. Na nebi věru modré nechybělo. Tisíce zvonků podrábí mý mělo. A řekl bych, že byla až na dno rybníku. Ty jsi modré oči měla. Proto jsi vyvzpomněla při našem toulání tu modrou okliku.

Až bys mi odešla z večera již, bys na mne nemyslela víc, jen na prosebný a děkovný můj hlas, jako bych jen splavem byl, který v lukách krásně zpívat slyšelas. Tahle až bolestně krásná věta vykvetla na louce našeho básníka Frání Šrámka. Je to jedno z nejkrásnějších milostných vyznání, které znám. A vidíš, v té písničce zaznělo i další krásné slovo. Oblaka. Ach, jak jsou mi blízká a jak krásně nám v nich spolu bylo v jednom okouzlení. No ale k oblakům patří i obloha. To slovíčko se klene od obzoru k obzoru. Je to taková nádherná divadelní scéna, plná vášní, dramatu, ale i klidného smíření a moudrého odevzdání. Mění se v most mezi námi a věčností. A hned je tu jiné kouzelné slůvko, vánek. Poslouchej, jak je lehonké, jemné, hebké, sotva se tě dotýká a přitom tě může obracet na ruby svou krásou. A když tomu řekneš třeba červánky, tak je to obraz. Fascinující obraz usínajícího dne, ve kterém je vzdálený, lomozící, hranatý svět. Já si vzpomínám na jeden silný zážitek, to ještě mojí vnučce Aničce nebyl ani rok a byli jsme tenkrát na naší chalupě v Mečově, kdy se mi vykoupal, zabalil se mi do přikryvky a vyšli jsme ven na stráň a dívali jsme se dolů do kraje. A já jsem najednou zaznamenal, jak to malé stvořeníčko si tiše vzdechlo, dívali se na krásnou krajinu a udělala ach. A mě najednou napadly tyhle slůvka. Svůní vánku po heřmánku půjdeme už brzo spát. Až sluníčko do červánků začne zvolna zapadat. A ten vánek nese spánek, položí ho na víčka, bude spinkat Anička.

Lesních strání si má vílo spolních cest, i když víly už se dávno nenosí. Jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spádeš s ránem, vstáváš s půlnocí.

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš,

tvář, polož hlavu na polštář. Ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš. Pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší.

0: a ty si důvod, dobrou noc.
1: Pěkně si to vybral. Já si myslím, že kdyby politici na celém světě povinně se dívali každý den na spící dítě, na jeho bezmeznou a bezbranou důvěru ve svět kolem, na ten mír a odevzdání, nikdy by nepřipustili války. Nikdy by nezapomněli na to, jakou mají zodpovědnost. A znovu mě napadá, že slova se nepočítají, neměří, ale váží.
2: A tak proud dějin odnáší staré pravdy a sem tam vyšplíchne na břeh milosrdné lži.
1: No vidíš, proud. Zase slovíčko, které už tím vyslovení v sobě nese pohyb, dynamiku. Proud. Projede ti ústy svižně, dravě či hravě, kmitne se v ústech krátce, ale má svoji sílu. Všechno je v něm obsaženo.
2: A když jsme u té vody, už si jedno podobné slovíčko zmínil. Splav. Věta, ve které zazní splav, díky jemu jen tak oble sklouzne ze rtů, podobně jako vlna, ale ta je daleko vláčnější, může být dlouhá, střední nebo velmi krátká, jako ta rozhlasová. Může hřát a být hebká a slyšíš v ní rolničky beránku, ale ten splav, to je žbluňk a jednu vlnu střídá druhá. Žbluňk? To slovo přímo maluje kruhy na vodě, jenže splav si vlnek užívá. Splav vypráví, co vlnka to slovo. Kameny čeří jejich fantazii a my okouzleně nasloucháme to vzdálené šumění času.
1: Slovo splav má i svou, řekl bych, praktickou poetiku. My jsme někdy pod splavem pozorovali, co by puberťáci, jak se koupou dívky. A nebyli jsme vidět, protože ta voda, co padala ze stavidel, nás skryla. Za ní se dalo i dýchat. Ale nám se ven nechtělo, už nám i zuby drkotaly. Maminka mě vždycky říkala, ty otroku, jestli se utopíš, tak mi nechoď na oči. Vidíš, a jsme u dalšího až posvátného slovíčka, maminka. Posledně si tak krásně vzpomínal na její bábovku. A to slovo maminka je první slovo na našich rtech. A často i to poslední. Je to ten přístav jistoty, kam směřují zmatené lodičky našich osudů v každém věku, ať je nám kolik chce. A je mi moc líto těch, kterým snad nebylo dopřáno to, o čem mluvíš v téhle básničce. Čepici dětských díků teď v duchu tiše smekám a v srdci slyším zas písničku domova. Ty jsi vždycky věděla, na co u dveří čekám. Jediné pohlazení to řeklo za slova.

0: Asi bychom neměli zapomenout na slovíčka hravá. A takových bychom určitě našli na celý pořad. A ochutnávali bychom z různých soudků. Tak například v Británii prý existuje dokonce slovník parlamentních výrazů, diplomatický, který má na 120 synonym pro slovo lhář. Nabízí místo toho například manipulátor s pravdou. U nás by to mohlo diplomaticky vypadat třeba takhle. Vy byste nemohli přijít Husovi na oči, ale už aby to bylo. My tu dnes ale preferujeme slovíčka vlídná. Taková, jaká napsal v nejstarším milostném dopise, který našli archeologové v Iráku, jeden chlapec. Je ten dopis starší více než 4200 let a psal ho mládenec z Gimisa své dívce Dasubaj. Prosil jí o schůzku, ale on ho vlastně nepsal, ale tesal do kamene, takže pošťák by se pronesl, protože dopis vážil 16 kilo. Inu, tisíce podob má láska. Láska je jedno z nejkrásnějších slov, jaké lidská řeč zná. A co je to láska? Není těžší a krásnější otázky. Srdce má své důvody, o nichž hlava nemá ponětí. Na zahrádce světa kvete mnoho druhů té bylinky léčivé zvané láska. Toho dárku, kterého máme tím víc, čím víc ho dáváme. A myslím, že pod smeknutým kloboukem Karla Hynka Máchy je dostatek místa pro všechny, kterým by jinak do srdíček pršela samota. A tak věřím, že i letos vznikne na 1. máje zmatek ve školních atlasech, protože, jak známo, láska hory přenáší. A pokud byste stáli o nějakou definici, tak nabízím tu mou oblíbenou od Jiřího Suchého. Láska je nejkrásnější akord v symfonii našich životů. A politujme ty, kteří nemají hudební sluch.
1: Věřím, že pokud i vám bylo milých těch pár taktů lásky k naší rodné řeči, těch pár tónů obyčejných slovíček, nebyl to promarněný čas. Chtěli jsme jenom připomenout, že vedle velkých, patetických slov existují i docela všedně nevšední, obyčejná slova, s kterými je nám na světě okrapánek líp. A takovými slovíčky vám děkujeme za vaši dnešní milou pozornost a pokud přijmete naše pozvání, tak naslyšenou se už teď těší vaši Luděk Munzar
0: a František Novotný.

Tři křížky v bílé mouce, ošatka dávných časů, pecen se rozvoní, pod nožem chrupne střída. Tam v posekané louce zvoní smích dívčích hlasů. Do stínu jabloní červánky večer přidá. Místo rtů šeptá tráva. Slova i těla splynou, prolnou se potají, hladce, jak v řece vlna. Končí písnička hravá, nevadí, začnem jinou. Srdce si šeptají, slovíčka lásky plná.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

ti jednou kránu zasvítí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ladíte úterní kolotoč na Českém rozhlase Pohoda. Věřím, že jste si prodloužený víkend s rodinou užili podle svého gusta. A na co se můžete v této hodině těšit? V jazykovém koutku probereme jedno svéhlavé zájmeno a jeho další tvary. Naučíme se recept na zapečený květák. V hobby rubrice se zaměříme na boj se škůdci, kteří můžou napadnout například krovy či jiné dřevěné konstrukce našich domovů. A na výlet se vypravíme do Kurovického lomu, který najdete nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku. Ať se vám dnešní pořad dobře poslouchá. Zpívat a hrát vám teď bude Olympik písničku Dynamit.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Pokud rádi cestujete, jste na pohodě na správné adrese. V malebné krajině na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů, nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku, je mezi kopci ukrytý Kurovický lom. Tento vápenec se po ukončení těžby proměnil v přírodní lokalitu s vysokou ekologickou hodnotou. Dnes je chráněn jako přírodní památka a představuje unikátní spojení geologického dědictví, biodiverzity a klidného prostředí pro odpočinek. Do lomu se vydala i redaktorka Silvie Pospíšilová a začala v galerii tamního centra ekologické výchovy, kde na ní čekal majitel Kurovického lomu Martin Zelina.
1: Máme tady zpracovanou hezký galerii, co se týče skamenělin. Máme tady pirity, kalcity, dokonce tady máme žraločí zub, který se tady našel v Kurovickém lomu, protože dříve tady bylo moře.
2: Spousta těch živočichů je ohrožených.
1: Máme tady největšího vodního brouka na světě, vodomila černého. Další velkou zajímavostí je, že máme tady teďka udělaný výzkum vážek, kde je 33 druhů vážek. Máme tady výskyt víra velkého, nově jsem začal lítat ledňáček říční, dále nám tady je líce dudek a vlhy pestré.
2: Zdá se, že Kurovický lom je pro mnoho živočichů takovou dobrou adresou. Děti spíš od rodičů dostanou dům, auto. Vy jste dostal od tatínka lom. Je to dar, který jste ocenil, nebo to byl takový danajský dar? Protože pečovat o národní přírodní památku asi není úplně jednoduché, nebo se pletu?
1: Já jsem neskutečně rád a vážím si toho. Byla mi svěřená důvěra od otce. Je to pro mě takový, bych řekl, i závazek, ale na druhé straně vám to přináší spoustu radosti.
2: Tak a my už jsme sešli od galerie dolů po Štěrkové cestě do Včelína. Jak vás napadla myšlenka přizvat tady do toho prostoru včely?
1: Historicky vlastně včely do přírody vždycky patřily. Vytvořili jsme Včelín, kde přijdete, jednak je to prosklené. Chodí nám sem pan Hrubý David, který nám dělá komentované prohlídky, který je odborník a má včelstva velmi dlouho.
2: Máte tady 5 velmi pohodlných lehátek, když se na ně tak dívám. Je to tak, že člověk přijde, lehne si a prostě jenom relaxuje?
1: Ano, je to vlastně založený na tom, že přirozenou formou vy vdechujete jednak ty výpary ze včel. Včely vydávají vibrace z úlu až do 1,5 km a dávají blahodárnou energii do těla.
2: Takže se vyplatí tady chvilku pobít?
1: Vyplatí se to, je to jednak na veliké sklidnění, na odpočinek. Většinou se stává, když sem přijdete a zaposloucháte se do bzučení včel, že za chvilku usnete, což je velice příjemné. A na druhé straně je vidět ten pohyb těch včel.
2: My už jsme s Martinem Zelinou sestoupili do údolí Klomu a stojíme u vodní hladiny, která je téměř smaragdová. Kdy se tady v tom lomu začalo těžit?
1: Těžba byla zahájena v roce 1840 a ukončena v 96. roku.
2: Ví se, jaká je tady hloubka?
1: Sloupec vody je 9 metrů, pořád voda obtíká, takže se, bych řekl, za celou dobu nikdy neskazila. Tím ještě, že je to vápenec, tak se to neustále desinfikuje.
2: A já teď vyzkouším, jakou má teplotu. V lomu bych očekávala, že bude hodně čerstvá, ale ona je příjemná. Jsme tady chviličku a já musím říct, že je tady naprosto božský klid. Když tady přijdete a jste tady úplně sám, co vám to místo dává?
1: Neskutečnou pokoru, klid, odpočinek a možnost pozorovat. Když přijdete sem, opravdu cítíte sklidnění a balzám i díky té vodě, která dělá tady, bych řekl, největší gro toho Kurovického lomu.
0: Říká jeho majitel Martin Zelina. Národní přírodní památku můžete navštívit do září a teď v letních měsících je bonusem koupání. To je úplně jiný zážitek než na městských koupalištích. V Kurovickém lomu zkrátka vládne harmonie.

0: A teď půjde o všechno. Ale nelekejte se. Řeč bude v následujícím jazykovém koutku o svéhlavém zájmenu a jeho dalších tvarech. S ředitelem Ústavu pro jazyk český Martinem Proškem natáčel kolega Stanislav Jurík.
1: Všechen a všecek jsou vlastně základní tvary tohoto zájmena. Obměňují se ale podle rodu podstatného jména, se kterým se pojí. Například všechen štrůdl je v dóze, všechna mouka se mi rozsypala nebo všechno ovoce dozrálo. No a od těchto tvarů se pak samozřejmě tvoří další pády. Uveďme si pro případ třeba pád čtvrtý. Nesněs všechen štrůdl, zameď všechnu rozsypanou mouku nebo umyj všechno ovoce.
2: Chybuje se v nich někdy? Jsou něčím záludné?
1: Ne, v těchto tvarech se nechybuje, záludné nejsou, ale jsou zajímavé. Všimli jste si někdy, že zatímco tvary od všechen se dají použít ve všech pádech, tvary od všecek jen v některých? Můžeme říct například, vyskládal na stůl všechny i všecky ořechy, ale jen kvůli alergii musím jíst jen potraviny bez všech druhů ořechů. Je asi zbytečné vyjmenovávat tady, ve kterých pádech se které konkrétní tvary používají. Pokud by to posluchači chtěli vědět, stačí nahlédnout do internetové jazykové příručky a vyhledat si v ní heslo všechen. Můžeme jen prozradit, že tvary od všecek jsou ve výrazné menšině.
2: Snad jsme tou malou nápovědou aspoň trochu ukojili zvědavost. Už víme, že problému se u slova všechen bát nemusíme a že je na něm leco zajímavého. Máme už zajímavosti za sebou?
1: Ještě ne. Nastal čas povšimnout si, že ve středním rodě se užívá ještě krátký tvar vše, takže můžeme říct třeba řekl nám o sobě vše i řekl nám o sobě všechno. Už z příkladu je patrné, že tvar vše působí knižně. Tady bych posluchače na jednu záludnost přece jen upozornil. V ženském rodě se ve čtvrtém pádě jednotného čísla ten krátký tvar psával s krátkým i. V současné češtině se takto zapsaný tvar užívá vlastně výhradně v ustáleném spojení nade vši pochybnost. Uveďme si ho pro lepší představu ve větě. Totožnost dámy z fotografie byla nade vši pochybnost prokázána.
2: Budeme si to tady pamatovat.
1: No a nezapomeneme přitom, že to platí jen pro čtvrtý pád jednotného čísla ženského rodu. V ostatních pádech je jen dlouhé i, například vybírám. Šla jsem na obchodní školu beze vší chuti, to je druhý pád jednotného čísla, nebo udeřil do stolu vší silou, to je sedmý pád jednotného čísla. Ani tím by zajímavosti o tvarech zájmena všechen a všecek nemuseli končit, ale to nejdůležitější jsme, myslím, vyčerpali.
2: Tvary slova všechen jsme probrali v dnešním jazykovém koutku s Martinem Proškem. Děkuji a příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tolik dnešní jazykový koutek na pohodě a nyní další porce dobré muziky, a to v podání sourozenců Hany a Petra Ulrichových, které vystřídá Radek Tomášek. Následovat bude recept na zapečený květák.

0: Škedlubna, kapusta, zelí a květák mají společného předka a tím je divoká brukev. A společné mají také široké využití v kuchyni. Tentokrát pro nás na Pohodě našla etnoložka Vladimíra Jakoubějová ve starých kuchařkách recept na zapečený květák, dříve nazývaný karfiol. Za mikrofonem byl také kolega Jaroslav Hoření.
1: K letním zeleninám v kuchyních našich babiček patřil bezesporu karfiol, jak se říkalo květáku. Letní oblíbená zelenina, ale je třeba říci, když je něčeho moc a to květáku v létě bývalo, tak je toho příliš. Na stole ve vesnických domácnostech se v letním období objevoval opravdu často. Květák je rostlina vyšlechtěná z divoké brukve, stejně jako například kedlubna, kapusta či zelí. Jako zelenina se využíval jeho zdužnatělé květenství, od něho samozřejmě vznikl i ten název. V kuchyni našich babiček měl velké uplatnění. Používal se do polévek, do nákypů, zapékal se s masem nebo jinou zeleninou, jedl se i syrový a v salátech. A my si dnes připravíme karfiolový kucmoch, tedy květák zapečený.
2: Tak všechny ty věci, které jste jmenovala, to využití toho květáku, to si dokážu představit, ale pouze v případě, že ten květák je z vlastní zahrádky.
1: No, já to doporučuji taky, protože květák z vlastní zahrádky má opravdu dobrou chuť a nemusíme k němu přidat nic víc než trochu bylinek, jak to bude v tomhle případě. Ten květák kupovaný, ten je dobré buď obalit, anebo k tomu přidat kousek toho uzaného. Pak se to dá taky zužitkovat.
2: Aby to chytilo nějakou chuť od něčeho. Tak pojďme tedy zapékat květák.
1: Na kucmoch budeme potřebovat jeden středně velký květák, jednu lžíci másla, dvě lžíce hladké mouky, muškátový květ, 15 deku uzeného masa, trochu mléka, jedno vejce, máslo na vymazání pekáče, petrželku, pažitku nebo jinou bylinku. Uvařený květák rozebereme na růžičky a urovnáme do pekáče vymazaného máslem. Připravíme si jížku, kterou zalijeme vývarem z květáku, mlékem a svaříme do husté omáčky. Ochutíme ji muškátovým květem. Pak přidáme vejce, petrželku a ostatní bylinky. V pekáči posypeme květák kousky uzeného masa, zalijeme horkou omáčkou a poprch posypeme bylinkami. Zapečeme v troubě a podáváme svařenými brambory.
0: Recept, který stojí určitě za vyzkoušení, obzvlášť v letním období. Za chvíli už další dobrá rada Josefa Černého. Dnes to bude o tom, jak si poradit s reklamací.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: tuto chvíli otvíráme rozhlasovou poradnu s dobrým rádcem Josefem Černým. Dnes se ptáte na rozlepené boty. Jak si poradit s reklamací a na čí stranu bude tentokrát nakloněno štěstí, to se dozvíte právě teď.
1: Dnešní dotaz nám poslal posluchač Slávek. Koupil jsem si černou pánskou obuv. Po 6 měsících nošení došlo u obou pod k odlepení podešve. Reklamace byla zamítnuta s odůvodněním, že přijdu pozdě, že jsem měl reklamaci uplatnit už dávno a nejen boty nosit dál. Pane posluchači, záleží, jestli to je pravda nebo ne, ačkoliv nejsem odborník přes obuv. Domnívám se, že se obě podešvy určitě neodlepily najednou. K takové vadě dochází postupně a tudíž bylo potřeba reklamaci uplatnit okamžitě po zjištění prvních příznaků vady. Prodejce má tady tentokrát pravdu.
0: A jsme zase o něco moudřejší. I zítra se můžete těšit na další rady Josefa Černého. A po písničkách, které nám budou zpívat Marta Athena Eleftheriadou a Karel Zich, další hobby rubrika, kde se zaměříme na boj se škůdci, kteří můžou napadnout například naše krovy či jiné dřevěné konstrukce našich domovů.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Objevují se vám v krovech či jiných dřevěných konstrukcích domů dírky, nebo se na zemi pod trámy tvoří hromádky jemných pilin? Pak máte patrně problém a v krovech červotoče či larvy tesaříka. Jak zjistit, že tomu tak doopravdy je? Jaké jsou varianty řešení a případné další ochrany? Rádi poradíme v naší hobby rubrice. Dnes s kolegou Mirkem Kobzou a majitelem sanační firmy Petrem Elnerem.
1: V prvé řadě je teda potřeba vydetekovat, jestli opravdu se tam někde sypou hromádky pilín, nebo je tam slyšet nějaké výrazné chroupání toho dřevokazního hmyzu, tesaříka nebo červotoče. Následně je nejlépe se informovat u odborné sanační firmy, která vám vysvětlí, jak postupovat.
2: Jaké jsou možnosti? Slyšel jsem, že samozřejmě chemie, ale vy prý máte i nějaké další možnosti, které nejsou úplně navázané na ty chemické prostředky.
1: Chemie má výhody v tom, že jednak je na likvidaci a jinak na dlouhodobou prevenci v tom dřevě, ale jsou i technologie, například mikrovlnná technologie, která vlastně funguje na principu toho, že to dřevo se ohřívá a tím vlastně se zahubí ta larva nebo ten brouk. Ale máme i technologii plynování, což už je technologie méně používaná, protože tam je potřeba vždycky ten prostor dostatečně utěsnit, ale je to vždycky jenom, že zabijete část těch brouků a zas to není to dřevo jakoby chráněný do budoucna. Pak máme ještě termosanace pomocí horkého vzduchu, což principiálně funguje podobně, že se zase celý ten prostor ohřeje na určitou teplotu. Mělo by dojít vlastně k zahubení těch škůdců v tom dřevě, ale zas nemáme tam ty preventivní účinky, co má ta chemie.
2: To ale předpokládá, že máme to podkroví, když to řeknu, otevřené. Pokud ale máme obytné podkroví, je to něčím obezděno, je tam záklop udělaný, omítky. Dá se i s tím něco dělat?
1: Dá se s tím pracovat, ale bohužel tam je potřeba vždycky tu konstrukci zpřístupnit. Buď ze zhora, kde máme příklad třeba taškou krytinu, musela by se sundat krytina, laťování, folie a dostat se přímo k tomu napadenému trámu nebo konstrukčním prvkům, anebo pak zase z té vnitřní strany, kde by musel se sundat ten sádrokartonový záklop, včetně té folie a izolace, zas, aby jsme se dostali k těm napadeným dřevěným prvkům. Pokud jakoby zákaz z nich nechtěl tady tyto věci, tak to není věc úplně řešitelná ani v rámci třeba té mikrovlnné technologie, protože tam jsou zase kovový rastry, nejste schopen to prohřát až úplně na to dřevo, takže nejlépe doporučuji vždycky sundat a aby to bylo pořádně provedeno.
2: Vy jste to už trošku zmiňoval, že vlastně jedna věc je zabít ten hmyz, který se v tom objevuje, ale druhá věc je nějaká následná impregnace. Dá se to tedy i třeba dodatečně provést nějaké nástřiky a tak dál?
1: Určitě, pokud máme třeba příklad nový krov, je vždycky dobré dbát na tu prevenci, ale doporučuji ne hned jakoby čerstvé mokré dřevo impregnovat, ideálně tak po roce, až to pěkně vypraská a pak použít impregnační materiály. Buď zákazník má možnost si koupit volně dostupné koncentráty, anebo pak zase oslovit odbornou firmu, která už zase používá mnohem kvalitnější přípravky s vyšší nasákavostí do toho dřeva.
2: Můžeme si takové škůdce dotáhnout domů třeba s palivovým dřevem.
1: Může se stát, bylo už několik takových případů, že tesařík z palivového dřeva nalétl do dřevěné konstrukce toho domu. Doporučuji vždycky palivové dřevo přinášet do domu jenom to, co spálím, nenechávat tam delší dobu stát.
0: Redaktor Mirek Kobza se dnes spolu s odborníkem Petrem Elnerem zaměřil na boj se škůdci, kteří můžou napadnout například krovy či jiné dřevěné konstrukce našich domů.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: V pražské zoo se narodilo Gastonovo vnouče. Lachtan jihoafrický. Je to první mládě lachtana jihoafrického po 7 letech a zatím zůstává ukryté v zázemí pražské zoo. Chovatelé o něj nepřetržitě pečují a postupně ho připravují na život ve vodě i první setkání s návštěvníky. Do venkovního výběhu zatím nesmí. Pokud půjde vše podle plánu, poprvé ho návštěvníci uvidí v polovině srpna. Mládě přišlo na svět 5. června. První dny po narození ale nebyly jednoduché. Daisy, která se stala matkou poprvé, neměla zpočátku dostatek mléka a tak museli chovatelé několikrát denně kontrolovat jeho zdravotní stav, vážit ho a přikrmovat speciální mléčnou formulí. Narození samečka je významnou událostí nejen pro pražskou zoo, ale pro evropský chov lachtanů jihoafrických. Pokud budete chtít lachtany v Zoo Praha navštívit během letních prázdnin, můžete využít zvýhodněné večerní vstupné. Každý den od 17 hodin stojí vstupenka na pokladnách jednotně 100 korun. Tak hodně krásných zážitků, ať už se vypravíte o prázdninách kamkoliv. Příjemný poslech našich dalších pořadů a budu se na vás těšit opět zítřejším Kolotoči.
1: Kolotoč a Jana Chlát.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

tu noc jsme měli službu do 12. Bylo starým poříčním zvykem, že kormidelníci si při střídání vždycky trošku popovídali. Zatímco si kormidelník nastupující službu navlékal rukavice a zapaloval doutník, jeho partner, jemuž služba končila, prohodil například takovou poznámku. Myslím, že horní práh u Hales Pointu se stupuje trochu níž. Měl jsem 2¼ na hlubší olovnici a na druhé rovné 2. Mark Twain. Ano, myslel jsem si už při poslední cestě, že jde trochu dolů. Potkal jsi nějaké lodi? Jo, potkal jsem jednu před horním koncem 21, ale byla daleko, zrovna zdolávala práh. Nemohl jsem ji tak docela rozpoznat. Myslím, že to byl sluný jich, neměl před komíny žádné reflektory. A tak dále, a tak dále. A když se nastupující pilot chopil kola, jeho partner se zmínil, že jsme v té a té zátočině a že máme před sebou plantáž nebo sklad pana toho a toho. To byla zdvořilost. Já jsem se domníval, že to je nutnost. Pan V však přišel té podivné noci do služby o celých 12 minut pozdě. To bylo strašné porušení etikety. Opravdu, mezi kormidelníky je to neodpustitelný hřích. Pan Bixby ho tedy vůbec nepozdravil. Jednoduše mu odevzdal kolo a beze slova vyšel z kormidelnické budky. Byl jsem ohromen. Byla to zlá černá noc. Byli jsme ve zvlášť široké a nepřehledné části řeky, kde nebylo vidět žádný tvar ani žádnou hmotu a zdálo se neuvěřitelné, že pan Bixby by nechal toho ubožáka, aby vedl loď do záhuby, zatímco se bude pokoušet zjistit, kde vlastně jsme. Rozhodl jsem se však, že zůstanu při něm. Ať vidí, že není tak docela bez přátel. A tak jsem tu postával a čekal, že se mne zeptá, kde jsme. Ale pan V klidně proplouval pevným obzorem složeným z černých mraků, který zde nahrazoval ovzduší a ani jednou neotevřel ústa. Je to hrdý ďábel, pomyslel jsem si. Kus čerta, který by nás raději všechny vehnal do skázy, než aby mi měl být něčím zavázán, protože já ještě nepatřím k soli země a nemám právo usazovat kapitány a vládnout nad životem a smrtí všeho, co je na parníku. Nakonec jsem si vlezl na lavici. Myslel jsem, že není bezpečné jít spát, zatímco tento šílenec má službu. Přece jsem však musel časem usnout, protože příští věc, kterou jsem si uvědomil, byla, že svítá. Panové,

0: E byl pryč a pan Bixby už zase seděl u kola. Byly tedy 4 hodiny a všechno bylo v pořádku. Kromě mne. Cítil jsem se jako pytel z kůže plný suchých kostí a všechny se pokoušely bolet zároveň. Pan Bixby se mne zeptal, proč jsem zůstal nahoře. Přiznal jsem se, že jsem chtěl panu V. prokázat laskavost a povědět mu, kde je. Trvalo to 5 minut, než celá protismyslnost této věci pronikla do soustavy páně Bixbyho a pak, myslím, ho naplnila až skoro po bradu, protože mi udělal poklonu, a přece ne tak velkou poklonu. Řekl, když tě tak člověk vezme kolem a kolem, zdá se, že jsi zvláštní druh osla, jaký jsem předtím ještě neviděl. Proč myslíš, že to potřeboval vědět? Řekl jsem, že jsem myslel, že by mu to mohlo posloužit.
1: Posloužit? Usta hromu, neřekl jsem ti, že člověk musí znát řeku v noci stejně jako svou vlastní předsíň?
0: No ano, v předsíni se mohu potmě vyznat, protože vím, že je to předsíň, ale dejme tomu, že byste mě postavil potmě doprostřed předsíně a neřekl mi, která předsíň to je. Jaký mám poznat?
1: No, na řece to musíš poznat.

0: Bylo jasné, že se musím naučit znát tvar řeky ve všech myslitelných podobách. Vzhůru nohama pospátku, zevnitř navenek, na přeskáčku a také se naučit, co dělat za mlhavých nocí, kdy řeka nemá vůbec žádný tvar. A tak samolibost se znovu pozvedla. Pan Bixby však byl na stráži a byl vždy připraven strhnout ji zase zpátky. Překvapil mě třeba takovým způsobem.
1: Kolik vody jsme měli na středním přejezdu u díry ve zdi při předposlední cestě?
0: Považoval jsem to za přehnané, řekl jsem.
1: Na každé cestě po proudu i proti proudu vyspěvují měřiči na tom zamotaném místě 3/4 hodiny v jednom kuse. Jak myslíte, že si mohu pamatovat takovou motanici? Milý chlapče, musíš si to pamatovat. Musíš si pamatovat přesné místo a přesnou hloubku, kde je voda nejmělčí, a to na každé z 500 mělčin mezi Saint Louis a New Orleansem. A nesmíš si plést hlášení hloubky při jedné cestě s hlášením hloubky při druhé cestě, protože nebývá po druhé stejné. Musíš si je pamatovat každé zvlášť.
0: Když jsem se zase vzpamatoval, řekl jsem, až dojdu tak daleko, že to dokážu, budu umět vzkřísit mrtvého a pak nebudu muset řídit parník, abych se uživil. Hodlám zanechat tohoto zaměstnání. Potřebuju koš na odpadky a koště. Hodím se jenom za metaře. Nemám mozek k tomu, abych se stal kormidelníkem, a i kdybych ho měl, neměl bych dost síly, abych ho unesl. Leda bych chodil o berlích.
1: Tak už dost. Když řeknu, že někoho naučím znát řeku, tak to taky udělám. A na to se můžeš spolehnout. Že ho to buď to vyučím, anebo ho zabiju.
0: Člověk si nedovede snadno představit, co to je za strašlivou věc. Znát do každé sebehloupější podrobnosti 1200 mil řeky a znát je s naprostou přesností. Vezměte si nejdelší ulici v New Yorku. Procházejte ji sem a tam, učte se trpělivě nazpaměť jejím rysům, až budete znát každý dům a každé okno a každou lucernu a každý menší i větší vývěsní štít z paměti a znát je tak přesně, že budete moci říci okamžitě jméno na štítě, na jehož výši jste, když vás někdo postaví nazdar zbůh do této ulice uprostřed noci černé jako inkoust. Pak budete mít přibližně ponětí o rozsahu a přesnosti vědomostí kormidelníka, který nosí v hlavě řeku Mississippi. A pak, když budete pokračovat tak dlouho, až budete znát každou pouliční křižovatku, ráz, rozměry a umístění patníků na křižovatkách a různou hloubku bláta na každém z těch nespočetných míst, budete mít jakousi představu o tom, co musí vědět kormidelník, aby uchránil parník na Mississippi před pohromou. Dále, jestliže vezmete polovinu věcí v té dlouhé ulici a jednou měsíčně změníte jejich místa a přece ještě budete znát přesně jejich novou polohu za temné noci a budete držet krok s těmito opakujícími se změnami, aniž se kdy dopustíte omylu, pochopíte, co vyžaduje od kormidelníkovi nevyrovnatelné paměti rozmarná Mississippi. A jak klidně a bez námahy pracuje kormidelníkova paměť. Jak klidný a nenásilný je její způsob. Jak podvědomě střádá své mohutné zásoby hodinu co hodinu, den co den, a nikdy z nich nestratí ani nezaloží na nesprávné místo jediný cenný kus. Vezměme si příklad. Měřič křičí 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, až se jeho křik stane tak jednotvárným jako tikot hodinek. Celou tu dobu pokračuje hovor a kormidelník k němu přispívá svým podílem a už ani vědomě neposlouchá měřiče. A nechť měřič doprostřed tohoto nekonečného řetězu 2,5 vloží jednou jedinkrát 2¼ bez jakéhokoliv důrazu a pak ať volá dále 2,5 stejně jako předtím, o 2 nebo 3 týdny později dovede kormidelník přesně popsat postavení lodi na řece v okamžiku, kdy byla pronesena slova 2¼. A uvede vám takové množství znamení vpředu, vzadu a po stranách, podle kterých se můžete řídit, že byste sami dovedli vzít loď a postavit ji přesně na to též místo. Výkřik 2¼ ve skutečnosti neodvedl jeho mysl od rozhovoru, ale jeho vycvičené schopnosti okamžitě fotograficky zachytili postavení lodi, zaznamenali změnu hloubky a uložili do paměti důležité podrobnosti pro příští potřebu, aniž přitom potřebovali jeho pomoci.

V době, kdy platy na řece Missouri vyskočily tak vysoko, odebral se tam můj šéf, pan Bixby, a naučil se znát přes 1000 mil této řeky s takovou lehkostí a rychlostí, že to uvádělo v úžas. Když uviděl všechny úseky jednou ve dne a jednou v noci, bylo tím jeho učení skončeno natolik, že si vyzvedl denní oprávnění. Po několika cestách si vyzvedl plné oprávnění a řídil loď ve dne i v noci a byl zařazen do třídy A1. Pan Bixby mě přidělil na nějaký čas jako pomocníka k jistému kormidelníkovi. Kousky jeho paměti pro mne byly trvalým zázrakem. Přece však myslím, že jeho paměť byla vrozená, nikoli vybudovaná. Tak například někdo pronesl nějaké jméno. Pan Brown ho okamžitě přerušil. To znám, takový chlapík s bledou tváří, s rudou hlavou, s malou jizvou na krku, jako by tam měl střepinu pod kůží. Byl na jihu jen ale 6 měsíců. To bylo před 13 lety. Jel jsem s ním jednu cestu. Tehdy bylo na horní řece 5 stop. Parník Henry Blake najel na dno úpaty Věžního ostrova, kde bylo 4,5, a George Eliot si utrhl kormidlo, když najel na vrak Sunflower.

0: Kormidelník musí mít paměť, ale jsou ještě dvě vyšší vlastnosti, které musí mít. Musí mít dobrý a rychlý úsudek a schopnost rozhodování. A musí mít chladnou, klidnou odvahu, kterou nedovede otřást žádné nebezpečí. Dejte člověku sebemenší špetku kuráže do začátku a když se z něho stane kormidelník, nezalekne se žádného nebezpečí, jimž se může parník octnout. Totéž se však nedá říci o úsudku. Úsudek je věc rozumu a člověk musí mít od začátku notnou zásobu tohoto zboží, jinak nebude mít nikdy úspěch jako kormidelník. Růst odvahy pokračuje v kormidelnické budce neustále po celou dobu, nikdy však nedosáhne vysokého a uspokojujícího stavu dříve, než si mladý kormidelník odbude vlastní službu, sám a pod kymácející se tíží celé odpovědnosti spojené s jeho postavením. Když se učedník pořádně seznámil s řekou, začne tak nebojácně prohánět svůj parník ve dne i v noci, že si náhle začne představovat, že je to jeho odvaha, která ho povzbuzuje. Ale když kormidelník poprvé odejde a nechá ho, aby si se vším poradil sám, pozná, že to byla odvaha toho druhého. Zjistí, že toto zboží bylo z jeho nákladu úplně vypuštěno. V mžiku se celá řeka naježí hrozícími nebezpečenstvími, není na ně připraven, neví, jak se s nimi vypořádat, všechny vědomosti ho opouštějí, za 15 minut je bledý jako prostěradlo a vystrašen bezmála k smrti. Proto kormidelníci moudře vychovávají tato štěňata různými strategickými kousky, aby dovedla chladněji hledět v tvář nebezpečí. Jejich oblíbený způsob je sehrát kandidátovi malý přátelský podvůdek. Pan Bixby mi jednou posloužil tímto způsobem a ještě po letech jsem se červenával, dokonce i ve spaní, když jsem si na to vzpomněl. Stal se ze mne dobrý kormidelník, opravdu tak dobrý, že jsem vykonával všechnu práci za naší služby v noci i ve dne. Pan Bixby mi dal jen zřídka nějaký pokyn. Všechno, co dělal, bylo, že se chápal kola za zvlášť zlých nocí nebo na zvlášť zlých přejezdech. Přistával s lodí, když bylo třeba přistat, hrál si na nudícího se pána po 9/10 služby a schraboval mzdu. Břehy dolního toku byly takřka plné a kdyby někdo zapochyboval o tom, zda dokážu zdolat kterýkoliv přejezd mezi Kairem a New Orleansem bez pomoci rady, byl bych se cítil nenapravitelně dotčen. Pomyšlení na to, že bych se bál kteréhokoliv přejezdu za denního světla, se naprosto příčila mým úvahám. A tak jsem se jednoho nádherného letního dne plavil dolů zátočinou nad ostrovem 66, zářil jsem uspokojením nad sebou samým a zvedal jsem nos do takové výšky, v jaké jej nosí žirafy. Když pan Bixby řekl: jdu na chvíli dolů, doufám, že znáš příští přejezd. To byla skoro urážka. Byl to nejprostší a nejjednodušší přejezd na celé řece. Člověk nemohl nic pokazit, a tím projížděl dobře nebo ne. A co se hloubky týče, nikdy tam nebylo žádné dno. To všechno jsem věděl naprosto přesně. Jestli vím, jak mám projet, můžu tam tudy projet se zavřenýma očima. Kolik pak je tam vody? No, to je divná otázka. Tam bych nedosáhl na dno ani kostelní věží. A to si opravdu myslíš? Sám tón této otázky otřásl mou důvěrou. A to právě pan Bixby očekával. Odešel, aniž ještě co řekl. Začal jsem si představovat všechny možné věci. Pan Bixby poslal kohosi dolů napříč s jakýmsi tajným vzkazem pro měřiče, ovšem tak, abych o tom nevěděl. Jiný posel byl vyslán, aby cosi pošeptal lodním důstojníkům, a pak se pan Bixby schoval za velkým komínem, odkud mohl pozorovat následky. Pojednou vystoupil na horní palubu kapitán. Za ním se objevil vrchní plavčík, potom jeden z písařů. Každý okamžik nebo dva přibyl k mému diváctvu jeden zevloun, a než jsem dojel k hlavě ostrova, bylo dole před mým nosem schromážděno 15 nebo 20 lidí. Začal jsem být zvědav, co se stalo. Když jsem začal obracet napříč proudu, kapitán se podíval vzhůru a řekl s předstíraným znepokojením v hlase: kde je pan Bixby? Odešel dolů, pane. To však nám nestačilo. Má obrazotvornost si začala konstruovat nebezpečí ze ničeho. A tato nebezpečí se začala znásobovat rychleji, než jsem je dovedl sledovat. Náhle jsem měl dojem, že před sebou vidím mělčinu. Vlna zbabilé agonie, která mnou v tu chvíli projela, ochromila takřka každý můj kloub. Všechna důvěra k tomuto přejezdu zmizela. Uchopil jsem šňůru zvonce, zahanben jsem ji pustil, znovu jsem ji uchopil, znovu jsem ji pustil. Opět jsem ji sevřel v třesoucí se ruce a zatáhl jsem za ní tak slabě, že sám jsem sotva slyšel úder zvonu. Kapitán a plavčík okamžitě křikli: olovnice vpravo a hezky rychle. To byla další rána. Začal jsem šplhat po kule kormidla jak veverka. Sotva jsem otočil loď na jednu stranu, když jsem na ní spozoroval nová nebezpečí, a rychle jsem obracel na druhou, ale jen proto, abych uviděl, jak se nebezpečí hromadí zase tam, a abych jako šílený obracel zase zpátky. A v tom se ozval měřičův pohřební hlas. Hloubka 4. Hloubka 4 na bezedném přejezdu. Hrůzou se mi z toho zatajil dech.
1: Rovné 3. 2¾, 2½.
0: To bylo strašné. Hmátl jsem po provazech ke zvoncům a zastavil jsem stroje.
1: 2¼, 2¼, 2½. Mark Twain.
0: Byl jsem bezradný. Za nic na světě jsem nevěděl, co si mám počít. Třásl jsem se od hlavy až k patě a na oči bych si byl mohl pověsit klobouk, jak jsem je měl vytřeštěné.
1: 1¾, 9½.
0: Jedeme na hloubku 9 stop. Mé ruce se tetelily jako bez nervů. Nedovedli dát ani srozumitelné znamení zvoncem. Přiskočil jsem k mluvící trubce a křikl jsem na strojníka. Bene, Bene, máš-li mě rád? Dej tam zpáteční. Rychle, Bene, zpáteční. Vyraz z ní třeba duši. Zaslechl jsem, jak se tiše zavřely dveře. Ohlédl jsem se a za mnou stál pan Bixby s dobráckým sladkým úsměvem. V tom posluchačstvo na horní palubě vyrazilo bouři ponižujícího smíchu. Teď jsem všechno prohlédl a cítil jsem se bídněji než nejbídnější z lidí v celých lidských dějinách. Vytáhl jsem olovnici, obrátil jsem loď zase do směru, popošel jsem kupředu nad stroje a řekl jsem: To byl pěkný kousek, co jste zahráli chudému sirotkovi, že? Myslím, že se nikdy dost nenaposlouchám toho, jaký jsem to byl osel, že jsem spouštěl olovnici u hlavy ostrova 66. Ale ne, možná, že ne. Opravdu myslím, že ne. Chci, aby se z tohoto zážitku něčemu naučil. Co pak si nevěděl, že tento přejezd je bez dna? No ano, pane, věděl. No tak dobrá. Neměl si dovolit mně ani nikomu jinému, aby otřásl tvou důvěrou. Leč si to zapamatovat. A ještě něco. Když se dostaneš do nebezpečných míst, nedělej ze sebe zbabělce. Tím tomu nijak nepomůžeš. Byla to velmi dobrá lekce, ale stála mě dost. A nejhorší na ní bylo, že ještě hezkých pár měsíců jsem musel často zaslechnout větu, která se mi zvlášť znechutila. Byla to ta věta: Bene, máš-li mě rád, dej tam zpáteční.

0: Ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burjánka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Ty a Lubose, škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

0: Dobré nedělní dopoledne, Český rozhlas vysílá Zálety, jsem ráda, že nás posloucháte. Mým hostem bude dnes další výjimečný východočech, muž, který před 21 lety získal na letní olympiádě v Atlantě 2 zlaté medaile.
1: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích. Fantazie, přátelé, fantastický závěr.
0: A kromě toho Martin Doktor je držitelem 14 medailí z mistrovství světa a 12 z mistrovství Evropy. Po skončení závodní kariéry byl šéftrenérem české kanoistické reprezentace. Od roku 2012 je sportovním ředitelem Českého olympijského výboru.
2: Zálety Aleny Zárybnické.

A Martin doktor se narodil v Poličce. Na lodi se poprvé svezl, když mu byly 4 roky. S tréninkem začal v 7 letech v Pardubicích, jezdil v Dynamu Pardubice a pak ve svém vlastním klubu Pro sport Sezemice. Začínal na kajaku, na kanoji přesedlal po 5 letech. K 18. narozeninám si nadělil titul juniorského mistra světa a tím jeho úspěšná kariéra odstartovala. Martin doktor je se mnou dneska v záletech. Dobré dopoledne, Martine. Jsem ráda, že

0: jste přijal pozvání na zálety.
1: Dobrý den.
0: Váš tatínek Josef a maminka Zuzana oba jsou, respektive byli kanoisti, takže genetický základ byl jasně daný?
1: Asi ano. Táta byl kanoista, mamka ne, mamka dělala gymnastiku a vlastně potkali se na FTVS, což teda se mně stalo po mnoha letech potom s mojí ženou taky. Takže to je osud, ale co se týká té genetiky, no tak samozřejmě nějaký základ tam je. To je to vidět, že vždycky ta další generace může být lepší v tom sportu, ale pozor na to, někdy to neplatí, ono to je hodně o té hlavě a tam genetika někdy skočí nám. A tady se to povedlo.
0: Váš tatínek byl vaším trenérem, určitě v těch začátcích byl zároveň jediným trenérem ve vaší kariéře.
1: Vůbec ne, já v začátcích jsem měl trenéry, co byli v klubu a vlastně s tátou jsme začali intenzivně potom trénovat, on to samozřejmě kontroloval, ale trénovali jsme až když mi bylo 18, což si myslím, že asi bylo to, proč jsme spolu vydrželi, protože tam takový ty léta, kdy je to s dětma složitý, což teď jako vidím sám, jsou složitý i na to, aby někdo trénoval svého potomka, protože tam je to většinou ten potomek poslouchá spíš někoho jiného než rodiče.
0: Já jsem tu nedávno měla jednoho z vašich svěřenců a vlastně i vašeho příbuzného, protože si vzal za ženu vaši neteř, Dana Havla, takže jsme v záletech už tak trošičku pod pokličku vašeho sportu nahlíželi. Vy jste se stal člověkem, který před 20 lety proslavil svůj sport a stejně tak je to teď u té mladé generace a zdá se mi, že pořád kanoistika, rychlostní kanoistika jede na té medailové vlně, když ve vašem případě by se asi mělo říkat na té medailové hladině. Čím to je, že Česko si pořád drží vysokou sportovní úroveň, že pořád dokáže sahat po metách nejvyšších, ať už na olympiádách nebo na mistrovstvích světa?
1: Je to asi daný tradicí trošičku. A samozřejmě jsou k tomu potřeba lidi, to znamená, vždycky je to v takových vlnách. Jo. Jednou se narodí prostě talent a povede se to, protože zároveň dokáže myslet hlavou a myslet na to, že má sportovat a tak dále. A pak třeba několik let ne a zase ty medaile nejsou. Teď se to povedlo, trošku jsme se vrátili vlastně do té vlny díky té generaci právě okolo Dana Havla, Pepi Dostála, kde doopravdy tam jsou velice nadějní závodníci, ještě relativně mladí, takže si myslím, že těch výsledků a úspěchů můžou mít hodně, Martin Fuchsa taky. Takže je to v takových vlnách a řekl bych, že hodně v tom hraje roli tradice a vůbec i ten systém vlastně té přípravy tak dále, když to se musí furt zlepšovat, protože mělo by si někdo myslel, že to, co někde opíše z nějakého deníku, co se dělalo minule, že to bude fungovat, to nefunguje.
0: Vy jste vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu. Jaký obor jste studoval?
1: Já jsem začal studovat tělocvik biologie, učitelský obor, ale po vlastně 2 nebo 3 letech jsem potom se rozhodl přejít na to jednooborové studium vlastně na trenérství, ale fakulta tělesné výchovy a sportu. Ta, jako když to studuje na trenér, tak to není jenom o tom, že z něj bude potom trenér, ale naučí se trošku jako přemýšlet a pohybovat v tom sportu, což mě teda v potom budoucnu určitě hodně pomohlo.
0: Vám ta fakulta dala i vaši ženu, což jste zmínil, tam jste se potkal se svou manželkou. Vlastně, když bych to měla dovést, to naše povídání v určitém smyslu k dokonalosti, tak bych měla říkat, že mým hostem je doktor Martin Doktor.
1: No dobře, tak já se na tituly nepotrpím, mám tu ten jeden od narození, takže mě to nedělá nějak problém, když na to někdo zapomene.
0: Takže Martin Doktor je hostem mých dnešních záletů.

0: V Záletech si dneska povídám s kanoistou, dnes sportovním ředitelem Českého olympijského výboru Martinem Doktorem. Už jsem říkala, že jste taky juniorským mistrem světa. Vzpomenete si ještě, jak tehdy, když vám bylo 18, ten závod probíhal?
1: No, vzpomenu úplně přesně. Já jsem tam nejel z pozice nějakého favorita. My jsme v té době s Martinem Suchomelem jezdili spíš líp na TC2, jako na deblu, na kanoe pro dvojici. A toho singla jsme jeli já kilometr, on pětistovku, spíš tak jako trošku navíc. Obovnou se na to povedlo a mě teda až tak, že jsem vyhrál, ale ten závod si vzpomínám velice dobře. Vím, že těsně před pětistovkou, to znamená před polovinou trati, foukalo z nepříjemného směru zprava, což pro mě jako pro leváka je v podstatě špatný, že musím víc řídit. No ale mě to paradoxně, i když to je vlastně nevýhoda, tak paradoxně mě to pomohlo, protože ty praváci zase foukalo tak, že museli hodně jako odtahovat a tam asi vytuhli a já jsem potom jel. Říkal jsem si, že pojedu podle Maďara a pak zrychlím a ono se to povedlo a najednou jsem viděl, že jsem vepředu a byl jsem v cíli. No. A byl to teda takový, řekl bych, první veliký zážitek z toho úspěchu, když si to člověk jako uvědomí, že se mi povedlo vyhrát vlastně nad všema, který tam jeli z celého světa, což teda bylo super.
0: V té době, když jste získal první medaili na mistrovství světa juniorů, byl už tedy vaším trenérem váš otec?
1: Jo, v té době ano.
0: Do té doby byl prý vášnivým kuřákem.
1: No, on byl dřív kouřil, pak si pamatuju, že dlouhodobu nekouřil a začal znovu vlastně kouřit a tam teda on se mnou vlastně do toho Hamburku nejel. Já jsem tam jel s reprezentačním trenérem a tam jsme se nějak vlastně vsadili, nebo nebyla to úplně sázka, ale bylo to takový, jako, že on mi řekl, tak tam jeď a prostě vyhraje, je to jednoduchý, pojedeš rychle a vyhraješ, říkám to, jak přestaň kouřit. A on řekl, no tak dobře, když vyhraješ, tak přestám kouřit.
0: To je to chlapské slovo, které musel dodržet a dodržel?
1: Dodržel, vím, že jsem přijel, pamatuju si na tom, jsme byli na soustředění na Hracholuskách ve Stanech a on seděl před tím stanem. A vím, že kouřil a že teda jsem tam dal tu medaili, on típnul a od té doby nekouřil.
0: Když jste vyhrál olympiádu hned ve dvou disciplínách, bylo vám 22. Já si vzpomínám na ten závod samotný, na hlavě jste měl šátek s lapkami. Kde je dneska? Visí někde vedle olympijských medailí nebo zmizel v propadlišti dějin?
1: Mám pocit, že ty šátky mám ještě u našich, jsou pověšený, jak já jsem měl většinou jeden na rok, on to moc jako víc nevydrží. A máme někde pověšený, no ale ne nějak, že bych je měl ve síni slávy.
0: Po Atlantě jste se stal hvězdou, na další olympiádě v Sydney jste nesl naši vlajku a v závodě jste skončil nakonec 8. Hned poté pak vyšla knížka, kterou jste napsal spolu s Petrem Svěceným, který mimochodem vaše olympijské závody komentoval. Jmenuje se Příběh poraženého šampiona, nejdůležitější dny mého života, právě proto, že tak trochu všichni očekávali, že se podaří zopakovat ten úspěch z Atlanty znovu v Sydney a že to 8. místo někteří brali jako neúspěch, což já si netroufám tvrdit, protože si nemyslím, že je to neúspěch, ale budiš v té sportovní terminologii, která si pamatuje jenom vítěze, buď dá se to tak vnímat.
1: Tak já jsem to určitě bral jako neúspěch a všichni kolem mě, protože jsem tam měl prostě navíc, akorát to byly nějaký dva takový dny blbci, prostě kdy mě to nešlo. Já jsem měl i docela formu, protože vím, jaký jsem jezdil časy a všechno. Jo, byli jsme tam měsíc předem. Měsíc předtím jsme byli ještě v Jižní Africe, takže prostě jsme tomu obětovali fakt jako hodně. Připravený jsem byl prostě nějak, nevím, z jakého důvodu. To prostě ten první den, co byl kilometr, jak to prostě nešlo. Nevím proč. Nebyly dobrý podmínky pro mě, ale nebylo to nějaký jako úplně ultra špatný, což teda ten druhý den, když jsem si říkal, tak tu pětistovku prostě tu dám. A věřil jsem si víc tenkrát na tu pětistovku. Ale přišel takový uragán a zepředu navíc, tak to už jsem byl ztracený, jenom když jsem přijel na kanál a viděl jsem, jaký tam jsou vlny, jaký je vítr, protože já jsem proti těm ostatním lidem, kteří proti mě závodili, byl také zhruba jako poloviční, co se váhy týče a síly a tak, takže jsem v protivětru neměl moc šancí. Takže to se prostě nějak tak jako nepovedlo. No, je to neúspěch i z toho pohledu, že vlastně jsme tu knížku s Petrem připravovali předtím, tak aby to mělo smysl, že jo, tak přeci jenom těsně po těch olympijských hrách to mělo smysl vydat nějakou knížku, aby se o tom lidi dozvěděli. No a tak jsme vlastně museli vymyslet ten název tímhle způsobem, protože opravdu to vlastně porážka byla, ale tam se mi líbí to jednou a myslím, že to řekl Bolek Polívka, když jsme se někde potkali po těch vítězstvích, tak říkal, no ty to máš hrozně těžký, protože ty seš teď už na tebe všichni koukají jako na budoucího poraženého, protože ty jsi teď vyhrál a teď po tobě všichni půjdou. A ono to také vlastně je. myšleno v tom duchu toho sportovního boje. Vždycky ty soupeři prostě chtějí předat to nejlepší.
0: Martin Doktor je hostem dnešní záletu.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Martin, doktor můj dnešního záletech začínal s tréninkem v 7 letech. Jsou mezi vámi muži vysocí, statní i ti drobnější. Asi ta fyzická dispozice znamená určitou výhodu při určitých třeba meteorologických podmínkách?
2: No to 100%, to je jasný. Na druhou stranu v tomhle je ta kanoistika hezká, že tam může vyhrát malej i velkej. Že nevím, v basketu se tam nějaký dva malí jako rozehrávači najdou, ale většinou to jsou velký habáni, že vesleři jsou velký. U těch kanoistů tak není, protože je to takový zvláštní specifický sport. Ono totiž vždycky si ten člověk tu svoji sílu v podstatě, což rovná se hmotnost, veze sebou, že jo? Takže si musí spočítat.
1: Optimální jako
2: být silné, ale musí dojet do toho cíle. Tak a to právě, myslím si, díky tomu může u nás být, nebo v kanoistice může být dobrý, velký i malý.
1: Jaká byla zlatá trenérská rada vašeho otce? Ta nejdůležitější, kterou jste ve své sportovní kariéře dostal? Jeď vyhraje co nejrychleji,
2: no, no, tak ono to tak je v podstatě. My jsme měli tak vlastně tátův trenér, Venca Dolejš, nebo Venca Pádlo, jak jsme mu říkali, tak ten nám vždycky všem radil od té generaci táty až po tu naši generaci, že musíš prostě na startu vyjet co nejrychleji, pak zrychlit do tratě a dát závěr, což tak jako platí. Na druhou stranu třeba na ten kilometr člověk musí malinko přemýšlet, ale těch rad bylo samozřejmě mnoho. Nedá se říct, že by táta mi dal jednu radu, kterou bych si jako vzal jako tu, která byla tím, co způsobilo, že jsem pak třeba jezdil rychle.
1: Vzpomenete si na to, co jste říkal svým svěřencům v Londýně, když nakonec čtyřka, jak získal tu bronzovou olympijskou medaili? Jestli vy jste tam měl nějakou hlášku podobného typu, jeď zrychle, vyhraj.
2: Já myslím, že jsem říkal něco ve stylu, že úkol zní jasně, tak jak je to z toho filmu. Snažil jsem se vždycky to brát spíš trošku jako s humorem, protože jsem sám věděl, jak těžký je to tam jít na to plato a nést tu loď a teď vědět, že prostě před sebou mám ten závod, který sice mám na to vyhrát, ale můžu to taky hrozně velice rychle podělat a jako skončím poslední. Tak to je strašně těžké, že jsem se vždycky snažil to spíš nějak odlehčit a nějakou srandičku říct.
1: Ještě předtím, než pustíme další písničku, napadá mě, kdy vlastně chodí kanoista do důchodu?
2: Většinou je to tak, že už prostě si řekne, to má dost a skončí. No. Je to hodně individuální, záleží na tom, kdy vlastně začne, to je docela podstatný, jak dlouho pádluje a na jaký úrovni. A vůbec, jak se věnuje těm věcem okolo, regeneraci, rehabilitaci a dalším věcem, někdy kolem 35. Teď se to malinko posunuje, že myslím, že ty lidi se naučili trošku líp trénovat, tak si myslím, že můžou jako jezdit díl. Ale není to vytrvalostní sport, jako ryze vytrvalostní. Rychlostní kanoistika rozhodně není. Bohužel není takový sport, který by se dal dělat v uvozovkách důchodu, protože ono to je strašně bolí na všechny strany. A ono, není to jenom o kanoistice, myslím si, že to je v řadě sportů i tak, že ty lidi, kteří skončí s daným sportem, tak radši dělají jinou disciplínu, protože v té svý moc dobře vědí, jak to má jet v uvozovkách rychle a ono to už nejde. Takže je lepší pro mě jako kanoistu je lepší jezdit na kole, kde jsem nikdy nevěděl, jak to je, aby to jezdilo rychle a baví mě to.
1: Martin, doktor, dvojnásobný olympijský vítěz je hostem jejich dnešní záletu.

0: se sportovním ředitelem Českého olympijského výboru Martinem Doktorem si dneska povídám v Záletech. Zdá se mi, Martine, že olympijské hry jsou prostě váš osud. Třikrát jste tam byl jako závodník, pak jste se tedy do Pekingu v roce 2008 v deblu s Jiřím Hellerem nekvalifikoval, ale další olympijské hry v Londýně, tam už jste jel jako trenér. Tedy co olympiáda, to naprosto odlišná úloha. A od roku tedy 2012 jste sportovním ředitelem Českého olympijského výboru, takže váš olympijský život vlastně pokračuje. Naposledy jste byl v Riu, teď předpokládám, že naplno žijete olympiádou v Koreji. Pojďme ale nejdřív zazpomínat na Rio. Ze začátku se řešilo hlavně zdraví sportovců, s tím pak ale potíže nebyly. Obávaná zika.
1: Ve smyslu té obávané ziky vůbec ne. Samozřejmě sportovci jsou potenciálně pacienti, protože jedou prostě na doraz, takže tam se častokrát stane to, že onemocní nebo se nějak drobně zraní nebo něco takového, takže to ano, tak to se řešilo, na to jsme měli tým, zika problém nebyl vůbec a vlastně už v době, kdy tady to jako byla taková bublina mediální, tak nám náš pozdější olympijský ataše Ivan Zábojník z Brazílie volal a říkal, co tam blbnete, jako tady to nikdo neřeší, já mám těhotnou ženu a nikdo jako neřeší nějakou ziku, co vy to tam na té druhé straně oceánu jako řešíte. Jo. Ale bylo to těžké vysvětlit médiím, že to tak je, takže samozřejmě jsme se na to připravili, měli jsme horu repelentů a všeho možného, stejně nás ty komáři poštípali, ale pokud vím, tak v olympijském týmu nebyl ani jeden případ z těch, který se nechali nakonec vyšetřit, jako že by tu ziku prodělali.
0: Předpokládám a je mi naprosto jasné, že doba, kterou tam strávíte, ta předtím i ta při vlastní olympiádě je velmi hektická. Našel jste si čas v Riu, abyste viděl kanoistiku na vlastní oči?
1: Jo, to jsem se nenechal ujít, samozřejmě tam jsem byl. Jo, těch věcí samozřejmě na práci tam je dost, je tam k tomu tým lidí, já z pozice vlastně šéfa výpravy mám i v popisu práce, abych objel ty sportoviště a ty sportovce podpořil a viděli, jak sportujou, takže samozřejmě kanoistiku, veslování jsem viděl a vlastně všechny sporty jsem se snažil vidět, kde byly naši. No.
0: Na každé olympiádě snad kromě Londýna byl vždycky v uvozovkách problém s kvalitou vody pro kanoisty. I v Riu se o tom hodně mluvilo. Nakonec ale situace samozřejmě nebyla to bazénová, nebyla to pitná voda, ale jet se na tom dalo a nikdo, se předpokládám, problémy neměl. Aspoň zpátky do Čech se ta informace nedostala.
1: No, to zvláštní, opravdu rok předtím to vypadalo velice, velice špatně. Ta kvalita vody tam byla opravdu jako úděsná. A ještě si myslím, my jsme tam měli nějaký 3 měsíce předem, tak ještě to nebylo jako nic moc, protože ono, jak tam byly nějaký deště, to splavilo ty splašky z celého okolí. Tady paradoxně jsme přijeli a ta voda byla úplně průzračná, čistá, že bylo vidět jako na dno. A tam byly tam problémy s rostlinama, které jsou skoro všude. Je to nepříjemný, protože ty lidi tam jedou si do svoje vrcholné závody v životě, no a když chytí nějakou rostlinu na špici nebo na kormidlo, tak je to blbý samozřejmě, protože to v tu chvíli mají smůlu. No. Ale tak je to součást toho sportovního štěstí. No.
0: Kromě sportovců, kterých jsou jasně dané počty, vlastně ví se, kolik lidí na olympiádu odlétá, pořád se to v médiích řeší těsně před odletem, že naše olympijská výprava čítá tolik a tolik lidí. Už se méně mluví o tom, kolik dalších lidí je potřeba na olympiádě, aby to celé mohlo v klidu proběhnout. Někde jsem četla, že s vámi v Riu byl i spánkový doktor a taky kaplan.
1: No, málo kdo si dokáže představit, kolik těch lidí kolem je potřeba v současné době. A paradoxně na olympijských hrách je daleko složitější ty jednotliví členy těch realizačních týmů tam dostat, než je tomu třeba na mistrovství světa. Na mistrovství světa prostě koupíte víc akreditací, koupíte víc míst v hotelu a zaplatíte dopravu a je to vyřešený. Jenže tady díky těm kvotám, které jsou prostě jasně daný, kdy vlastně na 2 sportovce připadá jeden člen doprovodu, což je vlastně negativní bilance a my z toho musíme udělat tu bilanci pozitivní. Ono se to dá až 3x vyměnit. Plus se tam dají vzít lidi opravdu jako mimo a zařídit jim vstupy do vesnice a tak dále. Takže tímhle jsme tam trošku jako vyčarovali, že vlastně tam těch lidí bylo víc, ne, víc těch doprovodů než sportovců. Ale nebylo to úplně jednoduché, museli se střídat, různě jsme dávali bydlet vedle vesnice a tak dále. Ale v tom se musíme pohybovat skoro vždycky. No.
0: Martin Doktor je hostem dnešní Záletu.

0: sporty Aleny Zárybnické.
1: První olympiáda, které se Martin Doktor účastnil v roli funkcionáře, byla Soči. Teď chystáte tedy Jižní Koreu. Liší se nějak, když srovnáme přípravy na tu letní a zimní olympiádu?
2: No, trošičku se to liší. No, my teď budeme mít vlastně dvě zimní a mezi tím jednu letní v Asii. Takže se přesunem z té zimy v Koreji do léta v Tokiu a pak zase do zimy v uvozovkách Pekingu. Trošku se to liší, většinou na těch zimních hrách jsou třeba dvě nebo tři olympijské vesnice, tady v tom případě dvě, na letních je většinou jedna. I v dopravě třeba materiálu, jo, když si vezmete, že tam musíte dopravit 10 tun lyží a podobně, tak nevím jestli 10, ale hodně, tak je to trošku něco jiného, než když tam dopravujete lodě, nebo zase jachty, nebo koně.
1: Už jste v Koreji byl, jak vypadají sportoviště, jaké jsou vaše poslední dojmy z návštěvy místa, kde se olympiáda odehraje?
2: No, moje poslední dojmy jsou veskrze pozitivní. My jsme měli veliký štěstí, protože jsme tam přijeli na ten seminář šéfů misí. My jsme si to dali ještě o dva dny dřív, abychom tam byli schopni na místě sehnat nějaké ubytování a podobně. A měli jsme štěstí. My jsme přijeli, vlastně byla nějaká kalamita, že tam sněžilo strašně moc. A pak my jsme tam 4 dny měli úplně nádherně sluníčko, krásnou zimu s mrazem. Ranních minus 13 do odpoledních, nevím, minus 1 na sluníčko. Takže to bylo i hezký, nejenom, že jsme viděli, že to je opravdu, ty sportoviště jsou připravený a pěkný sportoviště, tak to bylo i hezký, jako řekl bych, pocitově a vizuálně. A myslím, že to bude hezký. Samozřejmě v Koreji nemůžeme čekat prostory jako v Soči, kdy oni jsou zvyklí bydlet malinko jinak, ale co jsme měli možnost vidět ty ukázkový apartmány, tak si myslím, že i to bydlení v té olympijské vesnici bude velice pěkné.
1: Myslím si, že už musíte v hlavě, Martine, nosit taky Tokio roku 2020. Ono se zdá, že je to ještě daleko, ale ve skutečnosti při těch přípravách je to vlastně za rohem. Tuším, že Japonci už olympiádu v Tokiu měli v 64. A jestli si dobře vzpomínám, tak to byla zlatá éra Věry Čáslavské. Přesně, ona tam tehdy získala.
2: Japonci Věru milovali, to teď nedávno ještě tady byli za ní z Japonska. My vlastně díky ní tam máme i nějaké kontakty na místa, kde bychom třeba chtěli dělat takové ty předolympijské kempy. Tokio si myslím bude veliký, to bude hezký, oni Japonci jsou taky veliký sportovci a mají sport rádi. Věra bohužel už tam s náma nemůže jet, bude se koukat ze sportovního nebe, ale myslím si, že nám hodně pomůže i tak, protože opravdu ona tam je persona.
1: Dnes je mým hostem v záletech Martin Doktor. Cheers.

0: Pomalu se blížíme k závěru dnešní záletu. S Martinem Doktorem jsme mluvili jak o kanoistice, tak i olympijských hrách. A k závěru záletu patří tradičně štafeta otázek, které si kladou mý hosté vzájemně. Minule to byl herec Martin Zounár a tady je jeho otázka pro vás.
1: Já bych se Martina zeptal na jednu věc. Samozřejmě ve vodě jako doma, nebo spíše na vodě je jako doma. Pohání se svojí vlastní silou, kterou nemá malou. Ale vždycky si říkám, kdyby člověk, který jezdí třeba Formule 1 po hladké silnici, zkusil třeba rally. Jo. Tak mě to tak inspirovalo, jestli by Martin Doktor, když jezdí po tom kanále, jestli by se nedal nějakou opravdu divokou řeku.
2: Tak na to musím odpovědět, že vůbec ne. Já na té divoké vodě samozřejmě jsem jako někdy jel, ale já mám radši, když nejsou vlny a je hladina klidná.
0: A vítr fouká tak akorát vzhledem k velikosti vaší postavy.
2: Přesně tak. Moc divokou vodu nemusím.
0: Příště to už budou Velikonoce, bude mým hostem v záletech římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik. Na co byste se ho, Martine, chtěl zeptat?
2: No, já bych se chtěl zeptat asi, jaký má vztah ke sportu, ale to je takový, jako, taková obecná otázka. Jak spíš ještě zeptám, jestli někdy jel na lodi, aspoň teda na té cestovní, jestli třeba si jel Vltavu nebo nějakou jinou řeku.
0: Tak se budu těšit na Zbigniewa Czendlika, lanškronského děkana. Martine, vám díky za příjemné povídání. Musím říct, že jste mi velmi rozšířil obzory, pokud jde nejen o váš sport, ale i hlavně o psychiku sportovce, protože to, o čem jsme mluvili, byla témata, která jsem vlastně ještě nikdy v záletech s našimi hosty neprobírala. A děkuju moc za to.
2: Já děkuju za pozvání.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: No a k této krásné znělce pravidelně v tento čas, v tento den připojujeme ještě dvě jména. Věra Hotařová.
1: A Sanda Hložek.
0: To proto, abychom připomněli, že začíná pravidelný pořad Písničky pro duši. A já dnes, Stando, když dovolíš, tak speciálně zdravím ještě ty, kteří se drží za patu. Jestli pak víš, proč to říkám.
1: Kdo se drží za patu? Dneska se někdo drží za patu?
0: No to rozhodně.
1: V tuto dobu? Jo, tak to mě docela zajímá.
0: Chceš to rozšifrovat?
1: Samozřejmě, kdo by to nechtěl slyšet.
0: No to jsou Jakubové.
1: A Jakub se drží za patu? Jakubové se drží za patu?
0: Tak se vykládá význam jména Jakub a Jakubové dnes mají svátek. A protože ty jsi tak už nějak zvykl na to, že na začátku ano. Písniček pro duši blahopřejeme a zdravíme ty, kteří slaví jmeniny, tak já jsem si dnes řekla, že tě překvapím a že na to půjdu trošku jinak, že nejdříve řeknu takový oslý můstek a pak prozradím, komu přejeme. Tak Jakubům.
1: Ano, milí Jakubové, dobrý, jestli se držíte za patu, nevím sice proč, ale Věruška vám to prozradí.
0: To jsem si pomohla samozřejmě výkladem jména Jakub. Dočtete se, že má svátek 25. července a že je v posledních několika letech nejčastějším českým mužským jménem. V roce 2009 bylo toto jméno mezi oblíbenými na 19. místě a nosilo toto jméno 86 019 mužů. Teď jich možná bude zase o něco více. No a teď k tomu, proč se drží za patu. Jméno Jakub pochází z hebrejského výrazu pro patu. Podle Bible se totiž patriarcha hebrejského národa Jákob narodil jako druhé z dvojčat a držel se při porodu svého staršího bratra Ezaua za patu. A tak od té doby se vykládá toto jméno ten, kdo se drží za patu.
1: Hezky, to je zajímavý. Stejně jako zajímavý to, že prostě na Jakuba prvních brambor průba je takový pořekadlo.
0: No a ještě jedno známější, a to se používá posledních 15 let hodně často v souvislosti s jednou teď už monstrózní akcí, která probíhá v Buchlovicích. Jakub, Jakub, česnek nakup. Na tvůj svátek, Evžene, to je 10. listopadu, těžko už se sežene. To neznáš?
1: No to neznám, ale česnek ten znám, ten mám rád. Dokonce mám kamaráda, který jezdí autem a cumlá česnek. A říká, Stando, česnek to je na vše. Na všelék.
0: A přibírá do toho auta i někoho, nebo to je v okamžiku, kdy tam jezdí rozhodně jenom sám?
1: No tak pravdou je, že vnucuje všem okolo česnek a donutí je taky, takže vlastně všichni smrdí stejně. Takže aby... nikomu to nevadí. A já mám ještě jedno, abych tě trošku trumfnul. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. Což je zajímavý.
0: No a já tedy ten pranostikový úvod uzavřu poslední pranostikou a ta říká, svatý Jakub dává kukuřici klasy a na, to bude zítra, zase vlasy.
1: Hezky.
0: Tak tečka.
1: A pojďme na ty písničky. Já mám tady pro vás, milí posluchači, takovou jednu optimistickou, protože každý den, když začíná krásně, tak ten den

0: Co na to říkáš, to je píseň krásná, co?
1: A je krásná. Tobě začal den dnes taky krásně.
0: No tak já se snažím každý den začít, aby začal nějak jako pozitivně. No a když slyším takovou písničku a vlastně v podání Evel Olmerový, je to paráda. Věruš, takový hlas si myslím, že má málo kdo. Tam slyšíš ten život v tom hlase, který Eva prožila a měla ho opravdu, jak všichni dobře víme, velice zajímavý.
1: A také se často zdůrazňovalo právě to, že neměla školený hlas, že opravdu tento dar dostala, jak se říká, od Pána Boha.
0: No ono se totiž taky říká to, že když zpěvák chodí pravidelně si školit hlas, tak že to taky není dobře. Že by se mělo nechat té přírodě, která nám ty hlasivky jako dala takový, jaký máme, aby se moc nedeformovali tím školením, protože když si dneska podíváš, nebo vlastně už zpětně, x let, jak je u nás muzikálový boom, nebo byl, tak vlastně nevěděl, kdo co zpívá, protože všichni, nebo hodně zpěvaček i zpěváků zpívali stejně, nebo zpívají dodnes stejně. Já taky kolikrát mám problém poznat, kdo to je, protože to frázování mají všichni naučený, jak chodí se učit zpívat pro ty muzikály. Ale ta Eva, ten hlas je úžasný a já jsem si někde přečetl, že její hlas se vlnil jako u největších bohyň jazzového zpěvu. No ona fušovala, dá se říct, v uvozovkách i do country a mnozí hudební kritici jí to právě vyčítali, což si myslím proč. A ona to řekla sama od sebe velice dobře. Nejsem žádná jazzová zpěvačka, jsem zpěvačka.
1: To řekla hezky a jak o ní mluvíš v minulém čase, tak jenom připomenu, že letos už je to 22 let, co opustila tento svět a věřím, že je někde na hudebním obláčku mezi dalšími jazzovými a popovými zpěváky.
0: No jo.
1: Tak já si myslím, že ji necháme odpočívat na tom obláčku. No a tuto písničku ale také naspívala jiná zpěvačka. O té si chtěl také mluvit.
0: Jmenuje se Jitka Vrbová. Ona vlastně už taky zpívá přes 60 let, mám pocit. A právě, že se pohybovala v takových těch kruzích s muzikantama, její kapelník a vlastně autor hudby Standa Chmelík, to je známá osoba v muzikantském světě, napsal spousty šlágrů a byl kapelníkem skupiny Flop, což byla kapela Karla Zicha. Ty největší šlágry, co Karel Zich měl, tak napsal právě Standa. Třeba teď napadá, že napsal písničku Léto, jak má být, kterou taky známe v různých podobách. No ale ta Jitka Vrbová, si myslím, že je docela nedoceněná zpěvačka u nás, protože má skvělý hlas, skvělý repertoár, taky sklouzává do toho jazzu. Já jsem se s Jitkou měl možnost a se Standou Chmelíkem taky potkat ve studiu Karla Wagnera, kde léta už běhali děti Karlovi a tak jsem si říkal, jak je to střídání těch generací, kteří tam jezdili autíčkem a rušili při natáčení, jak já tuškou třeba tady, že?
1: To je ta pověstná tuška zvaná krajon, bez které se Standa ve vysílání nikdy neobejde.
0: Tak už jsem jim položil, ať máš klid.
1: Děkuji.
0: A já se vrátím k těm dětem ve studiu. Prostě tak to bývá v těch rodinách všude. A vlastně vyrostli další zpěváci, třeba u Jandů, že? Petra Jandy, že? Tak tam vlastně Marta Jandová, ta taky brala to voňavý z těch studií a z té muziky okolo. Stejně jak u Černochů nebo u Kendlu.
1: A co třeba u Hlošku?
0: No, u Hlošku, tak samozřejmě mé děti to jako mají v sobě, ale já jsem, když tohle nasávali, tak neměl jsem na ně moc času, ale měli takový nějaký hudební povinnosti, které plnili. Zaspívají si, zahrají si, když mají náladu, ale jsem rád, že se tím nemusí živit.
1: U vás teda jablíčko spadlo trošku dál od stromu a ty si tomu rád, jak jsi to tak přiznal, ale u těch Wagnerů tam přece jenom alespoň jedno z těch dětí se na tu muzikantskou dráhu dalo.
0: Tam všechny děti jsou velice talentovaní, všechny děti zpívají, Karel je k tomu vede. No ale já bych posluchačům rád nabídnul písničku, která se Pepikovi Wagnerovi opravdu povedla a ta písnička má velký úspěch. Tak tady je Rozpustilá holka v podání Pepika Wagnera.

0: taková rozpustilá holka v létě, co? Jak jsi na tom byla ty, Věruš?
1: No teď mi tak spíš napadla otázka, jestli pak Pepík Wagner už má nějakou rozpustilou holku.
0: Tak má samozřejmě a já jsem si jenom vrátil té písnice, tu napsal Pavel Krejča a text Eda Krečmar. No a jestli jste tam zaslechli v refrénu Dudy, tak já když jsem to slyšel po první tu písničku a uslyšel jsem Dudy, tak jsem si říkal, aha, odtud vítrva, ne? Protože já když jsem naspíval u Karla ve studiu písničku V pohodě, v novým aranžmá, tak jsem chtěl, aby tam zazněly Dudy. A Karel říká, proč Dudy? Já říkám, proto, protože se všichni budou ptát, proč Dudy. Pozval jsem Dudáky ze Strakonic, no a Karel byl překvapený. No a vždycky, když to zpívám někde a Karel tam je, tak vždycky, když zazní Dudy, tak zpozorní. No a tak, když jsem uslyšel Dudy v písnice rozpustila holka Pepíka Wagnera, říká, aha, tak jsem Karla inspiroval. Protože ty Dudy mu nedali spát.
1: No a proč tedy ty Dudy teda?
0: Aby se z něj mohla zeptat.
1: To jsi čekal ale pěkně dlouho, protože ta písnička, kterou ty zpíváš, se, už má taky nějaký pátek.
0: Ty Dudy mě se prostě jako vždycky líbily. I Beatles měli Dudy v písničkách. A ty Dudy, když začnou hrát, tak každý zpozorní. No a já jsem chtěl říct tomu Pepíkovi, když už mám možnost o něm mluvit, on je nesmírně šikovný kluk, nevypadá, ale má dvě vysoké školy. Já jsem občas s ním v jedné šatně, protože je taky v kdejakém muzikále.
1: No a je on také pohybově nadaný, když je v kdejakém muzikálu, protože tam to není jenom o zpívání, ale také o tom hereckém talentu a o pohybu.
0: Tak samozřejmě, bez talentu, jak pohybovým, tak pěveckým, by se nikdo do muzikálu nedostal.
1: No a když si tedy vzpomněl děti Karla Wagnera, tak oni se mu opravdu povedli a mě tak napadlo, že dnes má svátek Jakub a ten se trošku tatínkovi asi vymkl z těch otěží, šel za svým snem, za svojí vášní a dnes, myslím, není na světě téměř nikdo, kdo by neznal rybáře Jakuba Wagnera.
0: Ale já musím říct, že Karel měl dobrýho souseda, který byl blázen jako do rybaření. No a Jakub, že Karel taky nebyl většině doma logicky a neměl na děti čas, tak ten Kuba si našel v tom sousedovi takového kamaráda. No ale Kuba samozřejmě musel dělat, povinně musel dělat muziku. U Wagneru to prostě jinak nešlo. Takže musel hrát na piano, musel hrát na kontrabas a Karel v Jakubovi viděl svého nástupce. Měl nějaký špičkový nástroj a za to, že když bude absolvovat, dostane dárkem vzácný kontrabas, který byl schovaný v bance, čekal na něj. No ale tak Jakub kontrabas zahazoval a šel radši na ty ryby s tím sousedem a pak jednoho krásného dne řekl tatínkovi, že ho ta muzika jako nebere, že by to nechtěl dělat. Že miluje ryby a no Karel, když s tímhle přišel a řekl nám to, tak byl z toho strašně nešťastný. Říká, já nevím, co s tím mám dělat. On je tak zapálený, jako já jsem býval do muziky. Říkám, Karle, co nám zbývá? Musíme tomu nechat volný průběh, nějak to dopadne. No tak dopadlo to tak, že opravdu ten Kuba ve svém oboru prostě je absolutní světová špička.
1: A jestli pak už se Karel s tím smířil?
0: Co smířil? Když vzpomeneš Jakub Wagner, tak Karel se napíří, jako by nic. No jo, Kuba, no teď jsme zase nějak natočili další pořad. Tak to znáš to.
1: A no to tak... je dobře, že se s tím vyrovnal. Pochopil, že dospělé děti už mají mít svůj život, ale pozor, své představy.
0: Ale pozor, díky Jakubovi začal chodit Karel Wagner na ryby.
1: Ale? No,
0: Dřív věděl akorát ryba, že je na talíři, jo. A teď normálně chodí s Jakubem na ryby. Tak oni samozřejmě jdou, něco uloví a vypustí to, jo, ale tak Karel prostě jako, teď jsem s ním mluvil, před pár dny je na Krétě, říká, přijeď za mnou, je tady nádherně, budeme grilovat tady, budeme si ty ryby dělat po jejich způsobu, tak samozřejmě, že mi to už na dálku i přes ten telefon zavonilo, no tak myslím na Karla, jak si užívá prázdnin, co se dá dělat, no tak každý má dovolenou jindy. No a jak to máš ty, už jsi grilovala letos?
1: Já myslela, že se mě zeptáš, jestli už jsem měla dovolenou, tak na tu se teprve chystám, ale grilovat už jsem grilovala. Je nás vždycky na to víc. Celá taková rodinná parta jsme. No. A každý si dělá nějaký svůj receptík a mám to moc ráda.
0: No a když jsme u toho grilování, tak mi napadla písnička, jo, na grilu, na grilu. To zpíval samozřejmě Heidi. Tak jsem volal Heidi, říkal, Stando, ale ta písnička není o grilování.
1: Ty jsi ji neposlechl předtím?
0: No, já ji znám samozřejmě, ale nějak jsem se nezaposlouchal do toho textu. Ta písnička svoje Kuře na grilu, tak jsem řekl, tak to je jasný, tak grilu a kuřata, že jo. No a tak jsem si tu písničku poslechl a to kuře je vlastně Heidi a grilování jakože se točí a někde ve společnosti. A takhle schválně o té písni mluvím, protože vám ji nepustíme. Pustíme vám jinou, která se mi líbí, protože je prázdninová, je v country rytmu, který prázdninově určitě sem taky patří do těch našich písniček.

0: Tuhle písničku napsal Jindra Parma. Tenhle rytmus samozřejmě nabárá k tomu, že člověk nemůže sedět, musí se hýbat. Já z Heidi vystupuju často, tak vím, že prostě ona obsáhne celý pódium, běhá, skáče, tancuje, proto má takovou figuru.
1: Ano, ona je energická už od mládí, když si ji vzpomeneme, když začala zpívat. To, co ona na tom jevišti dělala, to uměl málo kdo a vůbec se nezadýchala. Teď jsem se dívala, jak jsou o ní ty různé pořady, jak neustále vypadá dobře, takže si tu kondičku udržuje, nevím tedy, jestli i v přírodě, ale zrovna v tom dokumentu byla zastižena při jízdě na cyklotrenažeru.
0: To jsem chtěl říct, že vím, že má doma takovýhle kolo jako stojící. Ale pozor, my sportovci, my jezdíme přírodou. Já jsem si tady udělal radost, jsem si koupil kolo, abych mohl jezdit na čerstvých vzduchoprázdninách. Takže vyhledávám cyklostezky. Vím, že jsou všude, kde je rovina. To je přesně ono, co já potřebuju. Vím, že kolem Brna je spousta nádherných cyklostezek, ale teď jsem byl na Jižní Moravě, až tam dole u těch nových mlýnů, tam u Mikulova, tam je nádherně, ale tam je to nebezpečné, že vlastně jsou stezky od sklepa ke sklepu, že?
1: To máš sice pravdu, ale kdyby se ti náhodou stýskalo po těch kopečcích, tak ti doporučím skvělé trasy na Vysočině. Mm-hmm. Nejenom na Vysočině. Tam se jezdí buď do kopce, nebo z kopce. No. Ale je to pohyb na čerstvém vzduchu a jízdu na kole doporučují velmi důsledně také lékaři, no, protože se odlehčí tím klouby, nemáš celou zátěž na tom těle, takže je to vhodné i pro starší a pro trošku urostlejší jedince.
0: Přesně, já jak jsem se zabýval tím, jak si udržet kondici a formu, tak doporučovali samozřejmě chůzi a lépe než chůze je jízda na kole. Tak jsem si pro zajímavost pořídil i tachometr, kde mi to prostě všechno píše, takové ty věci. Změří ti úplně skoro všechno.
1: Aby se zbytečně nepřetěžoval.
0: Ale kolo je úžasná věc. No a jsem říkal, páni, nějakou písničku bych si rád zaspíval o kole, ale já si myslím, že taková geniální písnička už na světě je.

0: Tak nejenom zpěvák Jan Jón se má, že má šlapací kolo, ale také Standa Hložek se má, který tuto písničku pro dnešní pořad vybral. Také má kolo, ale já mám také kolo. Je nás víc, co se máme.
1: Ale přátelé, je to taková zajímavost, že vlastně tuhle písničku otextoval Karel Šíp v roce 1971, když založili s Jadou Uhlířem a právě s Honzou Jonem kapelu. No a dokonce to potom naspíval Jirka Schillinger, když tato seskupení se po dvou letech rozpadlo a přišel do kapely Jirka Schillinger, naspíval to, ale už to nemělo takový ohlas jako tato původní originální verze od toho Honzy Jona.
0: A ta kapela se tuším jmenovala Faraon?
1: Ano. Faraon se jmenovali kluci. No ale tady už je vidět, že ten Karel Šíp, my ho všichni samozřejmě dobře známe, jak je geniální, úžasný, ale textař, jak je skvělý. Já mám samozřejmě zážitek s tím. Několik zážitků. Jednak napsal fotbalovou hymnu pro FK Jablonec, kterou zpívám s Michalem Davidem, ale už se asi nehraje, nevím.
0: Zanotuj kousíček.
1: Ale já to někde vypátrám. Dobrá, dobrá hymna. Já mám rád texty, kde ty slova trošku jako přináší takový pousmání. Jak třeba v té písnice, kterou jsme teď poslouchali, kde dokonce i ten Honza Jon, je vidět, že jede do kopce. Poznala jsi to v té nahrávce?
0: No to jsem poznala. A jak teda, a pak jel z kopce, protože to bylo fakt svižné. A tak mě napadlo, když jsi říkal, jakou máš radost z toho, že jsi skoupil teď nové, to šlapací kolo. Tak jenom tak přemýšlím, kdy na něm budeš jezdit, když ty věčně se přepravuješ autem. Byl by si schopen to auto nechat v garáži, dát si baťůžek, kdyby jsi jel na nějakou kratší koncertní šňůru, dát si do něho potřebné věci nebo si je někde poslat poštou a odšlapat si to na kole, nebo radši teda to auto je pro tebe taková větší jistota?
1: Miruš, už jsem toho napovídal hodně, ale tohle jsem ti snad asi ještě neřekl, ani vám, milí posluchači. Já totiž, když přijdu k nám domů do Hulína, tak já tam mám kolo. Mé kolo, který jsem si stavil jako dítě s kamarádem, závodní, galusky, takový ty berany vohlí. To tehdy, když jsem zpíval, vyspíval jsem si 50 korun, tak jsem si to dal na stranu, pak jsem si šel koupit brzdy třeba. To bylo 8. 9. třída. Pak jsem místo klobásy jsem zase chtěl 50 korun, tak jsem si pak našetřil třeba na řidítka. A proto mám k tomu kolu takový vztah. Je to moje úžasné kolo, který už jeden velkopodnikatel chtěl ode mě koupit. Samozřejmě to kolo není na prodej, ale já se na něm bojím trošku jezdit na delší trasy, no tak proto jsem si říkal, už bych si zasloužil si koupit nějaký novější, takže já to takhle v Hulíně dělám, zajedu domů do garáže, aby o mě lidi nevěděli, vemu si baťůžek a jedu na kole, já to miluju.
0: No a když jezdíš autem teď v tomto počasí, protože se hodně mluví o klimatizaci, že dnes už auto bez klimatizace jakoby ani nebylo autem, ale přece jenom je to takové hodně nebezpečné a obzvlášť u lidí, kteří se živí hlasem.
1: To je pravda. Klimatizace, to je zpěváková smrt. V autě jsme pořád na dlouhých trasách a víme, že ta klimatizace vysušuje hlasivky. Takže člověk musí pít a nesmí se ta klimatizace dávat na plný obrátky. Jednak, že vysušuje a jednak člověk je nachlazený. Já třeba se přiznám, že klimatizace, když používám, tak jenom v nejnutnější možné míře, protože je kolikrát lepší si otevřít zadní okýnka a ono ti ten luft udělá, ale musíš pít a teď záleží zase, co piješ. Nejlepší je fakt pít vodu anebo třeba studený čaj. Každý si najdeme svoji metodu, ale přátelé, musíte v letním období doplňovat tekutiny a bacha na klimatizaci.

0: Tak teď jsme se, Stando, od tebe dozvěděli, že kromě čiré pitné vody je také rmutná voda a ta by se pít neměla.
1: No, jsou různé vody. Já když jsem se informoval, nebo ptal jsem se, co to je rmutná, já jsem to taky nevěděl, co to je rmutná voda, tak mi bylo řečeno, že to je voda, která je taková kalná, nedobrá voda. Ale vidíš, i o takové vodě je hezká písnička.
0: Krásná lidová písnička.
1: A je to lidová písnička, když to uděláš třeba v jiným aranžmá, tak to vlastně působí, že to je normální písnička. Mm-hmm. A teď myslím na tu vodu, teď jsem byl v Luhačovicích a ty prameny, ty vody jsou teda fantastické.
0: No, oni jsou léčivé, ale chuťově teda nic moc. Já nevím, jestli ty popíš s oblibou vody z lázeňských pramenů.
1: Jo, ano, popím
0: tak to
1: rád.
0: Si dobrý.
1: A samozřejmě to tělo ví o tom, že jdeme na jinou vodu.
0: A nebo taková jiná voda, nádherná, studená, čirá, protéká mnohými skalními útesy.
1: No, ta je nejlepší. Když člověk najde si někde ve skalách nějakou studánku, tak to je prostě nejlepší voda. No a když lozíš po těch skalách, myslíš, že ti horolezci, že si zaspívá nějakou písničku o vodě? Určitě myslí na vodu.
0: To teda nevím. Já jsem viděla několik dokumentů, kde ukazovali výkony horolezců, ale že by si zpívali a ještě o vodě. To jsem nepostřehla nikdy.
1: Ale písnička je krásná.

0: No vidíš, a je po mně.
1: Tak to byla příjemná písnička osvěžující s takovým tragikomickým koncem.
2: A Ivanovy písničky jsou natolik geniální, že vlastně lidi jednak je mají samozřejmě rádi a lidi si je třeba i hrají a zpívají taky. Luděk Sobota třeba rád si zaspívá Ivanovy texty. No a teď jsem potkal nějaký lidi, kteří se mě ptali, a pan Mládek, když má vlastně kapelu, která ho nahrazuje, ten Illegal Band Ivana Mládka, nevadí mu to? A říkám, to já nevím, tak se ho zeptejte, ale mě by to asi, já nevím. Já třeba, teď jsem byl nedávno se zpěvačkou, která jako taky byla nejlepší kamarádkou s Darinou a ona taky občas jako dá k dobru, že napodobí její hlas a taky byly kamarádky a teď jí to už začalo vadit.
1: No počkej, hele, ty jsi nedořekl to, jestli kdyby někdo napodoboval a bral si písně z tvého repertoáru, jestli by ti to vadilo?
2: Já si myslím takhle. Je to téma k zamyšlení, protože pokud by to někdo použil jako písničky moje a jako jednorázově, tak je to dobře. Ať je zpívají všichni, budu jenom rád. Ale aby to někdo bral jako svůj jako nástroj k obživě, tak už je to trošku téma k zamyšlení.
1: Něco jiného je třeba, když hraje herec roli, v které musí zpívat a protože zpívat neumí, tak tam použijí hlas nebo tu písničku naspívá profesionální zpěvák, tak tam je to asi v pořádku.
2: Určitě, určitě.
1: A protože se bavíme o tom, že písničky si různě berete mezi zpěváky, ať dobrovolně či nedobrovolně, tak by mě zajímalo, jestli jsou třeba vyloženě nějaká témata, kterým se muži vyhýbají, a zase je zpívají jenom ženy. Nebo jestli je...
2: Já ti rozumím. Já mám jednu takovou písničku na mysli. Je z filmu, který všichni dobře známe. A je to písnička, která je vyloženě pro chlapa. Zpívá se tam o whisky a přitom jsem se dočet, že tu písničku zpívají sami ženy. Zpívala i písnice Limonádový Joeb. Iveta Simonová, Whisky, to je moje gusto, šlágr jako blázen. A tu si do svého repertoáru vzala i Věra Martinová, dokonce i Aneta Langerová. No a jenom v jedné verzi jsem našel, že jí zpívá chlap a Valda Matuška. No ale že tato písnička láká ženy, zpěvačky, to mě docela překvapilo.
1: To možná vyšlo právě z té role, kterou skvěle stvárnila Květa Fialová, která kdysi přiznala, že s tím zpěvem není až tak velká kamarádka a tak si myslím, že vůbec nevadilo, že zrovna skvěle, jak Květa Fialová hrála tu písničku a všechny, které patřily k roli Květy Fialové, naspívala Iveta Simonová. No a právě ta Whisky, to je moje gusto, tak si myslím, že je asi nejznámější.
2: Nejznámější a povedla se. A ten text si myslím v velkou chutí psal Pavel Kopta.
1: A hudbou opatřil
2: Vlastimil Hála.

0: A to si myslím vybral právě verzi, která byla použitá nebo natáčená pro muzikál, filmový muzikál Limonádový Joe. Je v tom vůbec nějaký rozdíl, když se předtáčejí písničky pro film a když se točí normální písnička?
1: Ano, tak tato verze byla vlastně ta nejstarší, kterou tady máme, kterou jsme našli. No a tady je názorně vidět nebo slyšet, jak ten zpěv, jak Iveta zpívá úžasně samozřejmě, jak zpívá jinak pro tuhle verzi, která je určená pro film. Samozřejmě, že pro film je to jinak, a když to je vlastně taková veselá komedie vlastně, kovbojská, tak tam, když člověk nefrázuje přesně podle muziky, tak vůbec tomu nevadí. Naopak, to by vám určitě řekl nějaký speciální režisér filmový, že to takhle vyloženě třeba chce. Ale režisér hudební, který tvoří písničky třeba na nějaký nosič, tak vyžaduje prostě, už logicky ten interpret to prostě chce naspívat tak, jak by ta písnička pro ten poslech měla být. Tohle je spojený s obrázkem, tahle ta verze.
0: Ale je povedená. Mně se tato písnička moc líbí, protože zatím si každý asi dokáže představit tu scénu z toho baháru, kde houstne dým.
1: To je klasika.
0: Ale tím určitě naši písničky pro duši dnes neuzavřeme. Máš tam nějakou závěrečnou tečku?
1: Mám tady takovou zajímavou ústku. Mám tady písničku, kterou zpívá brněnská zpěvačka Froso Terasidu. Má název písničky, který je stejný, jako je název písničky, kterou zpívá i Karel Zich. Léto, jak má být. Taky jsem se pozastavil nad tím, proč jsou úplně dva stejný názvy písniček, ale tak je to asi fóra, nikomu to nevadí, ale je to zajímavost.
0: No a vidíš, co nám všechno dokážeš poodhalit z toho muzikantského světa. Na to bych nikdy asi se tak nějak nezaměřila, ale máš pravdu v tom, že když zazní název písničky, tak si člověk představí pod tím určitou melodii, určitý text a určitého interpreta. Mm-hmm. A jak jsi teď řekl, nemusí to být vždycky pravda.
1: Ano, pojďme si pustit tuhle verzi.

0: přesně takové může být léto, o jakém zpívala Froso Tarasidu.
1: To je pravda. No jo, ale léto už vlastně je v plném proudu, vlastně se dostáváme do konce první poloviny prázdninového léta.
0: Teda teď mi připomínáš ty mé příbuzné, kteří, když jsem tady nedávno vzpomínala uprostřed prázdnin, vždycky říkali, no jo, svatá Anna, chladno z rána a půl léta pryč, to je právě tady zítra, že?
1: No, je to tak, je to
0: ta
1: tak.
0: Svatá Anna.
1: Když vzpomíneš chladno z rána, tak si vzpomínám na to, když jsme třeba jako byli u toho táboráku, nebo když už si u toho táboráku trošku díl, tak ta rosa fakt jako už studí. Panna sláva.
0: Ale nenechejme se tím zvyklat ani si tím zkazit náladu. Léto je v plném proudu a věřím, že každý z vás má to léto takové, jaké má být. A to vám samozřejmě přejeme. Kdo? Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Setkáváme se s vámi v sestavě, kterou zatím měnit nebudeme.
2: Jaromír Ostrý
1: stojí, jak to bylo ostatně mediálně potvrzeno, v čele tohoto tvůrčího týmu. Další popřední místa zaujímají
0: Ivana Valešová,

0: srdce.
1: Ze svého manželství s Annou Jagelovnou měl Ferdinand 15 dětí. Při jeho smrti bylo živých ještě 13, 10 dcer a 3 synové. Nejstarší Maximilián zdědil Čechy, Uhry, Horní a Dolní Rakousy. Mladší Ferdinand, který po dlouhý čas spravoval Čechy, obdržel Tyroly a země venkovské. Poslední Karel, Štýrsko, Krajinu, Korutany, Gorici, Terst a území istrijské. K čemu toto dělení, kterým poškozeno bylo dílo, jemuž Ferdinand obětoval svůj život? Zda lze vysvětlit to jednou z oněch slabostí, jimiž se panovník jeví člověkem, či zbytkem nedůvěry, ne-li hněvu, proti nejstaršímu jeho synu Maximiliánovi?
2: Tuto otázku vznesenou francouzským historikem a vynikajícím znalcem českých dějin Ernstem Denisem necháme prozatím viset ve vzduchu.
3: Ještě než Ferdinandův nejstarší syn usedne na otcův trůn, tak se v ohnisku naší pozornosti ocitne jeho mladší bratr.
2: Jmenoval se stejně jako tatínek, Ferdinand.
3: Abychom si rodiče a potomka nepletli, budeme k mladšímu Ferdinandovi přidávat přívlastek Tyrolský.
2: Ano, jak jsme právě slyšeli, dostal druhorozený, kromě zemí venkovských, do své vlády právě Tyrolsko.
1: Otec nebyl vždy spokojen s chováním svých synů. Za posledních let svého života, když byl žádán, aby se šetřil, odpovídal: práce mě neškodí. Ale hoře způsobené náboženskými ideami Maximiliánovými a nerovným sňatkem Ferdinandovým.
2: Jak jsme tady již konstatovali, necháme budoucího císaře Maximiliána prozatím na pokoji, o to víc si budeme všímat jeho mladšího bratra.
3: Vyrostl v pohledného mladého muže s plavými vlasy a krátce přistřiženým vousem.
4: Po tatínkovi tělesnou přitažlivost s největší pravděpodobností nepobral.
2: Ano, husí krk po něm rozhodně neměl, aniž příliš výrazný habsburský spodní red.
3: Půvab zdědil po mamince, Aně, z rodu Jagellonců.
4: Kde která pana v mocnářství jeho otce mohla na něm oči nechat?
2: A nechala?
4: No tak jedna z nich na něm vskutku ulpěla mnohem déle.
3: A on zase mnohem déle, než tak obvykle činil, zadíval se do jedněch krásných očí, které byl spatřil v Augsburgu.
4: Mezi všemi jeho německými městy měl Augsburg zvláštní postavení.
2: Na čem se to postavení zakládalo?
4: Na tisícileté historii.
3: Na vysoké politice, která se v jeho zdech zhusta pekla.
4: Na hrdosti svobodného říšského města, do něhož přijížděli císařové a králové, aby tu spolu jednali a začasté se v smíru zblížili, aniž se hned sahalo po meči.
3: Celý Augsburg ovládali v podstatě dva rody.
4: První z nich to byli Fuggerové.
3: Druzí se jmenovali Welserové.
4: Obě jména znali nejenom v Evropě, ale i daleko za mořem, v Americe, jakož i na konci světa, v zadní Indii, kde rostl pepř.
3: Koření, nové potraviny a neznámá barviva.
4: To všechno byly komodity, díky kterým vytvořili oba obchodnické rody obrovské bohatství.
3: Tohleto bohatství zasahovalo do nejvyšší politiky.
4: A bylo to právě ono, co prosadilo volbu Karla V. císařem.
3: Bartoloměj Welser, hlava rodiny, byl nesmírně zdatný obchodník.
2: Tuto informaci máme od autorky několika historických knih faktu, zabývajících se právě rodem Habsburků, Sigrid Marie Grössingové.
3: Zřejmě se už narodil s tuškou a počítadlem v ruce. Žil a dýchal pro firmu, měl oči všude a přesto přehlédl, že si jeho krásná neteř nenechala ujít příležitost, aby se podívala z arkýře honosného domu na pestrý slavnostní průvod, který táhl ulicemi města. Filipína.
2: Tak se ona kráska z rodu Welserů jmenovala?
3: Mávala šátečkem. Ale polekaně ustoupila zpět do pokoje, když si všimla, že mladý arcivévoda Ferdinand, druhý císařův syn, se k ní dlouze a intenzivně zahleděl nahoru.
4: Do toho Augsburku vjel císař.
2: Byl jim tehdy ještě stále Karel V.
4: Po pravici se svým bratrem,
2: budoucím císařem a českým králem Ferdinandem I.
4: Po levici se svým synovcem,
2: tedy arciknížetem Ferdinandem.
3: Rodiny Fuggerů a Welserů spolu soupeřili, kdo panovníka při návštěvě města ubytuje.

0: Pak to vyhrál.
1: I když Jakob Fugger, zvaný Bohatý, financoval volbu Karla V. německým králem, tak přednost byla tentokrát dána Velsrům.
2: Uvádí se, že vzácnou návštěvu uvítali v komnatách Velsrova paláce.
3: Drahé koberce, damašek, benátská zrcadla, těžké čalouny, cenné obrazy.
0: U těch se dochovala poznámka, že
3: byly obrovských rozměrů.
0: Ano, a ještě zde byly k vidění.
3: Palmy z rovníkových krajů, stěny vysoko obkládané vzácným dřevem a z jídel ta nejdražší. Humři, ústřice, tropické ovoce.
2: Uprostřed vší té bombastické nádhery zaujal mladý arcikníže místo po boku
3: nejsličnější dívky, již kdy ve svém životě spatřil.
2: To je doslovná citace Ferdinandových slov.
0: Láska na první pohled?
2: Evidentně.
0: I ze strany půvabné Filipíny?
2: I z její strany.
1: Však si taky dala dost dlouho na čas.
2: První rozpuk mládí měla již za sebou.
0: Kolik pak jí bylo?
2: No, už celých 20.
0: Tak to tedy měla něco za sebou.
1: Ano, zejména řadu odmítnutých uchazečů o svou ruku.
2: Jenom za jediný rok dala košem 28 nápadníků.
1: A to mezi nimi nechyběla ani hrabata, jakož i bohatí patriciové.
2: Filipína byla velice přitažlivá mladá žena.
1: Urostlá, štíhlá, se zlatými vlasy.
2: Podle tehdejšího módního obyčeje je skrývala pod tenkou síťkou.
1: Její pleť byla mimořádně jemná.
2: Současníci tvrdili, že když pila červené víno, tak bylo vidět, jak jí prosvítá něžnou kůží na krku.
1: Nejkrásnější na ní byly údajně oči.
2: Platilo-li už tehdy, že oko do duše okno, pak se do Filipininy duše muselo nahlížet moc hezky.
3: Byla tak krásná, že krásnější tváře a vznosnější postavy nebylo možno si vůbec představit. Z jemného oválu její tváře mírně zářil lesk temně modrých očí, zastíněných dlouhými brvami. Její bohaté tmavé vlasy měly tak čistou alabastrovou běl s růžovým nádechem, že každý náhodný divák chtěj nechtěj musil na tuto krasavici upřít své dychtící oči. Žádný sochař by byl nevytvořil pravidelnějšího nosu a ruka nejzručnějšího malíře by neuměla nakreslit jemné obočí, jež se nad očima tence kroužilo ve vysokých obloučcích.
2: Milá Filipína byla zřejmě sama samotinka z celé rodiny, která, jak se zdálo, podědila kupeckou krev.
1: Chudák strejda Bartoloměj Velsr.
2: On byl starý mládenec.
1: Doufal, že prostřednictvím Filipíny získá do rodiny obchodně zdatného mladého muže.
2: Alespoň tak zdatného, jako byl on sám.
0: A byl hodně zdatný?
2: Hodně. Natolik, že mohl císaři Karlovi V. klidně půjčit 12 tun zlata.
0: To byl ale hotový státní poklad.
2: Dá se to tak vyjádřit?
0: Dostal to zlato nazpátky?
2: To se neví.
1: Za to se ví, že byl jmenován císařským tajným radou.
2: A taky erbovníkem se stal, neboť obdržel znak se třemi bílými liliemi.
0: Taková půjčka by asi každého z nás poměrně dost finančně poničila.
1: Strýčka Bartoloměje Velsra nikoli. Zbylo mu ještě tolik, že stačil vlastním nákladem vyzbrojit 8 válečných lodí, pomocí kterých byla dobyta Venezuela.
2: Obchodoval hlavně kořením a cínem.
1: A když se jednou setkal v hlavním městě Nové Hispánie se samotným císařem, tak mu císař prokázal stejné pocty jako císařským grandům.
0: Z čehož lze usoudit, že mu to zlato přece jenom nevrátil.
2: Ale zpátky k Filipíně.
1: Ona se pořád, jak už řečeno, k sňatku ne a neměla.
2: Až si všimla císařova syna,
1: který rovněž odolával nástrahám manželství, a to i nástraze jménem Marie Stuartovna.
2: Přičemž si nepovšimla pouze ona jeho,
1: leč i on jí.
0: První vzplanutí zamilovanosti, což zní jako termín z červené knihovny, ale oni se tak city někdy ku podivu projevují.
2: Správně, zůstaňme u toho vzplanutí.
0: No, tak to první vzplanutí
2: proběhlo asi v Augsburgu.
1: Skutečná láska se však dostavila až v Čechách.
3: Ferdinand byl často hostem na zámku v Březnici v západních Čechách u Kateřiny Lokšanské, sestry Filipininy matky.
2: Paní z Lokšan byla její teta.
3: Kateřina byla žena samostatná, věděla, co chce, a poznala, že je výhodné obchodovat s císařským domem a pěstovat společenský život. A že k hostům patřili i synové a dcery císaře, bylo téměř samozřejmostí. Její dům byl považován za společenské středisko, ve všech ročních obdobích přicházelo mnoho návštěvníků a všichni byli co nejpřívětivěji vítáni a co nejskvěleji pohoštěni ještě stále krásnou březnickou zámeckou paní.
1: Tato paní vynalezla na Březnici knihovnu.
0: Cože vynalezla?
1: Knihovnu, jako nábytek. Do té doby se knihy uchovávaly v truhlách.
0: No, třeba se jí už nechtělo schýbat. Já se taky kolikrát sehnu a už se nenarovnám.
2: Filipína Welserová se dostala do Čech tak, že ji tam pravděpodobně poslali rodiče z Augsburgu.
0: Proč?
2: Aby poznala jiné prostředí.
1: Jenom slepec by totiž na ní nepoznal, že se a jak do císařova syna zamilovala.
2: Žádné plané milkování, za tetičkou pojedeš.
0: Do Březnice.
2: Přesně tam.
1: No a právě na Březnici se jednoho dne objevil císařův syn Ferdinand.
0: Tedy ten, před kterým tu měla být Filipína ukryta.
2: No tak chybička se vloudila.
1: Paní Kateřina připravila hostinu.
2: V tom se ona vyznala a taky věděla, že Ferdinand je náramný gurmán.
0: A v tom ji, nade všemi těmi paštikami a zvěřinou a poháry vína, uviděl.
2: Když ji spatřil, nemohl od ní odvrátit zrak a před očima mu vyvstala ta scéna z Augsburku, jak v arkýři patricijského domu stojí dívka a opětuje jeho pozdrav plný obdivu a jak posléze celá ta krása usedla vedle něj u augsburské tabule.
0: Není ten příběh až příliš romantický?
1: Ani troškou romantičnosti jsme jej nepřisladili.
2: Těm dvěma bylo jasné, že chtějí být svoji.
1: Jenže byly to stavovské rozdíly.
2: Ferdinand byl císařským synem.
1: Zatímco Filipína, navzdory svému bohatství, pouhou měštkou.
0: Ferdinand byl však druhorozený.
2: Ano, v následnictví trůnu zaujímal druhé místo v pořadí.
0: Až za Maximiliánem starším o 2 léta.
2: Ten si měl jednoho dne na svou hlavu posadit královskou korunu a tím převzít odpovědnost za obrovská území v Německu a ještě v jiných zemích, které jeho matka Anna přinesla do manželství.
0: Což bylo mimo jiné České království.
2: Na Ferdinanda čekala vláda v některé z vedlejších zemí.
1: Zatím se učil u nás.
0: Takže v cestě sňatku s tou krásnou Augsburčankou mu kromě stavovských předpisů moc nestálo.
1: Ale stálo.
0: Co pak to bylo?
1: Nikoli co pak, ale kdo pak?
0: Tak kdo pak?
1: Filipína.
0: Ale to snad ne, že by si sama šlapala po štěstí?
2: Filipína se sice do Ferdinanda zamilovala, ale natolik byla zběhlá v kupeckém myšlení, že dokázala chladně uvažovat.
1: Měla spoustu pochybností.
0: O sobě?
1: O sobě ne, ale zvažovala důsledky možného tajného sňatku.
2: Žádný jiný nepřicházel zatím v úvahu?
1: Pro sebe a pro svou rodinu a obchodní dům Welseru.
2: Jak asi bude císař vůči ním reagovat? Jeho hněv možná nedopadne jenom na její hlavu, ale uvrhne do neštěstí celou rodinu.
1: Uvažovala zřejmě dost dlouho.
2: Ale nakonec svolila.
3: Do plánu byla zasvěcena paní z Lokšan, neboť svatba arcivévody Ferdinanda s Filipinou Welserovou se měla konat na Březnickém zámku. Jenom opravdu nejbližší důvěrníci a přátelé Ferdinandovi se dověděli o chystané svatbě, pro niž byl hledán diskrétní kněz. Ale i zde se postavili Ferdinandovi a Filipině do cesty netušené překážky. Každý duchovní se totiž obával, aby se neprohřešil proti nařízení nejvyššího císařského pána a aby si ho příliš neznepřátelil. Nakonec ale projevil ochotu Kateřinin zpovědník, tridentský probošt, že provede v noci tajný svatební obřad.
1: Zámecká kaple byla osvětlena pouze slabým svitem, když do ní o půlnoci vkročil ženich s nevěstou ve společnosti jen několika přátel.
2: Venku zuřila sněhová bouře, když si oné lednové noci v roce 1557 oba dva mladí lidé před krucifixem řekli své ano.
0: Žádná hudba, žádná hostina?
1: Ani jedno, ani druhé. Obřad trval jenom několik minut.
3: Vyzývám přítomné,
0: vyzýval oddávající kněz pan probošt Stridentu,
3: aby slavnou přísahou zde před oltářem Božím potvrdili, že nikomu za žádné sliby ani pohrůžky neprozradí, že jeho královská výsost, nejjasnější kníže Ferdinand, podle řádů církve svaté, nemaje kanonických překážek, bere si za manželku katoličku Filipinu, dceru Františka Antonína Welsera a jeho choti Anny, rozené z Cinenburku.
1: Pak dal kněz podepsat svědkům listinu, že obřad viděli a že do své smrti zachovají dnešní událost v tajnosti.
0: On měl pan probošt z té svatby přinejmenším stejný strach jako snoubenci.
1: Tomu odpovídá i rychlost, s jakou byly zhašeny svíce, uklízeno oltářní náčiní a následoval doslova úprk svatebčanů z kaple.
2: Za pár minut už nic nepřipomínalo, že se tu něco odehrálo a co to bylo.
0: Jenom ten zápis na listině.
3: Arcivévoda Ferdinand v měsíci lednu anno domini 1557 s paní Filipinou si dali manželský slib.
0: Jinak nikdo nic netušil?
1: Nikdo.
0: Ani služebnictvo na Březnici?
1: Ani to ne. O to se postarala paní Kateřina z Lokšan.
0: Obětavá tetička.
2: V přiměřené době po této události,
1: přesněji v červnu 1558,
0: to máme za 5 měsíců,
2: se narodil tajným novomanželům syn.
0: Opravdu přiměřená doba.
1: Při této příhodě asistoval Ondřej Matioli.
0: Ten autor herbáře?
1: Na chvilku si musel odskočit od svých kytiček. Jako všichni ostatní, i on musel odpřísáhnout, že nikomu nic neřekne.
2: Děcko bylo tedy na světě.
0: Ale komu se vlastně narodilo a co teď s ním?
1: Tetička dostala nápad, aby byl chlapec položen na zámecké schody.
2: 6 dní po porodu byl arcivévodův syn
0: a císařův vnuk
2: položen mezi dvoje dveře v hlavní bráně.
1: A tam je vskutku objevil ráno vrátný Tomáš, řečený Tkanička.
2: Paní Filipina projevila ochotu přijmout chlapce za svého.
1: A zámecký kaplan pokřtil dítě jménem Andreas, neboli Ondřej.
2: Tatínek viděl svého prvorozeného až po několika týdnech.
3: Brzy po této události se Ferdinand rozhodl, že ubytuje svou malou rodinu na jiném hradě. V roce 1560. přesídlila Filipina se synem a věrným služebnictvem na Křivoklát. Tento hrad dal pro ni Ferdinand zvlášť zařídit.
0: Pozorní posluchači tohoto seriálu si zajisté vzpomenou, že tento královský gotický hrad nad řekou Beronkou sloužíval ještě jiným účelům než rekreačním pobytům příslušníků vládnoucího rodu.
2: To je pravda. Křivoklát byl odedávna poměrně neblaze proslulým vězením, ve kterém vězňové úpěli za nejtěžších podmínek.
1: Málo který z nich opustil hrad živý.
2: Když se jednoho dne Filipina vydala na procházku právě kolem ponurých sklepení, tak to s úděsem spatřila.
0: Co pak to bylo?
2: 2 vyzáblé postavy za mřížemi žaláře.
0: Zřejmě obyvatelé zdejšího nápravného zařízení.
2: Po tomto strašlivém zážitku se Filipině Křivoklát poněkud zprotivil.
0: Tak bych se tam necítil nejlíp.
2: Zeptala se na ty vězně a dověděla se, že oba dva jsou už léta žalářováni pro svou víru.
1: Jeden z nich, Jan Augusta, byl biskupem českobratrské obce.
0: I jeho životním osudům se budeme zanedlouho věnovat.
1: Druhý, Jan Bílek, byl rovněž sektář, tedy z pohledu císaře.
2: Ten oba vyzval,
3: aby se odvrátili od své zbloudilé víry.
2: Ale oni to odmítli.
1: A tak je dal zavřít na Křivoklát.
3: Za 2 léta na to byl stejným způsobem jako prvorozený Ondřej adoptován i druhorozený syn, který dostal jméno Karel. Paní Filipina pak navštívila i s dětskem císaře v jeho audienční hodině, neboť takový panoval tehdy zvyk, že každý poddaný smí svou prosbu císaři na hradě vyjevit. Tam pak v náručí se synkem žádala o milost a jako pravá žena si stěžovala, že její manžel je z vysokého šlechtického rodu a ona pouhou erbovnicí, měšťankou, a protože se obává oznámiti svůj sňatek otci, který je vznešený, přísný, ale jistě i spravedlivý.
0: Císař jí na tu fintu naletěl?
1: Zdá se, že ano.
2: I po 2 dětech byla totiž Filipina stejně krásná jako předtím.
1: Císař tedy prohlásil, že žádný otec nemůže být takovým netvorem, aby ho její krása neoblomila.
2: Filipina mu nejdříve srdečně poděkovala a pak oznámila, kdo jako tím jejím manželem vlastně je.
0: No a situace se drobet změnila.
2: No to bych řekl. Císař si dal zavolat Ferdinanda.
1: Ten se před ním rozplakal, poklekl a prosil o milost.
2: Filipíně ukápla slza a přitiskla dítě pevněji k hrudi.
0: Co na to císař a vlastně i dědeček?
4: Vyhodil je.
1: Nebo propustil, ale ono to vyšlo na stejno.
2: A když vychladnul, tak jim poslal své rozhodnutí písemně.
0: A to všechno je pravda?
2: Není.
1: Ale je to pěkně vymyšleno.
2: Filipina Velsrová císaře ve skutečnosti nikdy nepoznala.
1: A ani by to neodpovídalo její povaze, totiž přiblížit se k panovníkovi tak poníženě.
2: Navzdory svým úzkostem a pochybám si byla vždy vědoma patricijského původu.
0: Ale arcivévoda Ferdinand si audienci u otce snad vymohl.
1: Skutečně mu ji poskytl.
2: Bylo to údajně v Linci a otec se synem se tam pravděpodobně viděli naposled.
1: Císař sňatek svého mladšího syna uznal.
2: Ale s podmínkou, že musí zůstat utajen na věky věkův.
1: S následnictvím na trůn český a uherský nemohl on ani jeho potomstvo počítat.
2: Jedině, kdyby vymřel celý habsburský rod.
0: Pak, že by se snad dalo přivřít oko.
2: Tak nějak.
1: Všem dohromady vykázal roční příděl 30 000 zlatých a osvobodil je od daní a poplatků.
2: Ferdinand, syn, si nejspíš v duchu říkal, že se Ferdinand, otec, později, až doba nazraje, vzdá požadavku na utajování jeho manželství.
1: Ale tohleto toužebné přání se mu nevyplnilo, protože císař zemřel překvapivě náhle, aniž si s Ferdinandem mladším mohl na toto téma ještě někdy promluvit.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezké chvíle u rádia a hlavně u Tandemu vám dnes, tak jako každý všední den, přeje Jan Rosák. Ženu, která přijala pozvání do Tandemu, všichni dobře znáte. Jeden čas byla nedílnou součástí našich domácností, to když jsme si pustili televizi. Většina z nás ji vnímala jako člověka, se kterým by si rádi poseděli třeba někde v kavárně. Vstřícného, upřímně přátelského, pozitivního ke každému. Taková byla na obrazovce a taková je i v soukromí hlasatelka a moderátorka Stanislava Lekešová. Dobrý den, Stáňo, vítám vás.
3: Dobrý den.
2: Vaše kariéra hlasatelky začala v roce 1985, jsem si zjistil. Ovšem, mě by zajímalo a posluchače nepochybně taky, co bylo předtím. No ale to se dozvíme až po písnici.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Stanislava Lekešová se tak hezky zapířila, když jsem ji přivítal, že prý tolik chvály už na sebe dlouho neslyšela. Já si myslím, že to není pravda, protože vás nepochybně chválí kde kdo, ale nejvíc chvály člověk většinou zažívá v dětství. Říkají, Staninko, ty seš taková šikovná, tohle to dobře se učíš. Nebo to nebylo u vás takhle?
2: Té chvály se mi dostávalo tak přiměřeně od rodičů i ve škole, že jsem nebyla úplně nejvzornější ze všech, ale myslím si, že jsem nezlobila, že jsem byla docela hodná holka.
1: Odkud pocházíte? Jste Pražanka?
2: Já jsem rodila Pražačka, ano. A docela bych byla ráda, kdyby to tak i zůstalo. I když moc ráda jezdím na chalupu, tam vždycky si tak trošku provětrat hlavu, ale ta Praha je prostě, to je moje sídlo, to je můj domov a já mám vždycky ráda, když je kolem mě hodně domů, lidí, když slyším za oknem auta, nebo tramvaj, nebo autobus.
1: Opravdu?
2: No já mám pocit, že je všechno v pořádku, že se mi nic nemůže stát, ale na chalupě právě tam, jak to všechno zhasne, jak je tam tma tmoucí, ta nepropustná tma a já mám obavu a říkám si, tak teď, kdyby náhodou třeba jelo kolem auto, tak to by byl určitě nějaký zloděj.
1: No tak to si děláte teda trauma sama, ale,
2: jsou
1: většinou lidi, že jim vadí prostě ten ruch a tak se hrnou spíš z toho ruchu velkoměsta do soukromí, respektive do klidu a tak. Ale mě spíš zajímá, jaké to bylo v tom dětství. Byla jste celou dobu městské dítě, anebo jste třeba měla možnost jezdit k babičce někam, tetou a tak?
2: Byla jsem městské dítě, ale jezdila jsem na chatu s rodičema, tak tam jsem si užila ty víkendy a prázdniny, lítali jsme po lese, tak to byl můj venkov, ale vlastně to nebyl ten venkov v tom pravém slova smyslu, protože to byla chatová oblast a vlastně my všichni, kteří jsme tam byli, tak jsme byli těmi výletníky a lufťáky.
1: A kde to bylo jenom?
2: Bylo to kousíček od Kladna. Bylo to u Unhoště, za Unhoští, na Kačáku,
1: tam byla taková
2: oblast, sympatická, lesy, hezké.
1: Jestli to není tajemství, tak jaká byla nebo je vaše rodina, co rodiče, jaké povolání měli? Protože víte, ono to dost často stále bývá potom takové symptomatické, že dítě hodně napodobuje třeba, dokonce jde ve šlépějích třeba matky nebo táty.
2: Já jsem vůbec tak nešla. Moji rodiče byli úplně normální úředníci, takže vůbec nelaškovali s takovým povoláním, na které jsem se potom vydala já. Takže doma to nebylo v žádném případě, ale já jsem vlastně vůbec neuvažovala o tom, že bych se stala třeba moderátorkou nebo hlasatelkou.
1: Tak to málo kdo, no.
2: Jako měla jsem v tom dětství takové ty touhy, jako má asi každý, že se mi líbili herci, zpěváci, hlasatelky a pravda je, že jsem dokonce si i vím, že jsem si tak před zrcadlem i zkoušela v těch 10 letech.
1: Vážně?
2: Seděla jsem, ano, s těmi deskami u zrcadla a hlásila jsem přehled pořadu.
1: Tak přece jenom tam něco bylo.
2: Tak tam něco bylo, ale pak to tak nějak všechno zapadlo, protože samozřejmě rodiče chtěli, abych dělala něco hodně seriózního.
1: Pořádného, jak se
2: pořádnýho.
1: Říká.
2: Tak jsem šla na obchodní akademii, pak jsem šla na právnickou fakultu, vystudovala jsem práva.

0: a pracovala jsem jako právnička. No ale pak já nevím, jak se to vždycky stane, že prostě už prakticky po 6 letech v tom zaměstnání jsem prostě úplně náhodně vyslechla konkurs na televizní hlasatelky. Hlásila to Marie Poláková tehdy. No a já prostě, já nevím, co mi to napadlo. Já si vždycky říkám, že tam prostě musel zaúřadovat osud nebo nějaká nadpřirozená moc. Nevím, co mě to napadlo.
1: Tak počkejte, to říkáte teď, jako by vás to mrzelo. To doufám ne.
0: Ne, to mě nemrzí, ale jenom je to zvláštní, jak už jsem vůbec nepočítala s takovou možností, že bych vůbec nikdy v životě šla takovouhle cestou.
1: Čili vy jste paní doktorka práva?
0: No jsem, no.
1: A používáte někdy?
0: No tak jako mám to třeba v občance, nebo mám to i na řidičáku snad dokonce. Ale vlastně mi to přijde, že se to k té mé profesi tak nehodí, že by to možná třeba na někoho působilo tak nepatřičně.
1: To je pravda. Mimochodem, Lekešová je vaše rodné jméno?
0: Ne, to jsem vyvdala.
1: A jaké bylo vaše původní?
0: Vaňková.
1: Vidíte, a to nikdo málo kdo možná zná. No. Vy jste se proslavila až jako Lekešová.
0: No je to tak, aha. No.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Dneska si v Tandemu povídám s hlasatelkou a moderátorkou Stanislavou Lekešovou, Rozenou Vaňkovou, jak jsem se dověděl, to byla pro mě
2: úplná. Já už jsem to hrozně dlouho neslyšela.
1: Že jo? A někdy takhle, když zaslechnete jméno Vaňková, otočíte se?
2: Už se neotočím, ale vždycky mi to jako milí, když někoho tohodle toho jména potkám, nebo ho třeba... Teď jsem dělala rozhovor právě s Romanem Vaňkem z Kulinářského institutu. Já jsem mu to ani neříkala, že jsem také Vaňková. Třeba to je možná nějaký můj vzdálený příbuzný.
1: Že jo, a nevíte o tom, no to je pravda. No, ale jelikož máme takovou příležitost v našem Tandemu si popovídat i o něčem, co vás těší, nebo co vás v poslední době naplnilo nadšením, přímo třeba. Tak teď máte příležitost na to třeba zavzpomínat. Uh-huh. Co jste v poslední době třeba potkala takového, že si říkáte, to je dobře, že to je?
2: Já musím říct, že mě pořád ještě hodně baví ta moje práce, kterou dělám. I přes to všechno, co se kolem ní mnohdy děje za kotrmelce, tak mě to pořád baví. Já vím, že člověk je vystaven spoustě kritikům, že prostě tak jakoby každý tu jeho práci hlídá pod drobnohledem, poslouchá možná každé vaše slovo, které špatně řeknete. Ale i přesto mě to pořád baví. Baví mě práce v rádiu, pořád mě baví práce v televizi. Prostě já jsem hrozně šťastná, že vlastně to ještě pořád po těch letech můžu dělat.
1: No, ovšem dneska je ta konkurence mnohem větší, čili člověk asi musí víc teď, jak se říká, zabrat. Protože tehdy, když jste začínala, tak televizní hlasatelky byly v podstatě královny, protože to byly první dámy republiky, že jo? Podle nich se řídil móda a způsob účesu a nevím co všechno. Ale dneska máte konkurence všude. Ne sice televizních hlasatelek, ale moderátorů je všude plno. Uh-huh. Vidlema se dají přehazovat.
2: Já myslím, že jsem to možná všechno přežila protože jsem právě si nemyslela, že jsem ta první dáma, že jsem tak vždycky spíš jako stála trošku stranou a že jsem se tak nějak ani moc nedrala třeba tam nebo onam a že jsem se vždycky snažila dělat dobře tu svou práci. Samozřejmě najde se spousta kritiku, to přece moc dobře znáte i vy. Ale právě proto možná, že jsem vždycky třeba pracovala i na tom rozhlase. Už vlastně spoustu let po revoluci, když se objevila rádia, tak jsem začala pracovat v hudebním rádiu. Pak jsem šla na frekvenci, pak jsem šla do Českého rozhlasu, pak jsem z něho zase odešla, teď jsem se do něho zase vrátila. Takže si myslím, že jsem tak pracovala tak pomalu a jistě a jsem za to moc vděčná. Vím, že to třeba zítra všechno úplně skončí, ale i tak z toho můžu mít navždy dobrý pocit, protože jsem v té profesi vydržela vlastně 25 let.
1: Ta skromnost vás samozřejmě šlechtí, ale já si myslím, že za tím úspěchem, že se pořád jak si držíte takhle na výsluní, je určitě to, že jste se nespokojila s tím prostě být jenom reproduktorem, že to řeknu tak hodně natvrdo, ale že jste pracovala i na tom backgroundu, na tom pozadí. To znamená, že děláte věci i jaksi redaktorsky, to znamená, připravujete to sama. O té práci přemýšlíte. Jste schopná jaksi moderovat, aniž byste měla před sebou nějaký list, prostě vést rozhovor. Což tehdy, když jste dělali hlasatelky, vůbec nebylo zapotřebí.
2: Já myslím, že to je taky tím třeba, že mě k tomu pomohlo to moje vzdělání, co jsem i měla, tak tam myslím si, že doteďka vlastně z toho čerpám. Ne z těch paragrafů, ale tak z toho nadhledu, který v té škole získáte, tu schopnost se vyjadřovat, zpracovat prostě určitý informace. Navíc jsem taky i pracovala, byla jsem úřednice řadu let, vlastně než jsem potom přešla do televize, už třeba nastálo.
1: V jakém podniku jste pracovala?
2: Já jsem pracovala na magistrátě.
1: Na magistrátě? To jste byla právnička magistrátu?
2: No, ano, je to tak. Tak. Já jsem poznala taky ten normální život.
1: No,
2: a pak ten druhý život. Tak člověk má brát to, co je, jakože to tak mělo být a je to dobře.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hlas Stanislavy Lekešové, mého dnešního hosta v tandemu, slýcháte v poslední době dost často z Českého rozhlasu. Stáně už to řekla, že se vlastně do Českého rádia vrátila a je to dobře. Myslím si, že vás potěšila ta nabídka dělat v magazínu Je jaká je. Do jaké míry se můžete podílet i na té přípravě?
2: Já jenom řeknu na poprvé, že nabídka mě moc potěšila. I když jsem si myslela, že už se vlastně do toho rádia nikdy nevrátím, že málo kdy člověk se tak jakoby vrací, ale když ta nabídka přišla, tak jsem byla moc ráda, protože navíc vznikal nový pořad, nový blok. Úplně to bylo nastavené jinak, než jsem i znala vlastně tu programovou skladbu té dvojky. Já jsem teda vysílala odpolední vysílání, vždycky dobré odpoledne, Kolotoč. Takže na to jsem se moc těšila a věděla jsem, že mám možnost do toho hodně vstupovat, že mám možnosti zvát hosty, že mám možnosti vymýšlet témata, že mám hodně možností tam třeba i zúročit to, co jsem se prostě za ty roky naučila.
1: A můžete tak nějak prolínat tu vaši práci i televizní, to znamená to, co děláte třeba v magazínu pro ženy Sama doma?
2: No, je to ošidné trošku, aby tady nedocházelo k nějaké velké propojenosti zase těch dvou pořadů. Já bych to ani nechtěla. Já si myslím, že tenhle ten pořad jaká je samozřejmě určen jako už tím, že se jmenuje jaká je, asi ženské populaci možná více, ale asi by to bylo chybou se zavírat před ostatními posluchači, konkrétně před muži samozřejmě.
1: To vám teda řeknu a to jsem vám chtěl taky říct, že to je dobře, že si to myslíte, protože my zase až tak moc se té módě třeba nevěnujeme.
2: Ale ono to právě nemá být jenom o módě, nemáme mluvit jenom o kosmetice, to je velký omyl. Je to o tom, že prostě chceme přinášet zajímavé věci z našeho života, naše pocity, to, co obklopuje běžně nás všechny, máme zvířata, já nevím, líbí se nám to nebo ono, máme určité starosti, problémy s počítačem, já nevím, s rodinou, tak tohle to všechno vlastně by mělo být tématem i toho vysílání. A když pan Ostrých sestavoval tady tohleto vysílání, tak měl v úmyslu, že vlastně přes ty ženy se to všechno dostává k těm mužům. Takže to není vysílání jenom pro ženy.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Sobě může teď udělat radost, ale samozřejmě i vám, milí posluchači, a tak trošku i mě, Stáňa Lekešová tím, že si vybere někoho zajímavého z klasiku českého humoru. No a že jsou tam samé zajímavé typy, na to můžete vzít jet teda. A kdo to teda bude, Stáňo?
2: No já jsem právě přemýšlela o tom, koho bych měla z té obrovské spousty lidí vybrat, ale pak jsem si vzpomněla na mého manžela. Ne, že by byl komikem.
1: Jo, to já jsem se lektr, že...
2: Ne, teda lek,
1: zatěšil jsem se.
2: Ale má smysl pro humor, jo. A má moc a moc rád Vlastu Buriana. Tak já bych určitě i kvůli němu, a já ho mám taky ráda, manžela i Vlastu Buriana, ano, tak bych se rozhodla právě pro něho, protože to je prostě klasika a už kolik let ho posloucháme, už tolik let máme možnost ho vidět v nejrůznějších filmech a vždycky, když třeba náhodně jdu kolem a je tam taková ta známá scénka, tak prostě si sednu, zakoukám se, usmívám se, pusu od ucha k uchu a já myslím, že ten Vlasta Burian, to je ta volba.
3: Tady běhám po chodbách a nevím, jak to, já tady hledám právní poradnu.
4: No tady to je, prosím.
3: Tady máme samé takové cedulky, které ukazují, kde ta právní poradna se nachází. Šipky jsou.
4: Prosím. Aha, šipky, no jo. No jo, já hledal právní poradnu a ne šipky.
3: Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
4: Zajisté, co si přejete? Prosím?
3: No, a vy jste tady jako takovej? Který má přes tohle něco jako dělat?
4: Samozřejmě, já jsem tady referent.
3: Co jste tady?
4: Jako referent.
3: Ale jděte.
4: No.
3: Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
4: To je důležité.
3: Začte rozumět při vašem vzdělání.
4: Ano.
3: No, ano. Tak u nás v domě.
4: Ano.
3: Jako co bydlím.
4: Ano.
3: Nenudím vás?
4: Ne. Ale říkáte to trošku pomalu. Venku čekají lidi. A
3: no jo, no, čekají lidi. Já zase jsem zvyklý mluvit volně.
4: No.
3: Tak zkrátka u nás v domě spadnul jednomu pánovi kořenáč.
4: A co se mu stalo?
3: No rozbil se. To už se mu stalo, no.
4: Tomu pánovi.
3: No tomu pánovi nic.
4: A jak je to možné, to měl štěstí.
3: Jo, no, on tam nebyl.
4: On tam nebyl?
3: Ne.
4: No, tak pokračujte.
3: No, a dole šel zámečník se psem.
4: A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
3: To je to. To moje žena říkala taky. Na co potřebuje zámečník psa?
4: Ovšem.
3: Jo.
4: No.
3: No jo.
4: No a co dál?
3: No počkejte, to je právě to nejzajímavější.
4: No.
3: A ten květináč?
4: No.
3: Nebudete se zlobit, když budu říkat kořenáč?
4: No.
3: Ono je to trošku těžší, víte?
4: To je stejné, no prosím.
3: No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spanej. No to je jedno. A ten květináč spadnul tomu psovi zrovna před šumák.
4: No tak to se vlastně nic nestalo.
3: Nestalo, já vám dám, nestalo. Nestalo, jako byste nestalo, co to veme?
4: No.
3: Ona toho psa ranila mrtvice.
4: Co?
3: No mrtvice.
4: Toho psa ranila mrtvice.
3: No bojte lek hrozně. Koukajte, kdyby vy jste šel a spadnul před váma květináč, vás by taky ranila, kdyby vám spadl kořenáč před čuma.
4: Dovolte.
3: No ne, já jsem, pane profesore, to tak nemyslel.
4: No tak co se jiná, tak...
3: To je se... No,
4: zahranila mrtvice.
3: Jo.
4: To se nestává přeci.
3: No jo, nestává, tomuhle se to stalo.
4: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
3: ne,
4: bylo?
3: Ne, to byl ratlík.
4: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
3: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No tak... víte, to už se hodně třese ratli.
4: No jo, no
3: on
4: tak...
3: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
4: Podívejte se,
3: já
4: to
3: se
4: vlastně,
3: dívám.
4: Ten pes pošel stáří. Ne?
3: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
4: Jaký krejčí?
3: No co mu patřil ten pes?
4: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
3: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
4: Ale Vždyť jste říkal, že patřil tomu Krejčímu.
3: Ale víte, pořád nějak šmodecháte a pořád to, ten to... Ten Krejčí měl psa a ten Krejčí se jmenoval zámečník Karel.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Stanislava Lekešová, můj dnešní host v tandemu, se přiznala, že manžel, tedy za něj se vlastně přiznala, že má rád Vlasto Buriana, takže jsme si ho poslechli. Doufám, že jsme udělali manželovi radost, ale tím jsme se tak trošičku dostali i k tématu, které jsem tady naťuknout chtěl, a to je rodina. Mimochodem, vy jste se přiznala, a vůbec to samozřejmě nezakrýváte, že většinu času rodině věnujete, což je samozřejmě v pořádku, to z toho má asi rodina radost. Můžeme trošičku rodinu malinko teď poodhalit. Mm-hmm. Takže manžel?
2: Ano, mně se líbilo, jak jste říkal, že z toho má rodina radost, že se jim věnuju. Já si myslím, že by byli docela rádi, kdyby už jsem se jim trošičku přestala věnovat.
1: Ale pak to si myslíte.
2: Tak to jen tak na okraj. No tak já mám syna, tomu bude 30. Na konci března. Mám dceru.
1: Co dělá?
2: Ten počítače programuje, tak to je jeho život, to je jeho doména a myslím si, že už to bylo jasný ve 14 letech, že se tomu bude věnovat. To je vlastně po tátovi, protože manžel vlastně pracoval v jednom z výpočetních středisek prvních, co byly v Praze, kdy byl počítač v jedné celé místnosti, v celém sále.
1: To byly ještě na ty děrný štítky.
2: Tak přesně tak, a chodil v bílém plášti v práci. A vlastně měli jsme už počítač, když ho ještě doma nikdo ani moc neměl, takže to prostě už bylo jasný už od malinka. Takže to je Filip, syn, a mám dceru Kristýnu, 1. března jí bylo 15 let.
1: Gratulujem ještě, Kristýno, dodatečně.
2: Děkuju za ní. No tak ta vychází z 9. třídy a uvidíme, co z toho vzejde.
1: Ona nemá ještě takhle vyhraněné, jako měl syn.
2: Ona má taky bláznivý nápady, že by chtěla třeba řídit letadlo a podobně. Takže já nevím vlastně, jak to s ní dopadne jednou. No.
1: To není ale teda holčičí
2: přání. Ne, ale je taková křehká holčička přitom.
1: A už to někdy jaksi tak jako tomu přičichla? Byla třeba v kabině letadla při letu?
2: Byla, ale jako já si myslím, že jsou to právě ty dětský sny, který se někdy splní, někdy se nesplní. No, ale já si myslím, že to by musela projít teda obrovskou školou a cestou dlouhou.
1: Co vy víte?
2: Je to pravda, no.
1: Je to velmi zvláštní, vyhraněný teda přání, ale co by ne. No a jaké má rodina třeba způsoby trávení volného času? Jste třeba sportovní rodina, nebo spíš taková rekreační?
2: No, my jsme docela trošičku sportovní rodina, nechci říkat až tak moc, nejsme zase každý víkend někde za sportem, ale lyžujeme, jezdíme na sjezdovkách.
1: Všichni?
2: Všichni, celá rodina, od malinka děti jezdili. Jezdíme na kole a teď v posledních letech máme moc a moc rádi kolečkový brusle. Takže jezdíme na bruslích. Všichni.
1: Inliny?
2: Ano, přesně tak.
1: A jako jezdíte na nějaké...
2: Jezdím v Bráníku, já bydlím v Bráníku, takže tam od Vyšehradu až na Zbraslav je krásná bruslařská stezka.
1: No prosím.
2: Asfaltová, takže tam se jezdí i na kole, i na bruslích. A loňskou dovolenou jsem trávila v Holandsku na bruslích.
1: Vážně?
2: Kolem kanálu.
1: Kolem kanálu?
2: Úžasný, úžasný.
1: Povídejte, jaký to je tam.
2: Bylo to pěkný, no. Bylo tam spousta lidí na kole, na těch bruslích tolik ne, protože my jsme zrovna byli v oblasti, kde to nebylo až tak super ideální, ten povrch, ale přesto to bylo tak krásný, že jsem si připadala jak v nebi. Takže
1: To jste vyjížděli na výšky, anebo jste jeli na bruslích třeba, dejme tomu, nějakou túru třeba s přespáním a takhle?
2: No, my jsme bydleli kousíček od Amsterdamu a vždycky jsme ráno jeli někam autem. To jsem teda měla vymyšlený, tuhle ty trasy, všechny, jak to uděláme, takový hvězdicový okruh to byl vlastně kolem. Takže vždycky jsme někde zaparkovali, ale vždycky se prostě našla někde stezka, na kterou jsme najeli a jeli jsme třeba po hrázi kolem moře, dojeli jsme třeba do nějakého krásného malinkého městečka. Nádhera úplná. No.
1: No a jak, abych si udělal představu, tak jak dlouhé trasy jezdíte třeba?
2: Tak i 30 kilometrů můžete.
1: 30 kilometrů. No tak. To už je koníček, který, to už je kůň.
2: Je to pěkný, ale musím být hodně opatrná, protože ani se nenadějete a už jste na zemi.
1: Ale taky tady mám poznamenáno, že provozujete hru, která je mnohem méně nebezpečná, a to teda opravdu mě musíte vysvětlit, kroket.
2: No ano, to je úžasné.
1: Vážně hrajete?
2: Hrajeme ho na zahradě, právě na chalupě. Jo. Tak no, je to hra, jak bych to řekla, no tak jsou to koule, branky, pak jsou to takový ty hole, kterými do toho boucháte, strefujete se do branek a má to určitou taktiku, nejlepší, když se hrajou dva proti dvou, tak tam se různě dohadují, jak takticky vždycky na toho dalšího a nejhorší je to hrát s manželem, protože s ním se hádám, dost často si vyčítáme, že jsme měli zahrát tak nebo jinak, tak trošku někdy už přece jenom si říkáme, že bychom s tím kroketem měli přestat. Ale je to úžasná hra, je to fajn.
1: Nejvyšší čas přesně, abyste se náhodou nerozkmotřili.
2: No po 30 letech kvůli kroketu, to by byla škoda.
1: To by bylo hloupý potom uvádět důvod rozchodu kroket.
2: To je komický. To se stává.
1: To je komický.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Krušné chvíle, o kterých si v tandemu taky dost často povídáme, se nevyhýbají nikomu. Ani takovým v podstatě zdánlivě bezproblémovým osobnostem, jako jsou televizní hlasatelky, moderátorky, ani Stanislavě Lekešové se určitě nevyhýbají. Ne, že bych je chtěl přivolávat, ale na některou si určitě vzpomenete.
2: No tak pokud jde o profesi, tak samozřejmě tam o krušnou chvilku není nouze. Tak stačí zapomenutý text, třeba právě v Hlasatelně to bylo o to horší, tam mnohdy nebylo ani kam se pořádně podívat a najít to v tom
1: to ještě
2: textu.
1: Než bylo čtecí.
2: No my jsme dlouho neměli čtecí, já jsem zažila právě to, že všechno šlo opravdu přímým přenosem bez čtecího, bez přetáčení. Takže to byly krušní chvilky, i krušní chvilky na jevišti, kdy jsem nevěděla, kdo co je, a tak jsem to tak někdy i pomotala, to se prostě stane. Ale asi si myslím, že tohle to všechno se vždycky dá nějak zvládnout, že tam vždycky zapracuje nějaký put sebezáchovy, že si pomůžete a že to dobře dopadne přece jenom. Ale no já jsem zažila asi nejhorší a nejkrušnější chvíli ve svém životě, když jsme se teda bohužel celá rodina vybourali v autě, když jsme se vraceli z lyžování z Rakouska a manžel usnul na dálnici.
1: Za volantem.
2: Za volantem. Yeah. Tak a já jsem teda, protože já se v autě bojím a já nikdy nespím a já vždycky sleduju, co se děje a ovšem vím, co se kdo kolem projede za mnou, přede mnou, tak jsem viděla, že manžel míří někam jinam, než by měl, no a tak jsem zavolala, naštěstí teda to nějak ještě strhnul, že jsme teda nenarazili do té
1: čelně,
2: ale teda nic naštěstí nejelo v tom okamžiku. No ale dostali jsme smyk a tak jsme se tam točili, motali a sjeli jsme z té dálnice přes to svodidlo a několikrát jsme se otočili a zůstali jsme, přesně tak, a zůstali jsme na střeše. Tak musím říct, že to byla hrůza a byla jsem tam teda s dcerou, s manželem. Manžel ten teda měl pak zlámaný žebra, měl zlámanou lopatku a byl v bezvědomí, takže já jsem teda upřímně v tom prvním okamžiku myslela, že to je to úplně nejhorší, co se stalo. A dcera měla zlomenou nohu, ale já neměla ani škrábnutí. Já jsem seděla přitom na místě vedle řidiče.
1: No možná, že jste to tak předpokládala. A
2: nevím.
1: Ostatní spali asi.
2: Ano.
1: Bohužel včetně
2: manžel
1: řidiče.
2: Už teda, ten už jako v tom okamžiku, myslím, že už byl vzhůru teda dostatečně. Ale já jsem teda neměla opravdu ani škrábnutí, no.
1: Tak no, já, a řekněte.
2: A to je strašný pocit v tom okamžiku. Nevíte, co máte najednou dělat, no, jak se zachovat. Já vím, že jsem lovila telefon někde v kapse, protože já ještě nosím takovou čekový černý kufřík, kde mám všechny věci, já ho mám vždycky na klíně. Ale jak jsem byla obráceně, tak všechno bylo jinak vlastně. A tak jsem vyndala telefon a říkala jsem si, že zavolám synovi. Byl to teda hrozně hloupý nápad a naštěstí jsem v tom stresu ten telefon nebyla schopna vytočit vůbec. Ale tam bylo to v Rakousku a tam někde zafungovala nějaká první pomoc. Tam zřejmě asi mají na těch dálnicích nějaký čidla, takže prakticky během 10 minut u nás byla policie a potom 3 sanitky a musím teda říct, že se tak strašně dobře o nás starali a všechno prostě zajistili a chovali se moc hezky, musím říct.
1: No, ale spánek za volantem je samozřejmě hrozně nebezpečná věc a nepříjemná. Pravděpodobně asi jste jeli dlouhou trasu.
2: Jeli jsme, byla to bohužel chyba, už to asi teda dělat nebudeme, že jsme skončili ve 4 a jeli jsme domů. No. A bylo to po Silvestru. Nebylo to teda těsně po Silvestru, ale bylo to po novém roce, takže jsme toho spánku taky moc neměli. No ale musím ještě říct, že té situaci, když jsme tam byli v tom převráceném autě, tak vím, že potom jsem říkala těm policistům, že tam chci vrátit ještě pro nějaké osobní věci. A šla jsem jak stroj a normálně jsem jako otevřela takovou tu příruční přihrádku, tak ta byla nahoře, samozřejmě to mě vypadalo, tak jsem vzala manželovi peněženku, brejle, klíče od bytu, takový ty nutné věci, které jsem věděla, že bude potřebovat a opravdu je potřeboval. No. Takže jinak tam pak všechno zůstalo, nic se nám teda neztratilo, všechno potom nám přivezli.
1: Tak to zaklepem, že to dobře dopadlo.
2: Dopadlo to dobře.

snad že je příliš čistá, nebo snad že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Už víme, co má za sebou Stáňa Lékešová. I z těch nepříjemnějších, i z těch mnohem příjemnějších chvil, profesních hlavně samozřejmě, ale nevíme, co bude mít teď před sebou. To znamená, co vás, Stáňo, čeká třeba v nejbližších týdnech, měsících, možná i roce.
2: To kdybych věděla, co mě čeká a co mě nemine. Tak něco se dá odhadnout v podstatě, a to, že bude jaro, tak to mě čeká, nás všechny to čeká. A
1: já že na to se těšíte.
2: No, na to se moc těším, protože já mám zahrádku, taky právě u Roudnice nad Labem, a těším se na to, až teď už bude teplo, až to zase všechno poroste, já budu zase lítat se sekačkou po zahradě.
1: Jste zahrádkář.
2: Jsem zahrádkář. Já tomu teda zase až tak nerozumím, nechám si poradit, ale tak mám svůj systém, vím, co tak můžu zasadit, jak se mám o tu zahrádku starat, a vždycky chodím téměř s manikurovýma nůžkama stříhat, aby to bylo všechno krásné.
1: Takhle, jo. Ano. Trávníkářka. Teda.
2: Trávníkářka, ale tak ten trávník zase až tak, teda bych řekla, žádná sláva není. Ale tak se starám i ostatní věci a vybírám tam plevel a no, užiju si to moc a na to se teda opravdu těším.
1: A pěstujete taky zeleninu?
2: Ne, toho jsem se vzdala, byť je to vlastně v Polabské nížině, ale na to bych musela mít mnohem víc času, víc bych tomu musela rozumět. Je s tím strašná práce, takže já se spíš zajímám o tu okrasnou zahradu a pak už jenom ta rajčata, pažitku, a to roste samo.
1: Já si myslím, že ty plodiny, o kterých mluvím, si můžete koupit na každém rohu. Tam zrovna kolem řípu. Na každé silnici stojí prodejci a dneska už opravdu mají velice kvalitní plodiny. Tak, moc vám děkuju. Přeju vám, aby se zahrádce dařilo, ale nejenom zahrádce, aby se dařilo samozřejmě všemu, na co sáhnete, hlavně pořadům, které moderujete. To byla Stáňa Lékešová dnes na tandemu. Doufám, že ne naposledy. Díky a nashledanou.
2: Díky moc a děkuji za pozvání.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

od kapelníka Stavovanky Jana Votruby. Následující tři jsou lidové, Šavlička, Nad Tlumačovem a Domažlická brána. Zpívají Jan Vavruněk a Alena Mravcová.

operetním okénku se vám představí Iveta Dufková, písní Jste kavalír s textem Jiřího Appleta a slavnou indiánskou písní lásky z Rosemary. Hraje orchestr Václava Hybše.

Eva a Vašek Ševčíkovi patří k častým hostům tohoto pořadu. Dnes jsem vám vybral z jejich bohatého repertoáru lidový šanson Františka Poupěte O krásné paní a píseň s názvem Štěstí od Květy Hegerové.

0: Pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou pokračuje teď malým okénkem do 60. let. Zavede nás tam písnička Jardy Vomáčka a Miroslava Zikána Proč a nač, foxtrot Josefa Pecha a Ronalda Krause Chvíle a skladba Leopolda Korbaře na text Jiřiny Fikejzové Mně zasteklo se. Hrají orchestry Slávy Kunsta, Karla Vlacha a Milana Dvořáka.
1: Letí dvě vášky nad vodou, jak šťastně dovedou si nad hladinou hrát. Skrývám tak těžko závist svou.
2: Proč

Malý orchestr Zorety bude teď doprovázet Marii Hanzelkovou a Jirku Škváru v populárních písničkách mého hudebního mládí. Vlak jede krajinou od Franty Paula, Bohému v sen Františka Poupěte a já bych chtěl mít tvé foto z lidové operety Járy Beneše. Prosím.

Na samém konci pořadu Českého rozhlasu u muziky s Josefem Zímou uslyšíte ještě lidovou písničku Malý brouček a pohádku o konvalinkách R.A. Dvorského a Jana Pixy. Hraje stejný orchestr, u mikrofonu jsou stále Marie Hanzelková a Jiří Škvára. Přeji hezky poslech a těším se pozítří naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Až po noci plné svatojánků, den vlídně uloží tě k spánku, blinky zázraků ti polštář načehrají, housličky plné raní rosy šeptat ti budou, kde jsi, co jsi, a zatím o srdce ti hrají. Pěkný poslech vám všem, kteří máte chuť se chvilku nechat okouzlit slovy, která nám život časem přibalil do batůšku, abychom nestrádali smutkem anebo samotou. Jsou to taková obyčejná slovíčka, která zavoní pěkností už tím, že se řeknou. A jsou z nich housličky plné raní rosy a náhle zjistíte, že vám hrají vabank o srdce. To jsou totiž slovíčka, ve kterých se rozespívají v duši vzpomínky. Každý jich máme, mnohdy nevědomky, při ruce celou řadu. A o některá se s vámi pokusí i dnes rozdělit Luděk Munzar
1: a František Novotný. Máš pravdu, Luďku. Slovíčka mají velkou sílu, mnohdy i léčivou. Stačí je vyslovit. Mateřídouška. Nebo sedmikráska. A hned si člověk začne ty krásy v duchu představovat. A říká si, proč ne i osmikráska by to mohla být. Ale pak se spokojí s tím, že na každý den v týdnu bude mít tu krásu jednu.
0: O léčivosti slov bych ti mohl povídat dlouho. Když jsem prodělával chemoterapii a bylo mi nedobře, tak jsem najednou jednu chvíli pocítil úplně fyzickou potřebu říct si nahlas nějaká pěkná česká slova. Vrátit se někam, kde mi bylo dobře. A vzpomněl jsem si, bude to vypadat divně, na Alojze Jiráska. Já jsem si chtěl najednou číst slova, která jsou mi blízká. Chtěl jsem si přečíst nahlas slovo boušín, kramoušín.

0: šťouchnul, aby něco spadlo dolů. Přál jsem si, aby to byla aspoň 2-3 díly kroniky u nás. Pán Bůh mě vyslyšel, až na jeden díl spadly všecky. Sebral jsem se, jak jsem se dlouho plazil nahoru do patra, to není důležité, ale vím, že když jsem se skácel do postele a otevřel si tu knížku, tak jsem si nahlas chutnal, fyzicky chutnal ta krásná slova, která jsem před chvilkou jmenoval. A najednou jsem byl doma, v bezpečí a začal jsem věřit, že bude líp. A zaplať pánbu, bylo. Ona i ta slovíčka se mohou někdy stát léčivou bylinou. A také se většina dá využít. Ovšem, i když takový odsun zní stydlivě trošku, neradno se s ním bratřit víc než pohledem. A napadlo mě, jak asi přišla ke svému jménu Pivoňka.
1: Že by v zahrádce některého hostinského?
0: Nebo kolik lehké privolnosti nabízí rozmarín. A kolik tajných přání vyslyšela hluchavka. Nebo zajímavé je, že někdy se jména bylinek shodují se jmény dívek, třeba taková Jiřínka. Zahradník před ní zbožně kleká, hladí mu oči a barvy zpívají, ve váze zahraje jak loutna středověká, když nikdo nedívá se, líbá ji potají. On jí má rád a ona ho má ráda. Takový všední příběh v celku. Smetana o ní nadšeně polky skládá. Můj přítel má ji za manželku. A kdo ví, jaký je rozdíl mezi kolníčkem a zákolníčkem? Což o to, každý, kdo rád zeleninové saláty, mě řekne, jak kolníček vypadá a chutná, ale zákolníček by nám popsal jen majitel opravdového žebřiňáku nebo starého kočáru. Zákolníček totiž držel náboj kola na ose. Byl to takový kolíček nebo klínek, který když se vytáhl, kolo upadlo a černá kronika měla o čem psát. A nebo si jen vezmi, kolik varování, kolik jedovaté potměšilosti je třeba ve slově utrejch. Kdo dneska ví, co někdy zbavovalo navždy bolesti srdce zklamaná láskou. To když třeba panu opustil hoch jak cumel. A kdo dneska ví, co je to cumel? Tak jako utrejch byl jed, i tohle slovíčko jed, je symbolicky krátké, rychlé, tvrdé, konečné, hořké, tak cumel byl jakýsi sladký, látkový předchůdce dnešního dudlíku. Vyslovte si ho a ucítíte, jak vás pohladí, jak se vám trošku zamele jazyk. Tak vidíte, kolik bylinek se hned najde v zahrádce naší rodné řeči. Snad všechny vlastnosti má v sobě ale bylinka lásky. Dotkne se každého, a určitě i věhlasný botanik pan doktor Václav Větvička by souhlasil, že pokud jde o její účinky, s tvojí definicí, Františku, bylinko léčivá, bylinko sladké vůně, když rozum uzdravíš, srdce se rozestupně.
1: Vidíš, dneska se nám ta slovíčka nějak rýmují se životem, ať chceme nebo ne.
0: A to je proto, že díky jim je náš život barevnější, voňavější, zajímavější.
1: Ty jsi zmínil jedno převzácné slovíčko. Domov. Domov je místo, kde chodíš po paměti, kde žije s tebou smrt, kde hrají si tvé děti. A přitom je to slovo, které napsané i vyslovené zní docela všedně. Domov. Celý život se do toho slovíčka vejde. A proti tomu postav jiné slůvko, třeba louka. Doslova cítíš, jak se svůdně prohne v pase, jak se ti zhoupne na jazyku, podobně jako vlna, jak se v tobě rozvoní a rozestře. A jak je každý rok jiná louka. Kolik jich každý máme na mapě svých let. Kolik v nich vykvetlo květů. Kolik jich rozsvítilo vázičky či čbánky na stole. Kolik jich povadlo pod tíhou milostných vyznání. Kolik stébel trav se v nich rozvonilo sladkým lenošením, nebo

jak se promění louka pod sestřihem sekaček. A ta suchá tráva a kvítky, ve kterých skončil karneval radosti, zavoní otevřeným oknem na rozloučenou. Ach, kolik souvětí bychom mohli rozepsat ve slohovém cvičení na téma louka. Tak víš co? Pojďme se jednou projít. Na nebi věru modré nechybělo. Tisíce zvonků podrábí mý mělo. A řekl bych, že byla až na dno rybníků. Ty jsi modré oči měla. Proto jsi vyvzpomněla při našem toulání tu modrou okliku.

Až bys mi odešla, z večera již, bys na mne nemyslela víc, jen na prosebný a děkovný můj hlas, jako bych jen splavem byl, který v lukách krásně zpívat slyšelas. Tahle až bolestně krásná věta vykvetla na louce našeho básníka Fráni Šrámka. Je to jedno z nejkrásnějších milostných vyznání, které znám. A vidíš, v té písničce zaznělo i další krásné slovo. Oblaka. Ach, jak jsou mi blízká a jak krásně nám v nich spolu bylo v jednom okouzlení. No ale k oblakům patří i obloha. To slovíčko se klene od obzoru k obzoru. Je to taková nádherná divadelní scéna, plná vášní, dramatu, ale i klidného smíření a moudrého odevzdání. Mění se v most mezi námi a věčností. A hned je tu jiné kouzelné slůvko, vánek. Poslouchej, jak je lehonké, jemné, hebké, sotva se tě dotýká a přitom tě může obracet na ruby svou krásou. A když tomu řekneš třeba červánky, tak je to obraz. Fascinující obraz usínajícího dne, ve kterém je vzdálený, lomozící, hranatý svět. Já si vzpomínám na jeden silný zážitek, to ještě mojí vnučce Aničce nebyl ani rok. A byli jsme tenkrát na naší chalupě v Mečově, kdy se mi vykoupal, zabalil se mi do přikryvky a vyšli jsme ven na stráň a dívali jsme se dolů do kraje. A já jsem najednou zaznamenal, jak to malé stvořeníčko si tiše vzdechlo. Dívali se na krásnou krajinu a udělala ach. A mě najednou napadly tyhle slůvka. Svůní vánku po hermánku půjdeme už brzo spát. Až sluníčko do červánků začne zvolna zapadat. A ten vánek nese spánek, položí ho na víčka, bude spinkat Anička.

svých strání si má víla svolných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem, vstáváš spůl.

usmíváš, světlo dalek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš,

tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš.

0: máte si důvod, dobrou noc.
1: Pěkně si to vybral. Já si myslím, že kdyby politici na celém světě povinně se dívali každý den na spící dítě, na jeho bezmeznou a bezbranou důvěru ve svět kolem, na ten mír a odevzdání, nikdy by nepřipustili války. Nikdy by nezapomněli na to, jakou mají zodpovědnost. A znovu mě napadá, že slova se nepočítají, neměří, ale váží.
2: A tak proud dějin odnáší staré pravdy a sem tam vyšplíchne na břeh milosrdné lži.
1: No vidíš, proud. Zase slovíčko, které už tím vyslovení v sobě nese pohyb, dynamiku. Proud. Projede ti ústy svižně, dravě či hravě, kmitne se v ústech krátce, ale má svoji sílu. Všechno je v něm obsaženo.
2: A když jsme u té vody, už si jedno podobné slovíčko zmínil. Splav. Věta, ve které zazní splav, díky jemu jen tak oble sklouzne ze rtů, podobně jako vlna, ale ta je daleko vláčnější, může být dlouhá, střední nebo velmi krátká, jako ta rozhlasová. Může hřát a být hebká a slyšíš v ní rolničky beránku, ale ten splav, to je žbluňk a jednu vlnu střídá druhá. Žbluňk? To slovo přímo maluje kruhy na vodě, jenže splav si vlnek užívá. Splav vypráví, co vlnka to slovo. Kameny čeří jejich fantazii a my okouzleně nasloucháme to vzdálené šumění času.
1: Slovo splav má i svou, řekl bych, praktickou poetiku. My jsme někdy pod splavem pozorovali, co by puberťáci, jak se koupou dívky. A nebyli jsme vidět, protože ta voda, co padala ze stavidel, nás skryla. Za ní se dalo i dýchat. Ale nám se ven nechtělo, už nám i zuby drkotaly. Maminka mě vždycky říkala, ty otroku, jestli se utopíš, tak mi nechoď na oči. Vidíš, a jsme u dalšího až posvátného slovíčka, maminka. Posledně si tak krásně vzpomínala na její bábovku. A to slovo maminka je první slovo na našich rtech. A často i to poslední. Je to ten přístav jistoty, kam směřují zmatené lodičky našich osudů v každém věku, ať je nám kolik chce. A je mi moc líto těch, kterým snad nebylo dopřáno to, o čem mluvíš v téhle básničce. Čepici dětských díků teď v duchu tiše smekám a v srdci slyším zas písničku domova. Ty jsi vždycky věděla, na co u dveří čekám. Jediné pohlazení to řeklo za slova.

0: Asi bychom neměli zapomenout na slovíčka hravá. A takových bychom určitě našli na celý pořad. A ochutnávali bychom z různých soudků. Tak například v Británii prý existuje dokonce slovník parlamentních výrazů, diplomatický, který má na 120 synonym pro slovo lhář. Nabízí místo toho například manipulátor s pravdou. U nás by to mohlo diplomaticky vypadat třeba takhle. Vy byste nemohli přijít Husovi na oči, ale už aby to bylo. My tu dnes ale preferujeme slovíčka vlídná. Taková, jaká napsal v nejstarším milostném dopise, který našli archeologové v Iráku, jeden chlapec. Je ten dopis starší více než 4200 let. A psal ho mládenec z Gimisa své dívce Dasubaj. Prosil jí o schůzku, ale on ho vlastně nepsal, ale tesal do kamene. Takže pošťák by se pronesl, protože dopis vážil 16 kilo. Inu, tisíce podob má láska. Láska je jedno z nejkrásnějších slov, jaké lidská řeč zná. A co je to láska? Není těžší a krásnější otázky. Srdce má své důvody, o nichž hlava nemá ponětí. Na zahrádce světa kvete mnoho druhů té bylinky léčivé zvané láska. Toho dárku, kterého máme tím víc, čím víc ho dáváme. A myslím, že pod smeknutým kloboukem Karla Hynka Máchy je dostatek místa pro všechny, kterým by jinak do srdíček pršela samota. A tak věřím, že i letos vznikne na 1. máje zmatek ve školních atlasech, protože, jak známo, láska hory přenáší. A pokud byste stáli o nějakou definici, tak nabízím tu mou oblíbenou od Jiřího Suchého. Láska je nejkrásnější akord v symfonii našich životů. A politujme ty, kteří nemají hudební sluch.
1: Věřím, že pokud i vám bylo milých těch pár taktů lásky k naší rodné řeči, těch pár tónů obyčejných slovíček, nebyl to promarněný čas. Chtěli jsme jenom připomenout, že vedle velkých, patetických slov existují i docela všedně nevšední, obyčejná slova, s kterými je nám na světě okrapánek líp. A takovými slovíčky vám děkujeme za vaši dnešní milou pozornost a pokud přijmete naše pozvání, tak naslyšenou se už teď těší vaši Luděk Munzar
0: a František Novotný.

Tři křížky v bílé mouce, ošatka dávných časů, pecen se rozvoní, pod nožem chřupne střída. Tam v posekané louce zvoní smích dívčích hlasů. Do stínu jabloní červánky večer přidá. Místo rtů šeptá tráva. Slova i těla splynou, prolnou se potají, hladce, jak v řece vlna. Končí písnička hravá, nevadí, začnem jinou. Srdce si šeptají, slovíčka lásky plná.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

tu noc jsme měli službu do 12. Bylo starým poříčním zvykem, že kormidelníci si při střídání vždycky trošku popovídali. Zatímco si kormidelník nastupující službu navlékal rukavice a zapaloval doutník, jeho partner, jemuž služba končila, prohodil například takovou poznámku. Myslím, že horní práh u Hales Pointu se stupuje trochu níž. Měl jsem 2¼ na hlubší olovnici a na druhé rovné 2. Mark Twain. Ano, myslel jsem si už při poslední cestě, že jde trochu dolů. Potkal jsi nějaké lodi? Jo, potkal jsem jednu před horním koncem 21, ale byla daleko, zrovna zdolávala práh. Nemohl jsem ji tak docela rozpoznat. Myslím, že to byl sluný jich, neměl před komíny žádné reflektory. A tak dále, a tak dále. A když se nastupující pilot chopil kola, jeho partner se zmínil, že jsme v té a té zátočině a že máme před sebou plantáž nebo sklad pana toho a toho. To byla zdvořilost. Já jsem se domníval, že to je nutnost. Pan W. však přišel té podivné noci do služby o celých 12 minut pozdě. To bylo strašné porušení etikety. Opravdu, mezi kormidelníky je to neodpustitelný hřích. Pan Bixby ho tedy vůbec nepozdravil. Jednoduše mu odevzdal kolo a beze slova vyšel z kormidelnické budky. Byl jsem ohromen. Byla to zlá černá noc. Byli jsme ve zvlášť široké a nepřehledné části řeky, kde nebylo vidět žádný tvar ani žádnou hmotu a zdálo se neuvěřitelné, že pan Bixby by nechal toho ubožáka, aby vedl loď do záhuby, zatímco se bude pokoušet zjistit, kde vlastně jsme. Rozhodl jsem se však, že zůstanu při něm. Ať vidí, že není tak docela bez přátel. A tak jsem tu postával a čekal, že se mne zeptá, kde jsme. Ale pan V. klidně proplouval pevným obzorem složeným z černých mraků, který zde nahrazoval ovzduší a ani jednou neotevřel ústa. Je to hrdý ďábel, pomyslel jsem si. Kus čerta, který by nás raději všechny vehnal do skázy, než aby mi měl být něčím zavázán, protože já ještě nepatřím k soli země a nemám právo usazovat kapitány a vládnout nad životem a smrtí

0: pokoušeli bolet zároveň. Pan Bixby se mne zeptal, proč jsem zůstal nahoře. Přiznal jsem se, že jsem chtěl panu V. prokázat laskavost a povědět mu, kde je. Trvalo to 5 minut, než celá protismyslnost této věci pronikla do soustavy páně Bixbyho a pak, myslím, ho naplnila až skoro po bradu, protože mi udělal poklonu, a přece ne tak velkou poklonu. Řekl, když tě tak člověk vezme kolem a kolem, zdá se, že jsi zvláštní druh osla, jaký jsem předtím ještě neviděl. Proč myslíš, že to potřeboval vědět? Řekl jsem, že jsem myslel, že by mu to mohlo posloužit.
1: Posloužit? Usta hromu, neřekl jsem ti, že člověk musí znát řeku v noci stejně jako svou vlastní předsíň?
0: No ano, v předsíni se mohu potmě vyznat, protože vím, že je to předsíň, ale dejme tomu, že byste mě postavil potmě doprostřed předsíně a neřekl mi, která předsíň to je. Jaký mám poznat?
1: No, na řece to musíš poznat.

0: Bylo jasné, že se musím naučit znát tvar řeky ve všech myslitelných podobách. Vzhůru nohama pospátku, zevnitř navenek, na přeskáčku a také se naučit, co dělat za mlhavých nocí, kdy řeka nemá vůbec žádný tvar. A tak samolibost se znovu pozvedla. Pan Bixby však byl na stráži a byl vždy připraven strhnout ji zase zpátky. Překvapil mě třeba takovým způsobem.
1: Kolik vody jsme měli na středním přejezdu u díry ve zdi při předposlední cestě?
0: Považoval jsem to za přehnané, řekl jsem.
1: Na každé cestě po proudu i proti proudu vyspěvují měřiči na tom zamotaném místě 3/4 hodiny v jednom kuse. Jak myslíte, že si mohu pamatovat takovou motanici? Milý chlapče, musíš si to pamatovat. Musíš si pamatovat přesné místo a přesnou hloubku, kde je voda nejmělčí, a to na každé z 500 mělčin mezi Saint Louis a New Orleansem. A nesmíš si plést hlášení hloubky při jedné cestě s hlášením hloubky při druhé cestě, protože nebývá po druhé stejné. Musíš si je pamatovat každé zvlášť.
0: Když jsem se zase vzpamatoval, řekl jsem, až dojdu tak daleko, že to dokážu, budu umět vzkřísit mrtvého a pak nebudu muset řídit parník, abych se uživil. Hodlám zanechat tohoto zaměstnání. Potřebuju koš na odpadky a koště. Hodím se jenom za metaře. Nemám mozek k tomu, abych se stal kormidelníkem, a i kdybych ho měl, neměl bych dost síly, abych ho unesl, leda bych chodil o berlích.
1: Tak už dost. Když řeknu, že někoho naučím znát řeku, tak to taky udělám. A na to se můžeš spolehnout. Že ho to buď to vyučím, anebo ho zabiju.
0: Člověk si nedovede snadno představit, co to je za strašlivou věc. Znát do každé sebehloupější podrobnosti 1200 mil řeky a znát je s naprostou přesností. Vezměte si nejdelší ulici v New Yorku. Procházejte jí sem a tam, učte se trpělivě nazpaměť jejím rysům, až budete znát každý dům a každé okno a každou lucernu a každý menší i větší vývěsní štít z paměti a znát je tak přesně, že budete moci říci okamžitě jméno na štítě, na jehož výši jste, když vás někdo postaví nazdar zbůh do této ulice uprostřed noci černé jako inkoust. Pak budete mít přibližně ponětí o rozsahu a přesnosti vědomostí kormidelníka, který nosí v hlavě řeku Mississippi. A pak, když budete pokračovat tak dlouho, až budete znát každou pouliční křižovatku,

ráz, rozměry a umístění patníků na křižovatkách a různou hloubku bláta na každém z těch nespočetných míst, budete mít jakousi představu o tom, co musí vědět kormidelník, aby uchránil parník na Mississippi před pohromou. Dále, jestliže vezmete polovinu věcí v té dlouhé ulici a jednou měsíčně změníte jejich místa a přece ještě budete znát přesně jejich novou polohu za temné noci a budete držet krok s těmito opakujícími se změnami, aniž se kdy dopustíte omylu, pochopíte, co vyžaduje od kormidelníkovi nevyrovnatelné paměti rozmarná Mississippi. A jak klidně a bez námahy pracuje kormidelníkova paměť. Jak klidný a nenásilný je její způsob. Jak podvědomě střádá své mohutné zásoby hodinu co hodinu, den co den a nikdy z nich neztratí ani nezaloží na nesprávné místo jediný cenný kus. Vezměme si příklad. Měřič křičí 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Až se jeho křik stane tak jednotvárným jako tikot hodinek. Celou tu dobu pokračuje hovor a kormidelník k němu přispívá svým podílem a už ani vědomě neposlouchá měřiče. A nechť měřič doprostřed tohoto nekonečného řetězu 2,5 vloží jednou jedinkrát 2¼, bez jakéhokoliv důrazu. A pak ať volá dále 2,5 stejně jako předtím. O 2 nebo 3 týdny později dovede kormidelník přesně popsat postavení lodi na řece v okamžiku, kdy byla pronesena slova 2¼. A uvede vám takové množství znamení vpředu, vzadu a po stranách, podle kterých se můžete řídit, že byste sami dovedli vzít loď a postavit ji přesně na to též místo. Výkřik 2¼ ve skutečnosti neodvedl jeho mysl od rozhovoru, ale jeho vycvičené schopnosti okamžitě fotograficky zachytili postavení lodi, zaznamenali změnu hloubky a uložili do paměti důležité podrobnosti pro příští potřebu, aniž přitom potřebovali jeho pomoci.

V době, kdy platy na řece Missouri vyskočily tak vysoko, odebral se tam můj šéf, pan Bixby, a naučil se znát přes 1000 mil této řeky s takovou lehkostí a rychlostí, že to uvádělo v úžas. Když uviděl všechny úseky jednou ve dne a jednou v noci, bylo tím jeho učení skončeno natolik, že si vyzvedl denní oprávnění. Po několika cestách si vyzvedl plné oprávnění a řídil loď ve dne i v noci a byl zařazen do třídy A1. Pan Bixby mě přidělil na nějaký čas jako pomocníka k jistému kormidelníkovi. Kousky jeho paměti pro mne byly trvalým zázrakem. Přece však myslím, že jeho paměť byla vrozená, nikoli vybudovaná. Tak například někdo pronesl nějaké jméno. Pan Brown ho okamžitě přerušil. To znám, takový chlapík s bledou tváří, s rudou hlavou, s malou jizvou na krku, jako by tam měl střepinu pod kůží. Byl na jihu jen ale 6 měsíců. To bylo před 13 lety. Jel jsem s ním jednu cestu. Tehdy bylo na horní řece 5 stop. Parník Henry Blake najel na dno úpaty věžního ostrova, kde bylo 4,5, a George Eliot si utrhl kormidlo, když najel na vrak Sunflower.

0: Kormidelník musí mít paměť, ale jsou ještě dvě vyšší vlastnosti, které musí mít. Musí mít dobrý a rychlý úsudek a schopnost rozhodování. A musí mít chladnou, klidnou odvahu, kterou nedovede otřást žádné nebezpečí. Dejte člověku sebemenší špetku kuráže do začátku a když se z něho stane kormidelník, nezalekne se žádného nebezpečí, němž se může parník octnout. Totéž se však nedá říci o úsudku. Úsudek je věc rozumu a člověk musí mít od začátku nutnou zásobu tohoto zboží, jinak nebude mít nikdy úspěch jako kormidelník. Růst odvahy pokračuje v kormidelnické budce neustále po celou dobu, nikdy však nedosáhne vysokého a uspokojujícího stavu dříve, než si mladý kormidelník odbude vlastní službu sám a pod kymácející se tíží celé odpovědnosti spojené s jeho postavením. Když se učedník pořádně seznámil s řekou, začne tak nebojácně prohánět svůj parník ve dne i v noci, že si náhle začne představovat, že je to jeho odvaha, která ho povzbuzuje. Ale když kormidelník poprvé odejde a nechá ho, aby si se vším poradil sám, pozná, že to byla odvaha toho druhého. Zjistí, že toto zboží bylo z jeho nákladu úplně vypuštěno. V mžiku se celá řeka naježí hrozícími nebezpečenstvími, není na ně připraven, neví, jak se s nimi vypořádat, všechny vědomosti ho opouštějí, za 15 minut je bledý jako prostěradlo a vystrašen bezmála k smrti. Proto kormidelníci moudře vychovávají tato štěňata různými strategickými kousky, aby dovedla chladněji hledět v tvář nebezpečí. Jejich oblíbený způsob je sehrát kandidátovi malý přátelský podvůdek. Pan Bixby mi jednou posloužil tímto způsobem a ještě po letech jsem se červenával, dokonce i ve spaní, když jsem si na to vzpomněl. Stal se ze mne dobrý kormidelník, opravdu tak dobrý, že jsem vykonával všechnu práci za naší služby v noci i ve dne. Pan Bixby mi dal jen zřídka nějaký pokyn. Všechno, co dělal, bylo, že se chápal kola za zvlášť zlých nocí nebo na zvlášť zlých přejezdech. Přistával s lodí, když bylo třeba přistat, hrál si na nudícího se pána po 9/10 služby a schraboval mzdu. Břehy dolního toku byly takřka plné a kdyby někdo zapochyboval o tom, zda dokážu zdolat kterýkoliv přejezd mezi Kairem a New Orleansem bez pomoci rady, byl bych se cítil nenapravitelně dotčen. Pomyšlení na to, že bych se bál kteréhokoliv přejezdu za denního světla, se naprosto příčila mým úvahám. A tak jsem se jednoho nádherného letního dne plavil dolů zátočinou nad ostrovem 66, zářil jsem uspokojením nad sebou samým a zvedal jsem nos do takové výšky, v jaké jej nosí žirafy. Když pan Bixby řekl, jdu na chvíli dolů, doufám, že znáš příští přejezd. To byla skoro urážka. Byl to nejprostší a nejjednodušší přejezd na celé řece. Člověk nemohl nic pokazit, a tím projížděl dobře nebo ne. A co se hloubky týče, nikdy tam nebylo žádné dno. To všechno jsem věděl naprosto přesně. Jestli vím, jak mám projet, můžu tam tudy projet se zavřenýma očima. Kolik pak je tam vody? No, to je divná otázka. Tam bych nedosáhl na dno ani kostelní věží. A to si opravdu myslíš? Sám tón této otázky otřásl mou důvěrou. A to právě pan Bixby očekával. Odešel, aniž ještě co řekl. Začal jsem si představovat všechny možné věci. Pan Bixby poslal kohosi dolů napříč jakýmsi tajným vzkazem pro měřiče, ovšem tak, abych o tom nevěděl. Jiný posel byl vyslán, aby cosi pošeptal lodním důstojníkům, a pak se pan Bixby schoval za velkým komínem, odkud mohl pozorovat následky. Pojednou vystoupil na horní palubu kapitán. Za ním se objevil vrchní plavčík, potom jeden z písařů. Každý okamžik nebo dva přibyl k mému diváctvu jeden zevloun, a než jsem dojel k hlavě ostrova, bylo dole před mým nosem shromážděno 15 nebo 20 lidí. Začal jsem být zvědav, co se stalo. Když jsem začal obracet napříč proudu, kapitán se podíval vzhůru a řekl s předstíraným znepokojením v hlase: kde je pan Bixby? Odešel dolů, pane. To však nám nestačilo. Má obrazotvornost si začala konstruovat nebezpečí ze ničeho. A tato nebezpečí se začala znásobovat rychleji, než jsem je dovedl sledovat. Náhle jsem měl dojem, že před sebou vidím mělčinu. Vlna zbabělé agonie, která mnou v tu chvíli projela, ochromila takřka každý můj kloub. Všechna důvěra k tomuto přejezdu zmizela. Uchopil jsem šňůru zvonce, zahanben jsem ji pustil, znovu jsem ji uchopil, znovu jsem ji pustil. Opět jsem ji sevřel v třesoucí se ruce a zatáhl jsem za ní tak slabě, že sám jsem sotva slyšel úder zvonu. Kapitán a plavčík okamžitě křikli: olovnice vpravo a hezky rychle. To byla další rána. Začal jsem šplhat po kule kormidla jak veverka. Sotva jsem otočil loď na jednu stranu, když jsem na ní spozoroval nová nebezpečí, a rychle jsem obracel na druhou, ale jen proto, abych uviděl, jak se nebezpečí hromadí zase tam, a abych jako šílený obracel zase zpátky. A v tom se ozval měřičův pohřební hlas. Hloubka 4. Hloubka 4 na bezedném přejezdu. Hrůzou se mi z toho zatajil dech.
1: Rovné 3. 2¾, 2½.
0: To bylo strašné. Hmátl jsem po provazech ke zvoncům a zastavil jsem stroje.
1: 2¼, 2¼, 2½. Mark Twain.
0: Byl jsem bezradný. Za nic na světě jsem nevěděl, co si mám počít. Třásl jsem se od hlavy až k patě a na oči bych si byl mohl pověsit klobouk, jak jsem je měl vytřeštěné.
1: 1¾, 9½.
0: Jedeme na hloubku 9 stop. Mé ruce se tetelily jako bez nervů. Nedovedli dát ani srozumitelné znamení zvoncem. Přiskočil jsem k mluvící trubce a křikl jsem na strojníka. Bene, Bene, máš-li mě rád? Dej tam zpáteční. Rychle, Bene, zpáteční. Vyraz z ní třeba duši. Zaslechl jsem, jak se tiše zavřely dveře. Ohlédl jsem se a za mnou stál pan Bixby s dobráckým sladkým úsměvem. V tom posluchačstvo na horní palubě vyrazilo bouři ponižujícího smíchu. Teď jsem všechno prohlédl a cítil jsem se bídněji než nejbídnější z lidí v celých lidských dějinách. Vytáhl jsem olovnici, obrátil jsem loď zase do směru, popošel jsem kupředu nad stroje a řekl jsem: To byl pěkný kousek, co jste zahráli chudému sirotkovi, že? Myslím, že se nikdy dost nenaposlouchám toho, jaký jsem to byl osel, že jsem spouštěl olovnici u hlavy ostrova 66. Ale ne, možná, že ne. Opravdu myslím, že ne. Chci, aby se z tohoto zážitku něčemu naučil. Co pak si nevěděl, že tento přejezd je bez dna? No ano, pane, věděl. No tak dobrá. Neměl si dovolit mně ani nikomu jinému, aby otřásl tvou důvěrou. Leč si to zapamatovat. A ještě něco. Když se dostaneš do nebezpečných míst, nedělej ze sebe zbabělce. Tím tomu nijak nepomůžeš. Byla to velmi dobrá lekce, ale stála mě dost. A nejhorší na ní bylo, že ještě hezkých pár měsíců jsem musel často zaslechnout větu, která se mi zvlášť znechutila. Byla to ta věta: Bene, máš-li mě rád, dej tam zpáteční.

0: Ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to nevím.

Ocí deštivou, po špičkách se ke mně vrací s Josefínou.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: No a k této krásné znělce pravidelně v tento čas, v tento den připojujeme ještě dvě jména. Věra Hotařová.
1: A Sanda Hložek.
0: To proto, abychom připomněli, že začíná pravidelný pořad Písničky pro duši. A já dnes, Sando, když dovolíš, tak speciálně zdravím ještě ty, kteří se drží za patu. Jestli pak víš, proč to říkám.
1: Kdo se drží za patu? Dneska se někdo drží za patu?
0: No to rozhodně.
1: V tuto dobu? Jo, tak to mě docela zajímá.
0: Chceš to rozšifrovat?
1: Samozřejmě, kdo by to nechtěl slyšet.
0: No to jsou Jakubové.
1: A Jakub se drží za patu? Jakubové se drží za patu?
0: Tak se vykládá význam jména Jakub a Jakubové dnes mají svátek. A protože ty jsi tak už nějak zvykl na to, že na začátku ano. Písniček pro duši blahopřejeme a zdravíme ty, kteří slaví jmeniny, tak já jsem si dnes řekla, že tě překvapím a že na to půjdu trošku jinak, že nejdříve řeknu takový oslý můstek a pak prozradím, komu přejeme. Tak Jakubům.
1: Ano, milí Jakubové, dobrý, jestli se držíte za patu, nevím sice proč, ale Věruška vám to prozradí.
0: To jsem si pomohla samozřejmě výkladem jména Jakub. Dočtete se, že má svátek 25. července a že je v posledních několika letech nejčastějším českým mužským jménem. V roce 2009 bylo toto jméno mezi oblíbenými na 19. místě a nosilo toto jméno 86 019 mužů. Teď jich možná bude zase o něco více. No a teď k tomu, proč se drží za patu. Jméno Jakub pochází z hebrejského výrazu pro patu. Podle Bible se totiž patriarcha hebrejského národa Jákob narodil jako druhé z dvojčat a držel se při porodu svého staršího bratra Ezaua za patu. A tak od té doby se vykládá.

0: takhle cumlá česnek a říká, Stando, česnek to je na vše, na všelék.
1: A přibírá do toho auta i někoho, nebo to je v okamžiku, kdy tam jezdí rozhodně jenom sám?
0: No tak pravdou je, že vnucuje všem okolo česnek a donutí je taky, takže vlastně všichni smrdí stejně, takže nikomu to nevadí. A já mám ještě jedno, abych tě trošku trumfnul. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu, což je zajímavý.
1: No a já tedy ten pranostikový úvod uzavřu poslední pranostikou a ta říká, svatý Jakub dává kukuřici klasy a na, to bude zítra, zase vlasy.
0: Hezky.
1: Tak tečka.
0: A pojďme na ty písničky. Já mám tady pro vás, milí posluchači, takovou jednu optimistickou, protože každý den, když začíná krásně, tak ten den celý je úžasný.

0: Co na to říkáš, to je píseň krásná, co?
1: A to... Je krásná. Tobě začal den dnes taky krásně.
0: No tak já se snažím každý den začít, aby začal nějak jako pozitivně. No a když slyším takovou písničku a vlastně v podání Evy Olmerový, je to paráda. Věruš, takový hlas si myslím, že má málo kdo. Tam slyšíš ten život v tom hlase, který Eva prožila a měla ho opravdu, jak všichni dobře víme, velice zajímavý.
1: A také se často zdůrazňovalo právě to, že neměla školený hlas, že opravdu tento dar dostala, jak se říká, od Pána Boha.
0: No ono se totiž taky říká to, že když zpěvák chodí pravidelně si školit hlas, tak že to taky není dobře. Že by se mělo nechat té přírodě, která nám ty hlasivky jako dala takový, jaký máme, aby se moc nedeformovali tím školením, protože když si dneska podíváš, nebo vlastně už zpětně, x let, jak je u nás muzikálový boom, nebo byl, tak vlastně nevěděl, kdo co zpívá, protože všichni, nebo hodně zpěvaček i zpěváků zpívali stejně, nebo zpívají dodnes stejně. Já taky kolikrát mám problém poznat, kdo to je, protože to frázování mají všichni naučený, chodí se učit zpívat pro ty muzikály. Ale ta Eva, ten hlas je úžasný a já jsem si někde přečetl, že její hlas se vlnil jako u největších bohyň jazzového zpěvu. No ona fušovala, dá se říct, v uvozovkách i do country a mnozí hudební kritici jí to právě vyčítali, což si myslím proč. A ona to řekla sama od sebe velice dobře. Nejsem žádná jazzová zpěvačka, jsem zpěvačka.
1: To řekla hezky a jak o ní mluvíš v minulém čase, tak jenom připomenu, že letos už je to 22 let, co opustila tento svět a věřím, že je někde na hudebním obláčku mezi dalšími jazzovými a popovými zpěváky.
0: No jo.
1: Tak já si myslím, že ji necháme odpočívat na tom

0: obláčku. No a tuto písničku ale také naspívala jiná zpěvačka. O té si chtěl také mluvit.
1: Jmenuje se Jitka Vrbová. Ona vlastně už taky zpívá přes 60 let, mám pocit. A právě, že se pohybovala v takových těch kruzích s muzikantama, její kapelník a vlastně autor hudby Standa Chmelík, to je známá osoba v muzikantském světě, napsal spousty šlágrů a byl kapelníkem skupiny Flop, což byla kapela Karla Zicha. Ty největší šlágry, co Karel Zich měl, tak napsal právě Standa. Třeba teď napadá, že napsal písničku Léto, jak má být, kterou taky známe v různých podobách. No ale ta Jitka Vrbová, si myslím, že je docela nedoceněná zpěvačka u nás, protože má skvělý hlas, skvělý repertoár, taky sklouzává do toho jazzu. Já jsem se s Jitkou měl možnost a se Standou Chmelíkem taky potkat ve studiu Karla Wagnera, kde léta už běhali děti Karlovi a tak jsem si říkal, jak je to střídání těch generací, kteří tam jezdili autíčkem a rušili při natáčení, jak já tuškou třeba tady, že?
0: To je ta pověstná tuška zvaná krajon, bez které se Standa ve vysílání nikdy neobejde.
1: Tak už jsem jim položil, ať máš klid.
0: Děkuji.
1: A já se vrátím k těm dětem ve studiu. Prostě to, jak to bývá v těch rodinách všude. A vlastně vyrostli další zpěváci, třeba u Jandu, že? Petra Jandy, že? Tak tam vlastně Marta Jandová, ta taky brala to voňavý z těch studií a z té muziky okolo. Stejně jak u Černochů nebo u Kendlu.
0: A co třeba u Hlošku?
1: No, u Hlošku, tak samozřejmě mé děti to jako mají v sobě, ale já jsem, když tohle nasávali, tak neměl jsem na ně moc času, ale měli takové nějaké hudební povinnosti, které plnili. Zaspívají si, zahrají si, když mají náladu, ale jsem rád, že se tím nemusí živit.
0: U vás teda jablíčko spadlo trošku dál od stromu a ty si tomu rád, jak jsi to tak přiznal, ale u těch Wagnerů tam přece jenom alespoň jedno z těch dětí se na tu muzikantskou dráhu dalo.
1: Tam všechny děti jsou velice talentovaní, všechny děti zpívají, Karel je k tomu vede. No ale já bych posluchačům rád nabídnul písničku, která se Pepikovi Wagnerovi opravdu povedla a ta písnička má velký úspěch. Tak tady je Rozpustilá holka v podání Pepika Wagnera.

0: taková rozpustilá holka v létě, co? Jak se na tom byla ty, Věruš?
1: No teď mi tak spíš napadla otázka, jestli pak Pepík Wagner už má nějakou rozpustilou holku.
0: Tak má samozřejmě a já jsem si jenom vrátil té písnice, tu napsal Pavel Krejča a text Eda Krejčmar. No a jestli jste tam zaslechli v refrénu Dudy, tak já když jsem to slyšel po první tu písničku a uslyšel jsem Dudy, tak jsem si říkal, aha, odtud vítrva, ne? Protože já když jsem naspíval u Karla ve studiu písničku V pohodě, v novým aranžmá, tak jsem chtěl, aby tam zazněly Dudy. A Karel říká, proč Dudy? Já říkám, proto, protože se všichni budou ptát, proč Dudy. Pozval jsem Dudáky ze Strakonic, no a Karel byl překvapený. No a vždycky, když to zpívám někde a Karel tam je, tak vždycky, když zazní Dudy, tak zpozorní. No a tak, když jsem uslyšel Dudy v písnice rozpustila holka Pepíka Wagnera, říká, aha, tak jsem Karla inspiroval. Protože ty Dudy mu nedali spát.
1: No a proč tedy ty Dudy teda?
0: Aby se z ně mohla zeptat.
1: To jsi čekal ale pěkně dlouho, protože ta písnička, kterou ty zpíváš, se, už má taky nějaký pátek.
0: Ty Dudy mě se prostě jako vždycky líbily. I Beatles měli Dudy v písničkách. A ty Dudy, když začnou hrát, tak každý zpozorní. No a já jsem chtěl říct tomu Pepíkovi, když už mám možnost o něm mluvit, on je nesmírně šikovnej kluk, nevypadá, ale má dvě vysoké školy. Já jsem občas s ním v jedné šatně, protože je taky v kdejakém muzikále.
1: No a je on také pohybově nadaný, když je v kdejakém muzikálu, protože tam to není jenom o zpívání, ale také o tom hereckém talentu a o pohybu.
0: Tak samozřejmě, bez talentu, jak pohybovým, tak pěveckým, by se nikdo do muzikálu nedostal.
1: No a když si tedy vzpomněl děti Karla Wagnera, tak oni se mu opravdu povedli. A mě tak napadlo, že dnes má svátek Jakub a ten se trošku tatínkovi asi vymkl z těch otěží, šel za svým snem, za svojí vášní a dnes, myslím, není na světě téměř nikdo, kdo by neznal rybáře Jakuba Wagnera.
0: Ale já musím říct, že Karel měl dobrýho souseda, který byl blázen jako do rybaření. No a Jakub, že Karel taky nebyl většině doma logicky a neměl na děti čas, tak ten Kuba si našel v tom sousedovi takového kamaráda. No ale Kuba samozřejmě musel dělat, povinně musel dělat muziku. U Wagneru to prostě jinak nešlo. Takže musel hrát na piano, musel hrát na kontrabas a Karel v Jakubovi viděl svého nástupce. Měl nějaký špičkový nástroj a za to, že když bude absolvovat, dostane dárkem vzácný kontrabas, který byl schovaný v bance, čekal na něj. No ale tak Jakub kontrabas zahazoval a šel radši na ty ryby s tím sousedem a pak jednoho krásného dne řekl tatínkovi, že ho ta muzika jako nebere, že by to nechtěl dělat. Že miluje ryby a no Karel, když s tímhle přišel a řekl nám to, tak byl z toho strašně nešťastný. A říká, já nevím, co s tím mám dělat. On je tak zapálený, jako já jsem býval do muziky. Říkám, Karle, co nám zbývá? Musíme tomu nechat volný průběh, nějak to dopadne. No tak dopadlo to tak, že opravdu ten Kuba ve svém oboru prostě je absolutní světová špička.
1: A jestli pak už se Karel s tím smířil?
0: Co smířil? Když vzpomeneš Jakub Wagner, tak Karel se napíří, jako by nic. No Jakuba, no teď jsme zase nějak natočili další pořad. Tak to znáš to.
1: A no, to tak... je dobře, že se s tím vyrovnal. Pochopil, že dospělé děti už mají mít svůj život, ale své pozor, představy.
0: Ale pozor, díky Jakubovi začal chodit Karel Wagner na ryby.
1: Ale? No,
0: Dřív věděl akorát ryba, že je na talíři. Jo. A teď normálně chodí s Jakubem na ryby. Tak oni samozřejmě jdou, něco uloví a vypustí to, jo, ale tak Karel prostě jako, teď jsem s ním mluvil, před pár dny je na Krétě, říká, přijeď za mnou, je tady nádherně, budeme grilovat tady, budeme si ty ryby dělat po jejich způsobu, tak samozřejmě, že mi to už na dálku i přes ten telefon zavonilo, no tak myslím na Karla, jak si užívá prázdnin, co se dá dělat, no tak každý má dovolenou jindy. No a jak to máš ty? Už jsi grilovala letos?
1: Já myslela, že se mě zeptáš, jestli už jsem měla dovolenou, tak na tu se teprve chystám, ale grilovat už jsem grilovala. Je nás vždycky na to víc. Celá taková rodinná parta jsme. No. A každý si dělá nějaký svůj receptík a mám to moc ráda.
0: No a když jsme u toho grilování, tak mi napadla písnička, jo, na grilu. To zpívala samozřejmě Heidi. Tak jsem volal Heidi, říkal, Stando, ale ta písnička není o grilování.
1: Ty jsi ji neposlechl předtím?
0: Já ji znám samozřejmě, ale nějak jsem se nezaposlouchal do toho textu. Ta písnička se jmenuje Kuře na grilu, tak jsem řekl, tak to je jasný, tak grilu a kuřata, že jo. No a tak jsem si tu písničku poslechl a to kuře je vlastně Heidi a grilování jakože se točí jak někde ve společnosti. A takhle schválně o té písni mluvím, protože vám ji nepustíme. Pustíme vám jinou, která se mi líbí, protože je prázdninová, je v country rytmu, který prázdninově určitě sem taky patří do těch našich písniček.

0: Tuhle písničku napsal Jindra Parma. Tenhle rytmus samozřejmě nabárá k tomu, že člověk nemůže sedět, musí se hýbat. Já z Heidi vystupuju často, tak vím, že prostě ona obsáhne celý pódium, běhá, skáče, tancuje, proto má takovou figuru.
1: Ano, ona je energická už od mládí, když si ji vzpomeneme, když začala zpívat. To, co ona na tom jevišti dělala, to uměl málo kdo a vůbec se nezadýchala. Teď jsem se dívala, jak jsou o ní ty různé pořady, jak neustále vypadá dobře, takže si tu kondičku udržuje, nevím tedy, jestli i v přírodě, ale zrovna v tom dokumentu byla zastižena při jízdě na cyklotrenažeru.
0: To jsem chtěl říct, že vím, že má doma takovýhle kolo jako stojící. Ale pozor, my sportovci, my jezdíme přírodou. Já jsem si tady udělal radost, jsem si koupil kolo, abych mohl jezdit na čerstvých vzduchoprázdninách. Takže vyhledávám cyklostezky. Vím, že jsou všude, kde je rovina. To je přesně ono, co já potřebuju. Vím, že kolem Brna je spousta nádherných cyklostezek, ale teď jsem byl na Jižní Moravě, až tam dole u těch nových mlýnů, tam u Mikulova, tam je nádherně, ale tam je to nebezpečné, že vlastně jsou stezky od sklepa ke sklepu, že?
1: To máš sice pravdu, ale kdyby se ti náhodou stýskalo po těch kopečcích, tak ti doporučím skvělé trasy na Vysočině. Mm-hmm. Nejenom na Vysočině. Tam se jezdí buď do kopce, nebo z kopce. Ale je to pohyb na čerstvém vzduchu a jízdu na kole doporučují velmi důsledně také lékaři, no? Protože se odlehčí tím klouby, nemáš celou zátěž na tom těle, takže je to vhodné i pro starší a pro trošku urostlejší jedince.
0: Přesně, já jak jsem se zabýval tím, jak si udržet kondici a formu, tak doporučovali samozřejmě chůzi a lépe než chůze je jízda na kole. Tak jsem si pro zajímavost pořídil i tachometr, kde mi to prostě všechno píše, takové ty věci. Změří ti úplně skoro všechno.
1: Aby se zbytečně nepřetěžoval.
0: Ale kolo je úžasná věc. No a jsem říkal, páni, nějakou písničku bych si rád zaspíval o kole, ale já si myslím, že taková geniální písnička už na světě je.

0: Tak nejenom zpěvák Jan Jón se má, že má šlapací kolo, ale také Standa Hložek se má, který tuto písničku pro dnešní pořad vybral, také má kolo, ale já mám také kolo. Je nás víc, co se máme.
1: Ale přátelé, je to taková zajímavost, že vlastně tuhle písničku otextoval Karel Šíp v roce 1971, když založili s Jadou Uhlířem a právě s Honzou Jonem kapelu. No a dokonce to potom naspíval Jirka Schillinger, když tato seskupení se po dvou letech rozpadlo a přišel do kapely Jirka Schillinger, naspíval to, ale už to nemělo takový ohlas jako tahle původní originální verze od toho Honzy Jona.
0: A ta kapela se tuším jmenovala Faraon?
1: Ano. Faraon se jmenovali kluci. No ale tady už je vidět, že ten Karel Šíp, jo, všichni samozřejmě dobře známe, jak je geniální, úžasný, ale textař, jak je skvělý. Já mám samozřejmě zážitek s tím. Několik zážitek. Jednak napsal fotbalovou hymnu pro FK Jablonec, kterou zpívám s Michalem Davidem, ale už se asi nehraje, nevím.
0: Zanotuj kousíček.
1: Ale já to někde vypátrám. Dobrá hymna. Já mám rád texty, kde ty slova trošku jako přináší takový pousmání. Jak třeba v té písnice, kterou jsme teď poslouchali, kde dokonce i ten Honza Jon, je vidět, že jede do kopce. Poznala jsi to v té nahrávce?
0: No to jsem poznala. A jak teda a pak jel z kopce, protože to bylo fakt svižné. A tak mě napadlo, když jsi říkal, jakou máš radost z toho, že jsi skoupil teď nové, to šlapací kolo. Tak jenom tak přemýšlím, kdy na něm budeš jezdit, když ty věčně se přepravuješ autem. Byl bys si schopen to auto nechat v garáži, dát si baťůžek, kdyby jsi jel na nějakou kratší koncertní šňůru, dát si do něho potřebné věci nebo si je někde poslat poštou a odšlapat si to na kole, nebo radši teda to auto je pro tebe taková větší jistota?
1: Miruš, už jsem toho napovídal hodně, ale tohle jsem ti snad asi ještě neřekl, ani vám, milí posluchači. Já totiž, když přijdu k nám domů do Hulína, tak já tam mám kolo. Mé kolo, který jsem si stavil jako dítě s kamarádem, závodní, galusky, takový ty berany vohlí. To tehdy, když jsem zpíval, vyspíval jsem si 50 korun, tak jsem si to dal na stranu, pak jsem si šel koupit brzdy třeba. To bylo 8. 9. třída. Pak jsem místo klobásy jsem zase chtěl 50 korun, tak jsem si pak našetřil třeba na řiditka. A proto mám k tomu kolu takový vztah. Je to moje úžasné kolo, který už jeden velkopodnikatel chtěl ode mě koupit. Samozřejmě to kolo není na prodej, ale já se na něm bojím trošku jezdit na delší trasy, no tak proto jsem si říkal, už bych si zasloužil si koupit nějaký novější, takže já to takhle v Hulíně dělám, zajedu domů do garáže, aby o mě lidi nevěděli, vemu si baťůžek a jedu na kole, já to miluju.
0: No a když jezdíš autem teď v tomto počasí, protože se hodně mluví o klimatizaci, že dnes už auto bez klimatizace jakoby ani nebylo autem, ale přece jenom je to takové hodně nebezpečné a obzvlášť u lidí, kteří se živí hlasem.
1: To je pravda. Klimatizace, to je zpěváková smrt. V autě jsme pořád na dlouhých trasách a víme, že ta klimatizace vysušuje hlasivky. Takže člověk musí pít a nesmí se ta klimatizace dávat na plný obrátky. Jednak, že vysušuje a jednak člověk je nachlazený. Já třeba se přiznám, že klimatizaci, když používám, tak jenom v nejnutnější možné míře, protože kolikrát lepší si otevřít zadní okýnka a ono ti ten luft udělá, ale musíš pít a teď záleží zase, co piješ. Nejlepší je fakt pít vodu anebo třeba studený čaj. Každý si najdeme svoji metodu, ale přátelé, musíte v letním období doplňovat tekutiny a bacha na klimatizaci.

0: Tak teď jsme se, Stando, od tebe dozvěděli, že kromě čiré pitné vody je také rmutná voda a ta by se pít neměla.
1: No, jsou různé vody. Já když jsem se informoval, nebo ptal jsem se, co to je rmutná, já jsem to taky nevěděl, co to je rmutná voda, tak mi bylo řečeno, že to je voda, která je taková kalná, nedobrá voda. Ale vidíš, i o takové vodě je hezká písnička.
0: Krásná lidová písnička.
1: A je to lidová písnička, když to uděláš třeba v jiným aranžmá, tak to vlastně působí, že to je normální písnička. Mm-hmm. A teď myslím na tu vodu, teď jsem byl v Luhačovicích a ty prameny, ty vody jsou teda fantastické.
0: No, oni jsou léčivé, ale chuťově teda nic moc. Já nevím, jestli ty popíš s oblibou vody z lázeňských pramenů.
1: Jo, ano, popijím
0: tak to
1: rád.
0: Si dobrý.
1: A samozřejmě to tělo ví o tom, že jdeme na jinou vodu.
0: A nebo taková jiná voda, nádherná, studená, čirá, protéká mnohými skalními útesy.
1: No, ta je nejlepší. Když člověk najde si někde ve skalách nějakou studánku, tak to je prostě nejlepší voda. No a když lozíš po těch skalách, myslíš, že ti horolezci, že si zaspívá nějakou písničku o vodě, určitě myslí na vodu?
0: To teda nevím. Já jsem viděla několik dokumentů, kde ukazovali výkony horolezců, ale že by si zpívali a ještě o vodě, to jsem nepostřehla nikdy.
1: Ale písnička je krásná.

0: No vidíš, a je po mně.
1: Tak to byla příjemná písnička osvěžující s takovým tragikomickým koncem.
2: A Ivanovy písničky jsou natolik geniální, že vlastně lidi jednak je mají samozřejmě rádi a lidi si je třeba i hrají a zpívají taky. Luděk Sobota třeba rád si zaspívá Ivanovy texty. No a teď jsem potkal nějaký lidi, kteří se mě ptali, a pan Mládek, když má vlastně kapelu, která ho nahrazuje, ten Illegal Band Ivana Mládka, nevadí mu to? A říkám, to já nevím, tak co zeptejte, ale mě by to asi, já nevím. Já třeba, teď jsem byl nedávno se zpěvačkou, která jako taky byla nejlepší kamarádkou s Darinou a ona taky občas jako dá k dobru, že napodobí její hlas a taky byly kamarádky a teď jí to už začalo vadit.
1: No počkej, ale ty jsi nedořekl to, jestli kdyby někdo napodoboval a bral si písně z tvého repertoáru, jestli by ti to vadilo?
2: Já si myslím takhle. Je to téma k zamyšlení, protože pokud by to někdo použil jako písničky moje a jako jednorázově, tak je to dobře. Ať je zpívají všichni, budu jenom rád. Ale aby to někdo bral jako svůj jako nástroj k obživě, tak už je to trošku téma k zamyšlení.
1: Něco jiného je třeba, když hraje herec roli, v které musí zpívat a protože zpívat neumí, tak tam použijí hlas nebo tu písničku naspívá profesionální zpěvák, tak tam je to asi v pořádku.
2: Určitě, určitě.
1: A protože se bavíme o tom, že písničky si různě berete mezi zpěváky, ať dobrovolně či nedobrovolně, tak by mě zajímalo, jestli jsou třeba vyloženě nějaká témata, kterým se muži vyhýbají, a zase je zpívají jenom ženy. Nebo jestli je...
2: Já ti rozumím. Já mám jednu takovou písničku na mysli. Je z filmu, který všichni dobře známe. A je to písnička, která je vyloženě pro chlapa. Zpívá se tam o whisky a přitom jsem se dočet, že tu písničku zpívají sami ženy. Zpívala i písnice Limonádový Joeb. Iveta Simonová, Whisky, to je moje gusto, šlágr jako blázen. A tu si do svého repertoáru vzala i Věra Martinová, dokonce i Aneta Langerová. No a jenom v jedné verzi jsem našel, že jí zpívá chlap a Valda Matuška. No ale že tato písnička láká ženy, zpěvačky, to mě docela překvapilo.
1: To možná vyšlo právě z té role, kterou skvěle stvárnila Květa Fialová, která kdysi přiznala, že s tím zpěvem není až tak velká kamarádka a tak si myslím, že vůbec nevadilo, že zrovna skvěle, jak Květa Fialová hrála tu písničku a všechny, které patřily k roli Květy Fialové, naspívala Iveta Simonová. No a právě ta Whisky, to je moje gusto, tak si myslím, že je asi nejznámější.
2: Nejznámější a povedla se. A ten text si myslím s velkou chutí psal Pavel Kopta.
1: A hudbou opatřil
2: Vlastimil Hála.

0: A to si myslím vybral právě verzi, která byla použitá nebo natáčená pro muzikál, filmový muzikál Limonádo Vioe. Je v tom vůbec nějaký rozdíl, když se předtáčejí písničky pro film a když se točí normální písnička?
1: Ano, tak tato verze byla vlastně ta nejstarší, kterou tady máme, kterou jsme našli. No a tady je názorně vidět nebo slyšet, jak ten zpěv, jak Iveta zpívá úžasně samozřejmě, jak zpívá jinak pro tuhle verzi, která je určená pro film. Samozřejmě, že pro film je to jinak, a když to je vlastně taková veselá komedie vlastně, kovbojská, tak tam, když člověk nefrázuje přesně podle muziky, tak vůbec tomu nevadí. Naopak, to by vám určitě řekl nějaký speciální režisér filmový, že to takhle vyloženě třeba chce. Ale režisér hudební, který tvoří písničky třeba na nějaký nosič, tak vyžaduje prostě, už logicky, ten interpret to prostě chce naspívat tak, jak by ta písnička pro ten poslech měla být. Tohle je spojený s obrázkem, tahle ta verze.
0: Ale je povedená. Mně se tato písnička moc líbí, protože zatím si každý asi dokáže představit tu scénu z toho báru, kde houstne dým.
1: To je klasika.
0: Ale tím určitě naši písničky pro duši dnes neuzavřeme. Máš tam nějakou závěrečnou tečku?
1: Mám tady takovou zajímavůstku. Mám tady písničku, kterou zpívá brněnská zpěvačka Froso Terasidu. Má název písničky, který je stejný, jako je název písničky, kterou zpívá i Karel Zich. Léto, jak má být. Taky jsem se pozastavil nad tím, proč jsou úplně dva stejný názvy písniček, ale tak je to asi fór a nikomu to nevadí, ale je to zajímavost.
0: No a vidíš, co nám všechno dokážeš poodhalit z toho muzikantského světa. Na to bych nikdy asi se tak nějak nezaměřila, ale máš pravdu v tom, že když zazní název písničky, tak si člověk představí pod tím určitou melodii, určitý text a určitého interpreta. Mm-hmm. A jak jsi teď řekl, nemusí to být vždycky pravda.
1: Ano, pojďme si pustit tuhle verzi.

0: Přesně takové může být léto, o jakém zpívala Froso Tarasidu.
1: To je pravda. No jo, ale léto už vlastně je v plném proudu, vlastně se dostáváme do konce první poloviny prázdninového léta.
0: Teda teď mi připomínáš ty mé příbuzné, kteří, když jsem tady nedávno vzpomínala uprostřed prázdnin, vždycky říkali, no jo, svatá Anna, chladno z rána a půl léta pryč, to je právě tady zítra, že?
1: No, je to tak, je to
0: ta
1: tak.
0: Svatá Anna.
1: Když vzpomíneš chladno z rána, tak si vzpomínám na to, když jsme třeba jako byli u toho táboráku, nebo když už je u toho táboráku trošku díl, tak ta rosa fakt jako už studí. Panná sláva.
0: Ale nenechejme se tím zvyklat, ani si tím zkazit náladu. Léto je v plném proudu a věřím, že každý z vás má to léto takové, jaké má být. A to vám samozřejmě přejeme. Kdo? Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete. Nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vaším rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barbuříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma. Zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let.
0: Mhm.
1: Mohu mluvit do éteru?
0: Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov.
0: No.
1: Mě už posluchači určitě znají, já furt volám. Já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce. A teď jedenkrát jsem seděla v té šatně,

0: a 11 Kunda. Jsem byla mrtvá.
1: Bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka?
0: Počkat. A já říkám, co jsi to řekl? Prikunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Prý můj bracha. On chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to. Ne, bunda, zip. Jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně. Já jsem se nemohla počkat. Já jsem se lámala.
1: Ivetko, a pojďte k nějaké další historce. Za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
0: No, bylo. Bylo. Ano. Ty děcka jsou úžasné.
1: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40
0: já
1: let pracovat ve školce.
0: Já jsem měla ve třídě, tenkrát paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo, aby lidi věděli, mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, to byl mazec. To byl mazec. Co?
1: To věřím, Ivetko.
0: Ty děcka řádili, to byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
1: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
0: Ještě no, ano. Ano, to se stalo. Ano.
1: To muselo být nádhera, potom to porovnáváte.
0: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
1: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme, telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to, jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích, volejte.

0: Jsem ráda, že jste se naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš z Uhlíčkých Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavi, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou takovou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka, byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plíct, jo, svetry a tohle to všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plíct taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak, když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku, jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak, když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku a ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama. Je to pravda? A mama říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo, ještě nechodila ani do školy, jo. Jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí objevovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná. A ona vlastně to dělala dcera, jo.
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no, udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně, já nevím, no tak já se mi říká, hele, ona vždycky říká, ale ty máš krásný básničky. Já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, ale tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, ale jíte, jak bych... Ale jíte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
0: Tak dobře, pojďte jo? na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedný slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci, ne v legraci. Vážně ten svůj život brát, ne vše musí jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda za rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval, hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No tebe, maminku, Markéčku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklenářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a zase a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, no. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje, tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku, Tři zlaté vlasy, Děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají. No. A je to krásný, já vždycky říkám: byla jsem unavená, jak to bývali celý týden, a třeba tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní a přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný. Penocha, to ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnici, to víte taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. ve dvou letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
1: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena, všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no, vnoučata.
0: To je fajn.
1: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
0: Určitě. A je taky krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál Noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
1: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům a všem souhlavím se, protože tady je Iveta.
0: Paní Ivetka, spodně brat, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Už jsem to zkusila, tak doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hláček dětských u nás proběhalo hrozně moc, ale jedna z těch hrozně hezké mezi mojima dětma je velký věkový rozdíl. A můj vnuk byl mal rok a něco, se brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila, a on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, strýčo, chceš taky? Strýček říká, ani ne, miláčku, ne, nech si to
0: spínkovo. To je milé.
1: To nás odbourál. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděvratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyběhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, Ivko, jako, jo, no tak šli teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhledla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbradskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítě nikdo nevěnoval pozornost, protože to by byl už štěstího svojí nikdo jiné, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme totiž dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědeček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím nic říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadit, dědu oženěnej.
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jsem se tak jako v první chvíli zarazila, ale říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi na svatbu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přece si to pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se z těho nevoženil, když tam nebyla. Jak
0: šikula.
1: Dětku muselo celou tu dobu šiltovat v hlavě. Celý ten týden, že jako, no ty mámky mi to asi bylo líto.
0: No věřím, že jinak to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neoženil, když tam nebyla. Možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc. Vnouček si utrhl květičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koptivku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: To je jenom takový ty běžní hlášky na těch dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila a trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko. Zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všechny takový veselý. Dobrou noc.

domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii Zříčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil, aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá, moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe 100 holek, nevadí, běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někdy, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků, třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdenáky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali?
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to syn, když byl v 1. třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat, vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte.
1: Děkuju.
0: Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, a vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a A my jsme šli k logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, že, a že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, že a to jde a prostě a tohle to tam to a teď jak to moje dcera tam zadní byla blízko, tak paní učitelka trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě pliveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám blíst pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no třeba, tak to ty paní učitelce mám říct. A já jsem tak nic. A když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen. To prostě...
0: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
0: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
0: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
0: Ano,
1: a to
0: ano.
1: Jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
0: Uh-huh.
1: No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili do ty, na tu logopedii, prostě k té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesou.

0: Paní Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček, mladší, šel do první třídy, bejval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel, bylo prvního, tak jsme tak nějako smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a nebo přes 60. A potom vám chci ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombóny si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš.

0: Nebo by já blíl. Prostě nedal si to vysvětlit, on blíl. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roků, a protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich a zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli. A Kristýnka říkala, taťka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme by k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, teto, myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
1: To je hodně pěkné, ale...
0: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli v frontu, ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno 40, o kterých už mluvím, jo. I ten unouček, i tato tam zdeš. A tak byli zelenině, stáli v frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplný obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase neošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, my jsme, je to teda strašných let a my jsme dokonce, máme do dneška, jenom že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Měli jsme, máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože je hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to byl ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví, vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
1: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní.
0: Já vám děkuji moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jako každý chlap. A kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil boss.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno dospělí lidé a pamatují se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu. No a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh. No a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnučky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starý popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, on má takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptá taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblafnout, že už jsou daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky. Takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se no to nebo...
1: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda, musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju, takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli, no ale takové ty důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už to jim připomínám, takže takhle to je, no.
0: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
1: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni. Aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda. Tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a jí přinesl hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim by udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na ty na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, tak máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela a já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona tím až k tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívá, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se dívat, si má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
1: No, no, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměli. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu, to je taková, to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy a ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tří roky ten Jareček a jednou on seděl většinou prý večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. On řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny, nebo na besedu prostě chodívala, to byla taková prýma paní jako sousedka a ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říká, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, aha, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, kdy utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka to právě pěkné vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: Krásné.
1: A máte teda moc dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hodně málo, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit. Všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám. Děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy.
0: Mhm.
1: Helejte, já asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám dáme.
1: Tady, ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, ledničku a hodně malá, cupitala a tak dále, tak já, kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem jí říkal, jsi hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a lenička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, leničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si je rád. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. A malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička už by se měla vrátit. Má tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedu a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si má chtěl říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 15:45. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ohrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu v sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve čtvrtém patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem, no a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no ale nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den je přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona se stačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byly, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To je takže pěkná asi, historka.
1: Jako, on byl jako strujcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perl, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně pak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ti děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam synek jako chodil, jenom že jednou jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od něku, tak prostě a jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kde si, co si. Ráno se šlo do školky, syn to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energií. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka, jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kurám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on má, on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když jsem jí říkala, že to kura je vlastně slepice. No tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně jako.
0: Teda, vy jste no, dobrá, to je úplně neskutečné. I já se vás musím zeptat, jak si to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím si vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam se si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli. Jsme bydli tak pohromadě. Půl rodiny a pak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem si musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po více 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl. Jako to.
0: To máte velké štěstí, jako. Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu, že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Setkáváme se s vámi v sestavě, kterou zatím měnit nebudeme.
2: Jaromír Ostrý
1: stojí, jak to bylo ostatně mediálně potvrzeno, v čele tohoto tvůrčího týmu. Další popřední místa zaujímají
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler
4: a Igor Bareš.
1: Páté jméno, snad nikoli páté kolo uvozu, zní Josef Veselý, přičemž je nutno připomenout i zde fyzicky nepřítomného Petra Horu Hořejše, autora knižní inspirace tohoto seriálu. V Českém rozhlase Brno jsme pro druhý program Českého rozhlasu stanici Praha připravili i dnešní 318. schůzku, jež jako název použila slov jednoho ze dvou dnešních hlavních protagonistů.
3: Mně stačí, jsem-li králem tvého srdce. Ze svého manželství s Annou Jagelovnou měl Ferdinand 15 dětí. Při jeho smrti bylo živých ještě 13, 10 dcer a 3 synové. Nejstarší Maximilián zdědil Čechy, Uhry, Horní a Dolní Rakousy. Mladší Ferdinand, který po dlouhý čas spravoval Čechy, obdržel Tyroly a země venkovské. Poslední Karel, Štýrsko, krajinu, Korutany, Gorici, Terst a území istrijské. K čemu toto dělení, kterým poškozeno bylo dílo, jemuž Ferdinand obětoval svůj život? Zda lze vysvětlit to jednou z oněch slabostí, jimiž se panovník jeví člověkem, či zbytkem nedůvěry, ne-li hněvu, proti nejstaršímu jeho synu Maximiliánovi?
1: Tuto otázku vznesenou francouzským historikem a vynikajícím znalcem českých dějin Ernstem Denisem necháme prozatím viset ve vzduchu.
0: Ještě než Ferdinandův nejstarší syn usedne na otcův trůn, tak se v ohnisku naší pozornosti ocitne jeho mladší bratr.
1: Jmenoval se stejně jako tatínek Ferdinand.
0: Abychom si rodiče a potomka nepletli, budeme k mladšímu Ferdinandovi přidávat přívlastek Tyrolský.
1: Ano, jak jsme právě slyšeli, dostal druhorozený, kromě zemí venkovských, do své vlády právě Tyrolsko.
3: Otec nebyl vždy spokojen s chováním svých synů. Za posledních let svého života, když byl žádán, aby se šetřil, odpovídal: práce mě neškodí, ale hoře způsobené náboženskými ideami Maximiliánovými a nerovným sňatkem Ferdinandovým.
1: Jak jsme tady již konstatovali, necháme budoucího císaře Maximiliána prozatím na pokoji. O to víc si budeme všímat jeho mladšího bratra.
0: Vyrostl v pohledného mladého muže s plavými vlasy a krátce přistřiženým vousem.
4: Po tatínkovi tělesnou přitažlivost s největší pravděpodobností nepobral.
1: Ano, husí krk po něm rozhodně neměl, aniž příliš výrazný habsburský spodní red.
0: Půvab zdědil po mamince, Aně, z rodu Jagelonců.
4: Kde která pana v mocnářství jeho otce mohla na něm oči nechat?
1: A nechala?
4: No tak jedna z nich na něm vskutku ulpěla mnohem déle.
0: A on zase mnohem déle, než tak obvykle činil, zadíval se do jedněch krásných očí, které byl spatřil v Augsburgu.
4: Mezi všemi jeho německými městy měl Augsburg zvláštní postavení.
1: Na čem se to postavení zakládalo?
4: Na tisícileté historii.
0: Na vysoké politice, která se v jeho zdech zhusta pekla.
4: Na hrdosti svobodného říšského města, do něhož přijížděli císařové a králové, aby tu spolu jednali a začasté se v smíru zblížili, aniž se hned sahalo po meči.
0: Celý Augsburg ovládali v podstatě dva rody.
4: První z nich to byli Fuggerové.
0: Druzí se jmenovali Welserové.
4: Obě jména znali nejenom v Evropě, ale i daleko za mořem, v Americe, jakož i na konci světa, v zadní Indii, kde rostl pepř.
0: Koření, nové potraviny a neznámá barviva.
4: To všechno byly komodity, díky kterým vytvořili oba obchodnické rody obrovské bohatství.
0: Tohleto bohatství zasahovalo do nejvyšší politiky.
4: A bylo to právě ono, co prosadilo volbu Karla V. císařem.
0: Bartoloměj Welser, hlava rodiny, byl nesmírně zdatný obchodník.
1: Tuto informaci máme od autorky několika historických knih faktu, zabývajících se právě rodem Habsburků, Sigrid Marie Grösingové.
0: Zřejmě se už narodil s tuškou a počítadlem v ruce. Žil a dýchal pro firmu, měl oči všude a přesto přehlédl, že si jeho krásná neteř nenechala ujít příležitost, aby se podívala z arkýře honosného domu na pestrý slavnostní průvod, který táhl ulicemi města. Filipína.
1: Tak se ona kráska z rodu Velsrů jmenovala?
0: Mávala šátečkem. Ale polekaně ustoupila zpět do pokoje, když si všimla, že mladý arcivévoda Ferdinand, druhý císařův syn, se k ní dlouze a intenzivně zahleděl nahoru.
4: Do toho Augsburku vjel císař.
1: Byl jim tehdy ještě stále Karel V.
4: Popravit

0: Drahé koberce, damašek, benátská zrcadla, těžké čalouny, cenné obrazy.
1: U těch se dochovala poznámka, že...
0: byly obrovských rozměrů.
1: Ano, a ještě zde byly k vidění.
0: Palmy z rovníkových krajů, stěny vysoko obkládané vzácným dřevem a z jídel ta nejdražší. Humři, ústřice, tropické ovoce.
2: Uprostřed vší té bombastické nádhery zaujal mladý arcikníže místo po boku
0: nejsličnější dívky, již kdy ve svém životě spatřil.
2: To je doslovná citace Ferdinandových slov.
1: Láska na první pohled?
2: Evidentně.
1: I ze strany půvabné Filipíny?
2: I z její strany.
3: Však si taky dala dost dlouho na čas.
2: První rozpuk mládí měla již za sebou.
1: Kolik pak jí bylo?
2: No, už celých 20.
1: Tak to tedy měla něco za sebou.
3: Ano, zejména řadu odmítnutých uchazečů o svou ruku.
2: Jenom za jediný rok dala košem 28 nápadníků.
3: A to mezi nimi nechyběla ani hrabata, jakož i bohatí patriciové.
2: Filipína byla velice přitažlivá mladá žena.
3: Urostlá, štíhlá, se zlatými vlasy.
2: Podle tehdejšího módního obyčeje je skrývala pod tenkou síťkou.
3: Její pleť byla mimořádně jemná.
2: Současníci tvrdili, že když pila červené víno, tak bylo vidět, jak jí prosvítá něžnou kůží na krku.
3: Nejkrásnější na ní byly údajně oči.
2: Platilo-li už tehdy, že oko do duše okno, pak se do Filipininy duše muselo nahlížet moc hezky.
0: Byla tak krásná, že krásnější tváře a vznosnější postavy nebylo možno si vůbec představit. Z jemného oválu její tváře mírně zářil lesk temně modrých očí, zastíněných dlouhými brvami. Její bohaté tmavé vlasy měly tak čistou alabastrovou běl s růžovým nádechem, že každý náhodný divák chtěj nechtěj musil na tuto krasavici upřít své dychtící oči. Žádný sochař by byl nevytvořil pravidelnějšího nosu a ruka nejzručnějšího malíře by neuměla nakreslit jemné obočí, jež se nad očima tence kroužilo ve vysokých obloučcích.
2: Milá Filipína byla zřejmě sama samotinka z celé rodiny, která, jak se zdálo, podědila kupeckou krev.
3: Chudák strejda Bartoloměj Welser.
2: On byl starý mládenec.
3: Doufal, že prostřednictvím Filipíny získá do rodiny obchodně zdatného mladého muže.
2: Alespoň tak zdatného, jako byl on sám.
1: A byl hodně zdatný?
2: Hodně. Natolik, že mohl císaři Karlovi V. klidně půjčit 12 tun zlata.
1: To byl ale hotový státní poklad.
2: Dá se to tak vyjádřit?
1: Dostal to zlato nazpátky?
2: To se neví.
3: Za to se ví, že byl jmenován císařským tajným radou.
2: A taky erbovníkem se stal, neboť obdržel znak se třemi bílými liliemi.
1: Taková půjčka by asi každého z nás poměrně dost finančně poničila.
3: Strýčka Bartolomě je Welsera nikoli. Zbylo mu ještě tolik, že stačil vlastním nákladem vyzbrojit 8 válečných lodí, pomocí kterých byla dobyta Venezuela.
2: Obchodoval hlavně kořením a cínem.
3: A když se jednou setkal v hlavním městě Nové Hispánie se samotným císařem, tak mu císař prokázal stejné pocty jako císařským grandům.
1: Z čehož lze usoudit, že mu to zlato přece jenom nevrátil.
2: Ale zpátky k Filipíně.
3: Ona se pořád, jak už řečeno, k sňatku ne a neměla.
2: Až si všimla císařova syna,
3: který rovněž odolával nástrahám manželství, a to i nástraze jménem Marie Stuartovna.
2: Přičemž si nepovšimla pouze ona jeho,
3: leč i on jí.
1: První vzplanutí zamilovanosti, což zní jako termín z Červené knihovny, ale oni se tak city někdy ku podivu projevují.
2: Správně, zůstaňme u toho vzplanutí.
1: No, tak to první vzplanutí
2: proběhlo asi v Augsburku.
3: Skutečná láska se však dostavila až v Čechách.
0: Ferdinand byl často hostem na zámku v Březnici v západních Čechách u Kateřiny Lokšanské, sestry Filipíniny matky.
2: Paní z Lokšan byla její teta.
0: Kateřina byla žena samostatná, věděla, co chce, a poznala, že je výhodné obchodovat s císařským domem a pěstovat společenské

0: velký život. A že k hostům patřili i synové a dcery císaře, bylo téměř samozřejmostí. Její dům byl považován za společenské středisko, ve všech ročních obdobích přicházelo mnoho návštěvníků a všichni byli co nejpřívětivěji vítáni a co nejskvěleji pohoštěni ještě stále krásnou březnickou zámeckou paní.
1: Tato paní vynalezla na Březnici knihovnu.
2: Cože vynalezla?
1: Knihovnu, jako nábytek. Do té doby se knihy uchovávaly v truhlách.
2: No, třeba se jí už nechtělo schýbat. Já se taky kolikrát sehnu a už se nenarovnám.
3: Filipína Welserová se dostala do Čech tak, že ji tam pravděpodobně poslali rodiče z Augsburgu.
2: Proč?
3: Aby poznala jiné prostředí.
1: Jenom slepec by totiž na ní nepoznal, že se a jak do císařova syna zamilovala.
3: Žádné plané milkování, za tetičkou pojedeš.
2: Do Březnice.
3: Přesně tam.
1: No a právě na Březnici se jednoho dne objevil císařův syn Ferdinand.
2: Tedy ten, před kterým tu měla být Filipína ukryta.
3: No, tak chybička se vloudila.
1: Paní Kateřina připravila hostinu.
3: V tom se ona vyznala a taky věděla, že Ferdinand je náramný gurmán.
2: A v tom ji, nade všemi těmi paštikami a zvěřinou a poháry vína, uviděl.
3: Když ji spatřil, nemohl od ní odvrátit zrak a před očima mu vyvstala ta scéna z Augsburku, jak v arkýři patricijského domu stojí dívka a opětuje jeho pozdrav plný obdivu a jak posléze celá ta krása usedla vedle něj u augsburské tabule.
2: Není ten příběh až příliš romantický?
1: Ani troškou romantičnosti jsme jej nepřisladili.
3: Těm dvěma bylo jasné, že chtějí být svoji.
1: Jenže byly to stavovské rozdíly.
3: Ferdinand byl císařským synem.
1: Zatímco Filipína, navzdory svému bohatství, pouhou měštkou.
2: Ferdinand byl však druhorozený.
3: Ano, v následnictví trůnu zaujímal druhé místo v pořadí.
2: Až za Maximiliánem starším o 2 léta.
3: Ten si měl jednoho dne na svou hlavu posadit královskou korunu a tím převzít odpovědnost za obrovská území v Německu a ještě v jiných zemích, které jeho matka Anna přinesla do manželství.
2: Což bylo mimo jiné České království.
3: Na Ferdinanda čekala vláda v některé z vedlejších zemí.
1: Zatím se učil u nás.
2: Takže v cestě sňatku s tou krásnou Augsburčankou mu kromě stavovských předpisů moc nestálo.
1: Ale stálo.
2: Co pak to bylo?
1: Nikoli co pak, ale kdo pak?
2: Tak kdo pak?
1: Filipína.
2: Ale to snad ne, že by si sama šlapala po štěstí?
3: Filipína se sice do Ferdinanda zamilovala, ale natolik byla zběhlá v kupeckém myšlení, že dokázala chladně uvažovat.
1: Měla spoustu pochybností.
2: O sobě?
1: O sobě ne, ale zvažovala důsledky možného tajného sňatku.
3: Žádný jiný nepřicházel zatím v úvahu?
1: Pro sebe a pro svou rodinu a obchodní dům Welserů.
3: Jak asi bude císař vůči ním reagovat? Jeho hněv možná nedopadne jenom na její hlavu, ale uvrhne do neštěstí celou rodinu.
1: Uvažovala zřejmě dost dlouho.
3: Ale nakonec svolila.
0: Do plánu byla zasvěcena paní z Lokšan, neboť svatba arcivévody Ferdinanda s Filipinou Welserovou se měla konat na Březnickém zámku. Jenom opravdu nejbližší důvěrníci a přátelé Ferdinandovi se dověděli o chystané svatbě, pro niž byl hledán diskrétní kněz. Ale i zde se postavili Ferdinandovi a Filipíně do cesty netušené překážky. Každý duchovní se totiž obával, aby se neprohřešil proti nařízení nejvyššího císařského pána a aby si ho příliš neznepřátelil. Nakonec ale projevil ochotu Kateřinin zpovědník, tridentský probošt, že provede v noci tajný svatební obřad.
1: Zámecká kaple byla osvětlena pouze slabým svitem, když do ní o půlnoci kročil ženich s nevěstou ve společnosti jen několika přátel.
3: Venku zuřila sněhová bouře, když si oné lednové noci v roce 1557 oba dva mladí lidé před krucifixem řekli své ano.
2: Žádná hudba, žádná hostina?
1: Ani jedno, ani druhé. Obřad trval jenom několik minut.
0: Vyzývám přítomné,
2: vyzýval oddávající kněz pan probošt Stridentu,
0: aby slavnou přísahou zde před oltářem Božím potvrdili, že nikomu za žádné sliby ani pohrůžky neprozradí, že jeho královská výsost, nejjasnější kníže Ferdinand, podle řádů církve svaté, nemaje kanonických překážek, bere si za manželku katoličku Filipinu, dceru Františka Antonína Velsera a jeho choti Anny, rozené z Cinenburku.
1: Pak dal kněz podepsat svědkům listinu, že obřad viděli a že do své smrti zachovají dnešní událost v tajnosti.
2: On měl pan probošt z té svatby přinejmenším stejný strach jako snoubenci.
1: Tomu odpovídá i rychlost, s jakou byly zhašeny svíce, uklizeno oltářní náčiní a následoval doslova úprk svatebčanů z kaple.
3: Za pár minut už nic nepřipomínalo, že se tu něco odehrálo a co to bylo.
2: Jenom ten zápis na listině.
0: Arcivévoda Ferdinand v měsíci lednu anno domini 1557 s paní Filipinou si dali manželský slib.
2: Jinak nikdo nic netušil?
1: Nikdo.
2: Ani služebnictvo na Březnici?
1: Ani to ne. O to se postarala paní Kateřina z Lokšan.
2: Obětavá tetička.
3: V přiměřené době po této události,
1: přesněji v červnu 1558,
2: to máme za 5 měsíců,
3: se narodil tajným novomanželům syn.
2: Opravdu přiměřená doba.
1: Při této příhodě asistoval Ondřej Matioli.
2: Ten autor herbáře?
1: Na chvilku si musel odskočit od svých kytiček. Jako všichni ostatní, i on musel odpřísáhnout, že nikomu nic neřekne.
3: Děcko bylo tedy na světě.
2: Ale komu se vlastně narodilo a co teď s ním?
1: Tetička dostala nápad, aby byl chlapec položen na zámecké schody.
3: 6 dní po porodu byl arcivévodův syn
2: a císařův vnuk
3: položen mezi dvoje dveře v hlavní bráně.
1: A tam je vskutku objevil ráno vrátný Tomáš, řečený Tkanička.
3: Paní Filipina projevila ochotu přijmout chlapce za svého.
1: A zámecký kaplan pokřtil dítě jménem Andreas, neboli Ondřej.
3: Tatínek viděl svého prvorozeného až po několika týdnech.
0: Brzy po této události se Ferdinand rozhodl, že ubytuje svou malou rodinu na jiném hradě. V roce 1560. přesídlila Filipina se synem a věrným služebnictvem na Křivoklát. Tento hrad dal pro ní Ferdinand zvlášť zařídit.
2: Pozorní posluchači tohoto seriálu si zajisté vzpomenou, že tento královský gotický hrad nad řekou Berounkou sloužíval ještě jiným účelům než rekreačním pobytům příslušníků vládnoucího rodu.
3: To je pravda. Křivoklát byl odedávna poměrně neblaze proslulým vězením, ve kterém vězňové úpěli za nejtěžších podmínek.
1: Málo který z nich opustil hrad živý.
3: Když se jednoho dne Filipina vydala na procházku právě kolem ponurých sklepení, tak to s úděsem spatřila.
2: Co pak to bylo?
3: 2 vyzáblé postavy za mřížemi žaláře.
2: Zřejmě obyvatelé zdejšího nápravného zařízení.
3: Po tomto strašlivém zážitku se Filipině Křivoklát poněkud zprotivil.
2: Tak bych se tam necítil nejlíp.
3: Zeptala se na ty vězně a dověděla se, že oba dva jsou už léta žalářováni pro svou víru.
1: Jeden z nich, Jan Augusta, byl biskupem českobratrské obce.
2: I jeho životním osudům se budeme zanedlouho věnovat.
1: Druhý, Jan Bílek, byl rovněž sektář, tedy z pohledu císaře.
3: Ten oba vyzval,
0: aby se odvrátili od své zbloudilé víry.
3: Ale oni to odmítli.
1: A tak je dal zavřít na Křivoklát.
0: Za 2 léta na to byl stejným způsobem jako prvorozený Ondřej adoptován i druhorozený syn, který dostal jméno Karel. Paní Filipina pak navštívila i s dětskem císaře v jeho audienční hodině, neboť takový panoval tehdy zvyk, že každý poddaný smí svou prosbu císaři na hradě vyjevit. Tam pak v náručí se synkem žádala o milost, a jako pravá žena si stěžovala, že její manžel je z vysokého šlechtického rodu a ona pouhou erbovnicí, měšťankou, a protože se obává oznámit i svůj sňatek otci, který je vznešený, přísný, ale jistě i spravedlivý.
2: Císař jí na tu fintu naletěl?
1: Zdá se, že ano.
3: I po dvou dětech byla totiž Filipina stejně krásná jako předtím.
1: Císař tedy prohlásil, že žádný otec nemůže být takovým netvorem, aby ho její krása neoblomila.
3: Filipína mu nejdříve srdečně poděkovala a pak oznámila, kdo jako tím jejím manželem vlastně je.
2: No a situace se drobet změnila.
3: No to bych řekl. Císař si dal zavolat Ferdinanda.
1: Ten se před ním rozplakal, poklekl a prosil o milost.
3: Filipíně ukápla slza a přitiskla dítě pevněji k hrudi.
2: Co na to císař a vlastně i dědeček?
4: Vyhodil je.
1: Nebo propustil, ale ono to vyšlo na stejno.
3: A když vychladnul, tak jim poslal své rozhodnutí písemně.
2: A to všechno je pravda?
3: Není.
1: Ale je to pěkně vymyšleno.
3: Filipína Velsrová císaře ve skutečnosti nikdy nepoznala.
1: A ani by to neodpovídalo její povaze, totiž přiblížit se k panovníkovi tak poníženě.
3: Navzdory svým úzkostem a pochybám si byla vždy vědoma patricijského původu.
2: Ale arcivévoda Ferdinand si audienci u otce snad vymohl.
1: Skutečně mu ji poskytl.
3: Bylo to údajně v Linci a otec se synem se tam pravděpodobně viděli naposled.
1: Císař sňatek svého mladšího syna uznal.
3: Ale s podmínkou, že musí zůstat utajen na věky věkův.
1: S následnictvím na trůn český a uherský nemohl on ani jeho potomstvo počítat.
3: Jedině, kdyby vymřel celý habsburský rod.
2: Pak, že by se snad dalo přivřít oko.
3: Tak nějak.
1: Všem dohromady vykázal roční příděl 30 tisíc zlatých a osvobodil je od daní a poplatků.
3: Ferdinand, syn, si nejspíš v duchu říkal, že se Ferdinand, otec, později, až doba nazraje, vzdá požadavku na utajování jeho manželství.
1: Ale tohleto toužebné přání se mu nevyplnilo, protože císař zemřel překvapivě náhle, aniž si s Ferdinandem mladším mohl na toto téma ještě někdy promluvit.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: se mračit,
1: yeah.
0: Tak bude stačit,
1: yeah.
0: Že tím končí,
2: oh, yes.
0: Píseň mám. The deadly name to know, forget the final bow, just upon you.
2: Yeah. Oh, no.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
3: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
5: Rozpravy Milana Hajna.
6: Znělka dozněla, je 4. neděle v měsíci a začínají tradiční rozpravy. Na konci roku 2018 jsme vysílali vánoční díl a mými hosty byl velice pozoruhodný umělecký pár, životní umělecký pár. Ten vánoční díl měl mimořádný ohlas, přišla mi spousta dopisů a mailů, spousta dopisů a mailů dorazila také do rozhlasu s přáním všech pisatelů, abych zmíněné hosty pozval do rozprav znovu. Takže slovo plním, uplynulo 2,5 roku, došlo k malé změně. Tehdejšími hosty byly herečka Táňa Vilhelmová a herec a zpěvák Vojta Dyk. Dnešními mými hosty jsou manželé Dykovi. V tom vánočním díle jsme samozřejmě rodině vzpomínali na dětství, mimochodem na vaše dětství, na dětství malé Táničky a malého Vojtíška. No ale mezi tím je tu úplně nová rodina, tady Táňa s Vojtou vychovávají 3 kluky, denně zkouší v Ungeltu a já jsem ty 2 mladší tady zaznamenal a byl to pro mě šok, s jakou energií jsem ti kluci trhli, ta vitalita, ta zvídavost, všechno tu prošmejdili. No byli v tom divadle fakt jako doma. Takže mě hned napadlo a ptám se nahlas, jste asi smíření s tím, že z nich budou umělci?
7: A oni budou?
6: No tak já